0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka. No, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, budeš se vidět, že jo?
0: Tak?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce, běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vypájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obodní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jaroušku, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normálně lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štaber říkal, Jaroušku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitý kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo.
0: No, protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě, aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, tak aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičky, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojový omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičky kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžičky octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavu, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu, tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštiku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Pěť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě, donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra. A potom teda po otevření sklepu a uvedení sklepu do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
3: Jako vegana, vegoše.
0: Jak říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je něco takového. No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
0: Vidíte, já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo, protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 300.

19. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky tři kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto tři výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští? Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno – starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archivu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt váčil s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklatrupský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně, takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno, je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století, dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starý zvíře. Jim je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo, když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější, nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopní hřebec hřebce napadnout, tak z tohohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby by je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že je nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělená podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, když si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: Tak milí posluchači, my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: napojit.
1: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
2: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak tkví v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
2: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády, tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a a dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomaerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může býti. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesně řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déletrvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice, nebo to, ale opravdu prostě, ne, že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci leta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde.
2: Virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to už jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo. Ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Míšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou. To bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná. Ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCTčko jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: Pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící
3: a manžel. Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnil hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se

0: tady a zachránili vám život.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patricie je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit i od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který

0: ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
0: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
0: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
2: Jestli můžu.
1: Samozřejmě.
2: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo, jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
2: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
2: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
0: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To zase já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, Šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
0: Děkujeme, bylo to příjemné.
2: Děkujeme moc.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve dvou obcích Zlínského kraje budou prodejny s nepřetržitým provozem. Lidé dnes budou moci nahlédnout do domova pro seniory Senica v Holní Lidčina v Setínsku. Některé regionální vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle upravených jízdních řádů. Dnes ráno bude v regionu převládat polojasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Zlínský kraj poskytne dotaci přes 6,5 milionu korun na vznik dvou venkovských maloobchodních prodejen, které budou fungovat v nepřetržitém provozu. Takzvané prodejny 24/7, které kombinují klasický prodej s obsluhou se samoobslužným režimem, vzniknou v Rudimově na Zlínsku a Výtonicích na Kroměřížsku. Pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
2: Hledáme nové způsoby, jak zajistit dlouhodobě udržitelnou obslužnost venkova. V Rudimově pro tento pilotní projekt zrekonstruují stávající budovu prodejny potravin, ve Výtonicích naopak vyroste úplně nová budova samoobslužné prodejny.
0: Domov pro seniory Senica v Horní Lidči se dnes poprvé otevře po 14. hodině. Veřejnosti zájemci si budou moci prohlédnout pokoje i společenské prostory nového zařízení. Výstavbu domova provázely spory, které vyústily až v místní referendum. Dnes je ale budova dokončená a připravená nabídnout zázemí pro 25 seniorů z regionu. Dodává lidovecký starosta Josef Tkadlec.
3: Mohou se podívat na jednotlivé pokoje, mohou se podívat na kuchyně a vůbec na celkové zázemí. Máme to vybavené nábytkem, máme to vybavené doplníky, děti základní školy nám pomohly s dekoracemi, pomohly nám zkrášlit tyto prostory a na všechny, kteří k nám v neděli zavítají, se budeme těšit.
0: Regionální spoje Českých drah dnes vyjíždí podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami pak budou vlaky jezdit až do prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit beze změn, je kraj Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farná. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala zavěšená na laně vzduchem. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
4: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
5: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
6: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
7: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
5: Eva
7: super.
5: Eva je skvělá prostě.
4: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně polojasno, oblačnost však bude rychle přibývat a během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost částečně ubývat a s ní i četnost přeháněk, povane mírný vítr západních směrů. Aktuální teploty 13 až 7 stupňů, nejvýše se dnes budou pohybovat mezi 18 až 21, na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V centru Valašského Meziříčí na náměstí a v přilehlých ulicích počítejte s omezením dopravy. O tomto víkendu se zde totiž koná kulturní akce s vyšším počtem návštěvníků. A to už bylo ze zpráv vše. Teď posloucháte víkendový Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnešní krásně vybarvené polojasné nedělní ráno strávíme spolu, namícháme novinky, reportáže, písničky a hlavně pohodu. Jsme moc rádi, že jste si přivstali, skvělá příležitost, jak si užít svěžího vzduchu, jak to na teploměrech v kraji vypadá krátce po páté a jaký bude den, zjistíme už za pár minut, stejně jako to, co stojí za to pro 14. červen z historie připomenout. Ale ze všeho nejdřív je čas na písničku, budíček má teď Valdemar Matuška a s ním i Markéta Janíková. Dobré ráno, Moravo.
1: Český rozhlas Zlín.

najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: I s Abou vstáváme v ranním Českém rozhlase Zlín do 14. červnového dne, a to 3 minutky před 17:45. Přidám ještě jedno číslo. 14. červen je s tým 65. dnem letošního roku a do konce roku nám jich tedy zbývá 200. Svátek mají dnes Rolandové, jméno má německý původ, ještě přesněji starogermánský, a ze slov sláva a země se tak překládá jako slavný hrdina nebo hrdina ze slavné země. Dnešek je světovým dnem dárců krve. Byl vyhlášený v roce 2004 Světovou zdravotnickou organizací. 14. červen je totiž dnem narození objevitele krevních skupin Karla Landsteinera, a to v roce 1868. Před 132 lety se narodil letecký konstruktér a historik letectví Pavel Beneš. Jeho dolnokřídlý jednoplošník Avia BH1 zazářil v roce 1920 na první mezinárodní výstavě letectví v Praze. Ročník 1948, to je 14. červen, právě den, kdy se Klement Gottwald stal prezidentem Československé republiky. No a připomeneme také 14. červen roku 1949, byl by také blíženec 77. narozeniny. Dnes oslavil Bořek Šípek, výtvarník, architekt, designér, který vedle domu navrhoval také nábytek, vázy, jídelní servisy, ale třeba také překrásné kliky u dveří. Stál za podobou laviček Václava Havla, které v posledních letech vyrostly na řadě míst nejen po naší zemi, ale po celém světě, a zemřel v únoru roku 2016. Jaký bude dnešek stejného data, tedy 14. červen? Zatím prozradím převážně oblačný s teplotami do 21 stupňů, no a hned po písničce přidám podrobnosti.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: hlas Hany Zagorové vás teď pohladil a přidal se k dnešnímu příjemnému rannímu vstávání s Českým rozhlasem Zlín 3 minutky po 5:45.
1: Počasí.
0: A přidám další informace do dnešní mozaiky. Začnu tedy teplotami ve Zlínském kraji. Na meteostanicích Českého hydrometeorologického ústavu máme je čerstvě po páté. Tak tedy pohybují se v mnohem širším rozmezí než ve včerejším ránu a také je mnohem chladněji. Nejnižší hodnoty jsou na 7 stupních Celsia, ty nejvyšší až na 13. Tak pěkně po pořadě. Kroměříž má 11 stupňů Celsia, Staré Město 13, Holešov, Bystřice pod Hostýnem a také Kateřinice Ojčná hlásí 11 stupňů Celsia, 11 stupňů je i na Marušce v Hostýnských Vrších. Hošťálková je jedno z nejchladnějších míst v kraji, 8 stupňů Celsia, Zlín a Vizovice 10, Bojkovice a Luhačovice 12 stupňů, Strání, Štítná nad Vláří a Valašské Meziříčí mají jen 10, Vsetín 9 stupňů Celsia, stejně jako Rožnov pod Radhoštěm, ve Valašské Senici je 8 a Velké Karlovice a Horní Bečva mají teď 7 stupňů Celsia. Jaká byla noc? Ta byla tedy převážně protrhanou oblačností. Část noci byla dokonce skoro jasná, ale k ránu oblačnosti opět přibývalo. Na severu kraje se v noci objevily drobné přehánky a teploty se tedy pohybovaly v průměru mezi 12 až 9 stupni Celsia. Dnes nás čeká větrnější počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Teď ráno převážně polojasné. Oblačnosti ale bude podle meteorologů rychle přibývat. Během dne nás čeká oblačnost obloha s lokálními přeháňkami a k večeru opět bude oblačnosti částečně ubývat a s ní i četnosti přeháněk. Nejvyšší teploty 18 až 21, tedy o 3-4 stupinky chladněji než včera, na Vsetínsku dokonce lokálně kolem 16. Jen mírný vítr západních směrů a biozátěž dnes zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90. výročí a my společně nahlédneme do jeho historie i plánů do budoucna. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude ředitel školy Pavel Simkovič. Náš rozhovor si můžete poslechnout už 16. června. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Hledáte v životě štěstí? Máte pocit, že vám pořád uniká a že ti okolo vás ho mají na rozdávání? V neděli od 11. vám s terapeutkou Markétou Kořínkovou na pohovce Jožky Kubáníka pomůžeme pochopit, co štěstí vlastně je a jak k němu najít cestu. Na mého hosta i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Právě dozněla připomínka jednoho z největších hitů kapely Elán. Kapela v uplynulých dnech odehrála zřejmě poslední koncert v Česku, aspoň tak to avizovala, ale třeba ještě nic není definitivní. 5 minut před 6:30 stále váš ranní Český rozhlas Zlín. No a něco málo o tom, kdy a jak vznikla taková šikovná věcička jako první kuličky na prádlo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má Matěj Neradilek. Hezké ráno. Ve Zlínském kraji ode dneška vyjedou nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Na více jak polovině území našeho regionu je i přes déšť z uplynulých dnů výrazné sucho. Většina srážek pohltí vegetace a voda v půdě nezůstává. Proto se ani koryta potoků a řek zatím nenaplňují. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi je dnes 80 let. K jubilejním narozeninám přichystal netradiční oslavu přímo před Bílým domem. V kleci za desítky milionů dolarů se tam utkají zápasníci v boji bez rukavic. Trump na akci pozval mimo jiné i některé své přátele, třeba polského prezidenta Karola Navrockého. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci. Brazilští fotbalisté remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1. Stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0. Za půl hodiny ještě vstoupí do turnaje Turci proti Australanům. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně polojasnou oblohu. Aktuální teploty mezi 13 a 7 stupni, nejvýše dnes naměříme 18 až 21, na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2,5 minuty po 17:30 jedeme dál. Už na třech místech v Beskydech mohou turisté legálně přespat pod stanem, přenocovat mohou nedaleko hranic s Polskem, na Lysé hoře nebo na Pustevnách. Zkusil si to i náš reportér a my s ním už po písničce. Hrát bude kapela Krištof. Dobré ráno.

trovat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: to zkratkou.
1: A také my jedeme dál. Nedělní ranní Český rozhlas ze Zlín a v něm dospíval právě Karel Zich 9 minut po půl šesté. V Beskydech už můžete legálně stanovat i v chráněných oblastech, ale pouze na oficiálních nocovištích. Místa pro stanování zatím najdete na severní trase Stezky Českem. U chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Pustevnách nebo na Lysé hoře, kde často přespávají i milovníci západu a východu slunce.
2: Poslední tři schody. Teď je 20:19, západ slunce podle internetu je ve 20:54. No tak já stihnu ještě postavit stan. Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete z Tesku České, nebo kde jste se tu vzali?
3: My jsme z Jihomoravského kraje, z Blanska.
4: Z gymnázia.
3: A vlastně plníme tady výzvu DOFE, jsme tady na expedici. Daniela.
4: Anička.
3: A dneska jsme točili takové rozhovory s lidmi.
2: Teď
3: se to obrátila. Jestli ví něco o Ivančeně, jako jaký mají třeba názor na scouting a tak.
2: Hned kousek vedle si rozložili bivak Veronika s Pepou.
5: No jenom my jsme tady kousek odsaď, jenom jsme se rozhodli, že si uděláme takový výlet, koukneme na západ a ráno na východ slunce a půjdeme dolů.
6: Ono to bylo tak jako dlouhodobě, že chceme si prostě zajít, kdyby to nešlo, tak to prostě nějak uděláme, že jasně. Jsme Češi.
2: Nocoviště je prostě jen upravený plácek pro několik stanů. Rezervovat se předem nejde. Pravidla pro přespání jsou jednoduchá.
7: Přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč. Je to zásadně bez ohnišť, v dnešní době není problém se vybavit turistickým vařičem, který teda je tolerovaný.
2: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště, turisté riskují nejen pokutu.
7: Pokud někdo bude opravdu nocovat v nějakých pralesovitých porostech na hřebení, tak ať se nediví, když přijde nějaká noční návštěva a nemusí to být medvědi, ono ani, když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
2: Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou na nocovištích lidé chovat. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Nať měl budíček v ranním Českém rozhlase Zlín. Je přesně 6:45. Čas podívat se na teploměry.
1: Počasí.
0: Tak začneme u těch nejnižších hodnot, které jsou teď na pouhých 7 stupních Celsia. Ty mají Velké Karlovice a Horní Bečva, ve Valašské Senici je 8 a také Hošťálková má 8 stupňů Celsia. Nejvyšší hodnoty naopak hlásí Staré Město, tam je 13 a 12 Bojkovice a Luhačovice. No a jaká bude neděle s datem 14. června? Meteorologové předpovídají větrnější počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Teď ráno je ještě převážně polojasné, ale oblačnosti bude velmi rychle přibývat. Během dne nás pak čeká oblačná obloha, lokální přehánky a k večeru bude opět oblačnosti částečně ubývat a s ní se sníží i četnost přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21, o 3 stupinky, 4 nižší než včera, na Vsetínsku lokálně kolem 16 stupňů a mírný vítr západní se v průběhu dne může změnit až na vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Tak tedy buďte na sebe opatrní a pokud někam vyrazíte, určitě přibalte pláštěnky a taky pevné boty. Mimochodem rozptylové podmínky zase přinese především i vítr v nárazech velmi, velmi dobré. No a biozátěž dnes po celý den zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Vaše pohodové ráno dělá pohodový den, tak toho jsme si v Českém rozhlase Zlín velmi dobře vědomí. No a úplně nejraději máme, když vstáváte s úsměvem. Dnes se o něj postará Milan Lasica, to byl slovenský humorista, dramatik, ale také textař, herec, režisér, muž mnoha profesí, který se proslavil zejména ve dvojici s Juliem Satinským. No a u nás teď bude vzpomínat na hasičské školení.
1: Cílenu obranu som zažil, to bolo tiež asi pred 20 rokmi, keď som bol zamestnaný v divadle Nová scéna v Bratislave a tam sme mávali pravidelné školenia civilnej obrany. Začalo to prípravami na atomový výbuch. To začalo a z toho si pamätám len to, že nám vtlkali do hlavy, že aby sme si veľmi dobre zapamätali, že keď vybuchne tá atomová bomba, takže človek by mal ležať hlavou v smere toho
2: výbuchu.
1: V smere toho výbuchu, teda.
3: Jo, aby, na,
1: aby sme jo, vedeli takto.
3: Aby vedeli, kde to vybuchlo.
1: No a potom... a potom...
3: Musia takhle ešte ukázať.
1: Áno, áno. Ja by si...
3: Pata.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Sucho ve Zlínském kraji zasáhlo i část úrody. Na Vsetínsku v létě posílí autobusová doprava do turistických lokalit. Dnes je Světový den dárců krve. Ve Zlínském kraji bude převážně polojasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dopady suchého jara negativně ovlivňují pěstování obilovin a řepky olejné v okresech Uherské Hradiště a Zlín. Důsledky jsou větší na půdách, které jsou písčitější a vysychají rychleji. Zemědělci tak letos očekávají podprůměrné výnosy. Se zlepšením situace odborníci příliš nepočítají, dodává hlavní koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Nicméně to sucho tím, že se objevilo v několika vlnách a zasáhlo plodiny na polích v kritických fázích, jako bylo třeba scházení nebo odnožování, tak prostě napáchalo škody, které ani ty současné srážky nemusí úplně vlastně odčinit.
2: Na pustevny v Beskydech vyjedou o státních svátcích 5. a 6. července posílené autobusové spoje. Odkud kyvadlová doprava pojede a jaké další spoje na Rožnovsku přibudou, vysvětluje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
5: Doprava na pustevny bude posílena ve dnech 5. a 6. července, kdy se koná tradiční cyrilometodějská pouť. Bude zavedena kyvadlová doprava ze zastávky Prostřední Bečva Požární dům. Zároveň vyjedou i nové prázdninové spoje na lince 663 na trase Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a zpět.
2: Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se stali dárci. V Česku daruje v nemocničních transfúzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
6: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba z dárce s tím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
2: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci krve musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kg. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
7: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
8: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
7: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
9: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
7: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně polojasno, později přibude oblačnosti. Aktuálně měříme 13 až 7 stupňů a nejvýše se dnes teploty mají pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku v ulici Nádražní je hlášen špatný stav povrchu vozovky, místem však s omezením projedete. A takové byly zprávy, další zase za půl hodiny. Je s vámi Český rozhlas Zlín. Pěknou neděli.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už před víc jak hodinou vyšlo slunce, to bylo pár minut před pátou, zapadne až před devátou večer, dny jsou teď opravdu dlouhé, tak jsme moc rádi, že vás na neděli můžeme naladit hned od samého rána. I teď pět minut po šesté zdravím za celý ranní tým Českého rozhlasu Zlín. Posílám další velký hit, tentokrát od kapely Olympic. Na vás je ranní káva nebo čaj a taky něco dobrého k snídani, rozmazlete se. No a na nás zbývá opravdová pohoda, spolehněte se. Dobré ráno, Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: kapela Olympic, přesně jak jsem slíbila, 6:07 a přeji dobré ráno do neděle 14. června. Jaká byla v historii? Dnes je to přesně 228 let, co se v Hoclavicích na Moravě narodil buditel František Palacký. A chci vám říct, co možná o něm nevíte, od malička byl už velmi talentovaný. V 5 letech, představte si, přečetl celou Bibli a když mu bylo 20, mluvil a psal nejméně 11 jazyky. Jeho velkolepým dílem jsou dějiny národa českého v Čechách a na Moravě. Před 27 lety v roce 99 zemřel Jan Bonaventura. A možná mi napovídáte, televizní režisér, jeho dílem jsou třeba pořady Muzeum populární hudby, seriál pro děti o slavných muzikantech, muzikál Stvoření světa anebo zábavný pořad Kufr. Získal cenu Jaroslava Ježka, Národní cenu České republiky za režii nebo 4násobné ocenění TT, a to právě za zábavný pořad Kufr. 1642, 14. červen. Připomínám jednu důležitou událost v moravské historii. Město Olomouc se vzdalo Švédům. Švédský generál Torstensson nedodržel tehdy úmluvu s olomouckými a dovolil svým vojákům město vyrabovat. A připomenu i rok 1777, odskočím na kontinent. Druhý kontinentální kongres ve Filadelfii tehdy schválil vlajku s hvězdami a pruhy jako oficiální vlajku Spojených států. Má 13 červených a bílých pruhů a původně i 13 hvězdiček. Každý další nový stát znamená novou hvězdu, teď už je jich tam 50. Hlavní město Washington, které má samostatný status, ani zámořská území vlastní hvězdu na americké vlajce nemají. A v Americe se dnes bude slavit mimo jiné 80. které dnes opravdu megalomansky bude oslavovat Donald Trump. Budeme oslavy sledovat a nebojte, i od nás se dozvíte podrobnosti. A ještě jedny narozeniny a myslím, že je říci mohu, i když se jedná o dámu. Krásné 50. totiž slaví dnes herečka a hlavně naše kolegyně v rozhlase Tereza Kostková, tak Terezce má vám na dálku, na dvojku, kde nás těší spoustou krásných rozhovorů. Přeji všechno nejlepší a posílám na ní písničku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Další ranní téma, tentokrát z Línské zpravodajské redakce, otevíráme 2 minuty před 6:45. Déle než rok trvající rekonstrukci za 25 milionů korun má za sebou kulturní centrum ve Vizovicích. Opravený je víceúčelový sál i vstup. Nové jsou elektrické rozvody, jevištní podlaha i akustické prvky. Víc v reportáži.
1: Tak já vás vítám v nově zrekonstruovaném sále kulturního centra.
2: Říká Martina Dozbabová, vedoucí kulturního centra ve Vizovicích. To po rozsáhlé rekonstrukci znovu zahajuje plnohodnotný provoz.
3: Jednalo se vlastně o největší rekonstrukci od otevření kulturního centra v roce 1983, tedy po více než 40 letech.
2: Do projektu se zapojilo i město Vizovice, vysvětluje nezávislá starostka města Silvie Dolanská.
4: Kulturní centrum je organizační složkou města a spadá pod ně kultura jako taková, knihovna Josefa Čižmáře, turistické informační centrum a kino. Jsme velmi rádi, že se rekonstrukce povedla. Celkové náklady na tuto investiční akci dosáhly částky 25 milionů korun bez DPH a město ji hradilo ze svého rozpočtu.
2: Co se v rámci rekonstrukce zvládlo, přibližuje Martina Dozbabová.
3: Značná část těch úprav se týká i toho, co je prakticky neviditelné pro běžného diváka, což jsou například rozvody elektriky, slabo silnoproudu, máme novou divadelní a jevištní techniku, audiovizuální techniku, aby byla programovatelná a ředitelná vlastně z jednoho místa. Samozřejmě úpravy se týkaly i povrchu, jsou instalované nové akustické panely, máme nové podlahy.
2: Kromě toho ale museli stavaři řešit i problém se statikou v sále.
3: Bylo zjištěno, že ty konstrukční prvky té galerie nejsou v dobrém stavu, takže statici řešili, jakým způsobem vlastně galerii vystužit. Byl vymyšlený ocelový rošt a vlastně galerie je vystužená, je bezpečná.
2: Víceúčelový sál je běžně využívaný na koncerty, divadla, ale například i na jarmarky nebo trhy. Během rekonstrukce musely být akce přesouvány do náhradních prostor.
3: Pořádali jsme akce například na Sokolovně nebo v sále základní školy Vizovice. Snažili jsme se například i zorganizovat zájezd za kulturou.
2: Ve zrekonstruovaném sále se ale teď Martina Dozbabová může procházet po novém jevišti.
3: Mám radost z toho, že je nové. Ty desky původní už byly ve špatném stavu. V tuto chvíli už máme opravdu kvalitní jevištní podlahu.
2: A zároveň se dívá směrem vzhůru k vysokému stropu.
3: Při přípravě projektu pan projektant slíbil hvězdné nebe nad hlavou, tak si troufám říct, že máme hvězdné nebe nad hlavou v tuto chvíli.
2: Kulturní centrum čeká do konce sezóny ještě několik akcí. Už teď se ale pracuje na programu pro začátek podzimní sezóny. Z Vizovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: 6. rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas Lenky Filipové vám zpříjemnil dnešní vstávání do neděle 14. června a jaká bude, zjistíme hned. Už zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Je tam paní Barbora Kučerová. Přeji dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Pojďme se nejdřív zastavit u meteostanic ve Zlínském kraji. Jaké jsou tam teploty, jaké je aktuální počasí?
1: A teploty se většinou pohybují mezi 9 a 12 stupni Celsia, byť v těch vyšších polohách tam je to trošičku níž, většinou okolo 8 stupňů Celsia. A na obloze máme převážně oblačno, ale to sluníčko někde mezi oblaky prosvítá.
0: Vstáváme do neděle 14. června. Jaká bude?
1: A měla by být ještě teď ráno s menší oblačností, respektive tady s tou trošku protrhanější, a přes den bude převažovat oblačno. A můžou se objevit také lokální přehánky, jak večeru bude oblačnost částečně ubývat a také budou ubývat ty zmiňované přehánky. Maximální teploty by dnes měly být mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Vsetínsku zůstanou lokálně kolem 16 stupňů Celsia a k tomu bude vát mírný vítr západních směrů s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale mohou se objevit během dne také nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Dopřejte nám i srovnání, jaký byl dnešek v historii.
1: A maximum pochází z roku 2000 ze Štítné nadváří z Popova, kde teploměr ukázal 34 stupňů, naopak minimum z roku 2009 z Huslenek Kychové teploměr se zastavil 1 stupeň nad bodem mrazu.
0: Takže dnešek vypadá podle srovnávání průměrně. Jak odstartujeme nový, to už bude 25. týden tohoto roku, jak bude v pondělí?
1: A už během noci by mělo být méně oblačnosti a potom zítřek začne také s malou oblačností a během dne převáží polojasno nebo oblačno kolem poledne a odpoledne se budou tvořit drobnější přehánky a zase večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty by měly vyšplhat mezi 19 až 22 stupňů Celsia a bude i zítra vát mírný západní až severozápadní vítr, ovšem zítra už trošičku slabší tam s rychlostmi a těmi maximálními do 20 km v hodině.
0: No a pokud nahlížím trochu dopředu, díky vám, díky vaší předpovědi, tak vidím, že zhruba v polovině týdne už se dočkáme opět vysokých teplot.
1: Ano, mělo by to tak být, postupně během týdne by se mělo oteplovat a potom víkend zdá se, že budou ty teploty stále ještě vysoké, ale přesné hodnoty nebo přesnější hodnoty samozřejmě s přibližujícími se dny budeme zpřesňovat.
0: A díky vám budeme vědět opravdu aktuálně. Tak teď jsme trochu vyhlédli a vrátím se k dnešku, jak se dnes budeme cítit, jaká bude biozátěž.
1: A ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Díky za podrobnosti a zase brzy naslyšenou. Krásný den.
1: Naslyšenou.
0: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Zlínský kraj finančně podpoří kulturní akce a aktivity. Mezi 61 projektů rozdělí téměř 4 miliony korun. Podporu získá například Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice Jánošíkův Dukát v Rožnově pod Radhoštěm nebo svatováclavské slavnosti v Napajedlích i festival současné taneční tvorby Tanec Valmes. Velký zájem je o novou výstavu Imaginarium bratří Formanů v Rožnově pod Radhoštěm. Od jejího otevření na konci května jsou téměř všechny termíny pro školní skupiny obsazené a organizátoři očekávají vysokou návštěvnost i během letních prázdnin. Výstava nabízí dětem i dospělým svět fantazie, plný loutek, her, pohyblivých objektů, ale i divadelních dekorací. Na železnici v Česku začíná od dneška platit upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Podle národního dopravce mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu remízou. Pětinásobní šampioni hráli s Marokem 1-1. Švýcarsko remizovalo s Katarem také 1-1 a Skotsko vyhrálo nad Haiti 1-0. Aktuálně se hraje zápas Austrálie-Turecko za stavu 1-0. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převažující polojasno, později během dne pak přibude oblačnosti. Aktuální teploty 12-7, nejvýše dnes 18-21, na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín je uzavřen exit 17 Hulín Východ. Krátké zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno všude tam, kde jste.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Podvodné investice, falešní bankéři nebo policisté. To jsou případy, které nejvíce zaměstnávají oddělení kybernetické kriminality krajské policie ve Zlíně. Jak nenaletět podvodníkům, tak právě to bylo tématem naší páteční poradny. Téma přiblížíme už za chvilku. Stále váš Český rozhlas ze Zlín, příjemné vstávání i 2,5 minuty po 6:30.

0: Ano, nedělní, 7:09. Nejprve připomenu, kdo nám teď zpíval. Byla to sestra Ivety Bartošové, její dvojče, vlastním jménem Ivana, ale tento singl naspívala pod jménem Viana Bartošová. No, Tek lásky byla si její největší hit, ale působila také jako solová zpěvačka s televizním orchestrem Českého rozhlasu. No a dlouhodobě žije ve Švýcarsku, mimo jiné se živí jako diskžokejka. To byl tedy hit, který nám zněl do uší, no a před námi naše další téma, z jedné poraden. Kybernetické podvody a bezpečí na internetu. Právě to bylo tématem páteční dopolední poradny Českého rozhlasu Zlín. Hostem byl vedoucí oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství policie České republiky Milan Zábojník a moderátorka Kristýna Fuchsová se zajímala třeba o základní pravidla, jak zůstat v bezpečí na internetu.
1: V současné době, vzhledem k tomu, jaká trestná činnost je páchaná a považujeme ji za nejvíce škodlivou, tak je potřeba říct, aby posluchači nevěřili všemu, co uslyší během telefonního hovoru od neznámé osoby na druhém konci sluchátka. Protože na tom druhém konci může být kdokoliv a tvrdit vám cokoliv. Jako další takovou důležitou zásadu bych řekl, že není potřeba klikat na nevyžádané zaslané odkazy do e-mailu, do WhatsAppu, do SMSky. Nikdy nevíte, co za tím odkazem se skrývá.
2: Dá se říct, které skupiny obyvatel jsou nejčastěji terčem kyberpodvodů, nebo je to tak všeobecně?
1: Všeobecně se dá říct, že jsou ohroženy všechny skupiny, ale pokud se zaměříme na jednotlivé způsoby, tak se dá říct asi toto. U inzertních podvodů jsou to všichni. U investičních podvodů jsou to převážně seniori, a to muži. U podvodných bankéřů nebo policistů jsou to převážně ženy v produktivním věku. A u romantických podvodů jsou to převážně ženy opět v produktivním a seniorském věku.
2: Jaké podvody vaše oddělení kybernetické kriminality řeší nejčastěji?
1: Nejčastěji řešíme podvodné investice, potom podvodné oznámení, že máme pro vás peníze z předchozí investice, a podvodného bankéře a policistu.
2: Největší škody způsobují podvodné investice. Jak takový podvod začíná? Jakou volí podvodníci taktiku?
1: Tak u podvodných investic to může být například tak, že při prohlížení Facebooku na mě vyskočí upoutávka na článek či video se známou osobností, která mě láká do investování. Články můžou mít například takový titulek. Česká národní banka zažalovala známého herce za to, co řekl živě v televizi, jak vydělává 50 tisíc denně a proč to může udělat každý. Tady pozor, toto je typická technika podvodníků u investic, která cílí na naše touhy po rychlém zbohatnutí a na zvědavost. Velkou roli zde hraje důvěra v autoritu, kdy si můžeme podvědomně myslet asi toto. Když to říká ten a ten, musí to fungovat, on je přece bohatý. Zde ale opět upozorňuji na deepfake videa, což znamená, že to, co vidíme například na tom nahraném videu u té investice, nemusí říkat a nemusí tam být zobrazena ta osoba, na kterou se díváme.
2: O jaké částky lidé v těchto případech nejčastěji přicházejí? V jakých řádech se pohybují?
1: Pokud se bavíme o podvodných investicích, tak jsou to řády statisíců až milionů korun a jsou dokonce poškození, kteří jsou schopni si zaúvěrovat svůj dům jenom kvůli tomu, aby mohli dále a dále investovat.
2: Jak by měl člověk postupovat ve chvíli, kdy má podezření, že se stal obětí investičního podvodu?
1: Pokud je to bezprostředně poté, co jsem zaslal peníze na investici a uvědomil jsem si, že se jedná o podvod, okamžitě informovat banku a policii.
0: kybernetické podvody a bezpečí na internetu. To byla témata naší páteční poradny. Hostem byl vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství Policie České republiky Milan Zábojník. No a záznam celé poradny o bezpečí na internetu a o vašem bezpečí, co se týká kyberpodvodů, najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz v pátečním audioarchivu.

0: písničky do ranního vysílání vybíráme opravdu pečlivě, tak jestli jste si teď klepali do rytmu, je to moc dobře. Hrála, zpíval Adam Ďurica, velká slovenská hvězda, a písnička, kterou dospíval 3:45, se jmenovala Mandolína.
1: Počasí.
0: Nejprve se podíváme na aktuální hodnoty na meteostanicích ve Zlínském kraji. Teploty se teď pohybují mezi 12 až 7 stupni v minimech. Nejnižší hodnoty hlásí Velké Karlovice a Horní Bečva. Nejvyšší už teď Kroměříž, Staré Město a nebo třeba Luhačovice. A jaká bude neděle s datem 14. června? Meteorologové slibují větrnější počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Teď ráno převážně polojasné, oblačnost bude pak rychle přibývat. Během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami. K večeru ale bude opět oblačnosti částečně ubývat a s ní i přeháněk. Odpolední maxima chladněji než včera, tak bude tady minimálně o 3 stupně oproti sobotě, 18 až 21 stupňů, na Vsetínsku lokálně jen kolem 16. Mírný vítr do 25 km v hodině, ale v průběhu dne místy s nárazy kolem 50 km v hodině, a rozptylové podmínky dnes po celý den zůstanou velmi dobré. Biozátěž zůstane na jedničce, pokud vyhlédneme v týdnu dál, pak nás čeká oblačné pondělí i úterý, postupně ale budou růst teploty v úterý až na 23 a ve středu se dočkáme dokonce až 28 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Nedělním ráno s Českým rozhlasem Zlín, 8 minut před 7 dohráli Beach Boys. Dnešek bude s proměnlivou oblačností, větrnější a možná

0: možností přeháněk, to už víte. No a pokud vás to láká ven, tak přidám i tip. Tentokrát vzhůru k výškám a kam konkrétně, tak na to už odpoví můj kolega Pavel Vacek a jeho host.
1: A teď budu mít pro posluchače Českého rozhlasu Zlín nesoutěžní otázku. Jak se jmenuje nejvyšší vrchol, který najdeme v našem kraji? Někdo odpoví okamžitě, někomu dáme ještě chvilku na vzpomínání. Odpověď pro nás bude mít záhy Arnošt Lukeš, protože právě tento bod hodlá navštívit i při našem dnešním výletu z Pusteven na Martiňák. Což už můžete vnímat jako takovou malou nápovědu. Přeji hezký den, pane Lukeši.
2: Hezký den vám i posluchačům. Dnes bych chtěl posluchače pozvat na nejvyšší vrchol Zlínského kraje, Čertův mlýn. Je to čtvrtá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd. Nachází se 2,5 km východně od Pusteven. Vrchol je ve smrkovém lese bez výhledu. Celá vrcholová část je součástí Národní přírodní rezervace Kněhyně Čertův mlýn, nejrozsáhlejší rezervace v Moravskoslezských Beskydech. Byla vyhlášena roku 1982 na ploše 195 hektarů kvůli ochraně přirozených vrcholových smrčin. Název vrcholku Čertův mlýn vznikl podle pověsti, dle které ve žlabu nedaleko vrcholu postavil čert mlýn. Ve skutečnosti se jedná o ukázku odsedávání bloků takzvaného Godulského pískovce.
1: Děkujeme i za odborný pohled na tuto lokalitu. Někdo si ale přesto rád ponechá během cesty v mysli ten romantický přístup k Čertovu mlýnu. Kudy se k němu vydáme?
2: Vrchol je přístupný po červené značce z Pusteven přes sedlo Tanečnici celkem 3 kilometry. Nedaleko vrcholu se nachází skalní útvar Čertův stůl, leží však mimo značené cesty a z důvodu ochrany území je nepřístupný. Tvarem připomíná dolmen, ale není jasné, zda vzniknul přírodní či umělou cestou. V lokalitě byl pozorován výskyt rysů. V sedle mezi Kněhyní a Čertovým mlýnem narazíme na pomník partizánské brigády Jana Žižky, která zde působila na podzim roku 1944. Z vrcholu se stoupíme po zelené na Martiňák. Tady si můžeme odpočinout. Najdeme zde wellness hotel a hospůdku pod starým buchem. U hotelu je památník partizánské brigády Jana Žižky. Na Pustevny se vrátíme po naučné stezce Beskydská horská stezka. Ta je vedena v souběhu s červenou turistickou značkou. Od chaty na Martiňáku na Pustevny měří stezka asi 8 kilometrů a je na ní 9 zastavení s tabulemi. Můžete si na nich přečíst o přírodních i historických zajímavostech, například o poustevnících, mořském oku, o Čertovi a mlýně a životě partizánu. Celá trasa měří asi 15 kilometrů. Zatímco začátek trochu stoupá, z Čertova mlýna vede po hřebeni a klesa na Martiňák, naučná stezka vede úbočím a převýšení na ní nejsou náročná.
1: Během cesty z Pusteven na Martiňák si navíc budete moct při dobití Čertova mlýna říct, že právě stojíte nejvýše, jak to jen v našem kraji jde. I to pro vás může být motivace k pěknému výletu. Děkujeme za ně, pane Lukeši. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: K celorepublikovému víkendu otevřených zahrad se dnes připojí i Valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí. Ve dvou obcích Zlínského kraje vzniknou prodejny s nepřetržitým provozem. Etikety u medů v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Dnes ráno bude v regionu převládat polojasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín a u ní je s vámi Matěj Neradilek. Celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad se připojuje i zahrada Poznání ve Valašském Meziříčí. Ochránci přírody připravili pro návštěvníky od 10 hodin komentované prohlídky. Zájemce provede zahradou ředitel Valašského ekocentra Miroslav Dlouhý.
2: Projdeme si všechny prvky, které tam na zahradě máme. Ty prvky jsou jednak naučné a jednak jsou to prvky, které mají za úkol přilákat na zahradu živočichy, to znamená nejrůznější udělátka, jako jsou třeba hmyzí hotely, jako je třeba hadník, jako je třeba broukoviště a tak dále.
0: Zlínský kraj poskytne dotaci přes 6,5 milionu korun na vznik dvou venkovských maloobchodních prodejen, které budou fungovat v nepřetržitém provozu. Takzvané prodejny 24/7, které kombinují klasický prodej s obsluhou se samoobslužným režimem, vzniknou v Rudimově na Zlínsku a Vítonicích na Kroměřížsku. Pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
3: Hledáme nové způsoby, jak zajistit dlouhodobě udržitelnou obslužnost venkova. V Rudimově pro tento pilotní projekt zrekonstruují stávající budovu prodejny potravin, ve Vítonicích naopak vyroste úplně nová budova samoobslužné prodejny.
0: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
4: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
5: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
4: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
5: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
4: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
0: Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do Spojených států je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas.
6: Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro Český rozhlas imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a ESTU americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska. Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně polojasno, později během dne přibude oblačnosti. Aktuálně měříme 12 až 7 stupňů, nejvýše se dnes teploty budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na Vsetínsku lokálně je kolem 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/58 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Ostravská provádí stavební práce a doprava je zde omezena. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín a my přejeme pohodové víkendové ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dopravní situace v Zašové, dokončení kanalizace v Lukovečku nebo otevření Mikuláštíkova fojtství v Jasené. I těmto tématům se tento týden věnovali zpravodajové Českého rozhlasu Zlín a pravidelný souhrn uslyšíte už za chvíli. V dalších minutách pak připomeneme světce, který podle legendy skrotil oheň jako symbol hříchu, když zapřáhl ďábla do pluhu. To je svatý Prokop, nově i ochránce moravských topenářů a instalatérů. I o tom povíme v další půl hodince víc. Moc nás těší, že vstáváme společně do neděle i teď. To je 5,5 minuty po 7. Příjemný poslech i dál.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kolony v Zašové na Vsetínsku, nové byty pro seniory v Šumicích na Uhersko-Brodsku i dokončená kanalizace v Lukovečku na Zlínsku. Těmto tématům se v uplynulém týdnu věnovali reportéři Českého rozhlasu Zlín a teď je připomeneme ve zpravodajském souhrnu týdne.
1: Od pondělí se řidiči v Zašové na Vsetínsku potýkají s dopravním omezením. Začátek druhé etapy přestavby křižovatky u vjezdu do obce se neobešel bez komplikací a řidiči na hlavním tahu na Slovensko čekali v kolonách i 40 minut. Situaci na místě sledovala reportérka Gabriela Hickl.
2: Servisní technik Kamela projíždí přes přejezd i 6x denně.
3: Musím se s tím nějak pobít, no. Spíš by to chtělo lepší řízení tady toho provozu. Trošičku líp organizované, trošku víc kvadlově, ne, prostě teďka už po třetí jede směr od Rožnova a tady vjezd prostě stojí celou dobu.
1: S kyvadlovým provozem a dopravním omezením musí řidiči počítat do poloviny srpna. Naopak poslední práce dokončují dělníci v Lukovečku na Zlínsku. Obec bude mít novou kanalizaci za 130 milionů korun. Po 16 měsících práce chybí jen poslední oprava silnice a rozhodnutí o kolaudaci. První domácnosti se na nový systém připojí už na podzim, říká starosta obce z ODS Lukáš Pšeja.
4: První připojení lidí v Lukovečku očekáváme někdy v listopadu a máme na to celý příští rok, tak aby jsme alespoň 80% obyvatel připojili.
1: 9 bytů pro seniory a sociálně slabé staví obec Šumice na Uhersko-Brodsku. Cílem je zajistit starším lidem dostupné bydlení na místě, kde to znají. Sociální byty jsou určené lidem v těžké životní situaci, kteří nemají prostředky na tržní nájem. Celý přízemní komplex za 35 milionů bude rozdělen na 4 byty 2+KK pro seniory a 5 menších jednotek 1+KK pro lidi v nouzi. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Šumic Josef Podešť.
5: Sociální bydlení je v současné chvíli nastavený každý byt po jednom, ale usilujeme o to, aby jsme to mohli rozšířit pro 2 osoby, aby případně třeba například maminky s dětmi se nám tam mohly nastěhovat. A to seniorní bydlení je nastaveno pro 2, každý byt po 2. Počítáme s tím, že jim tam dáme vyvýšené záhony, kde si můžou vlastně nasadit, co budou chtít, a dá se tam s tou zahrádkou nějakým způsobem pracovat.
1: A ve čtvrtek jsme vás informovali o slavnostním otevření Mikuláštíkova fojtství v Jasene na Vsetínsku. Po rekonstrukci má roubenka z poloviny 18. století novou expozici o životě fojtů, portášů a zbojníků. Na místo se vydala reportérka Gabriela Hickl.
2: Teď stojím uprostřed světnice. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou skladnice. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda. Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství.
6: Tady vždycky sedávaly tetičky se šátkama na hlavě. My jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
1: Celou reportáž si můžete poslechnout na webu i rozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. V příštím týdnu se podíváme, jak budou vypadat nové samoobslužné obchody v malých obcích na Zlínsku a Kroměřížsku. Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: hlas Jaroslava Vykrenta zněl raním Českým rozhlasem Zlín. Možná jste v pozadí slyšeli i další známý hlas Marie Rotrové, tentokrát jako back vocal. Určitě to nebyla náhoda, mimo jiné byl Jaroslav Vykrent jejím téměř dvorním textařem. 7 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
0: A nejprve pohled na meteo stanice, mám aktuální teploty krátce po 7 a ty už přeci jen stoupají. Od těch ranních minimálních pohybují se aktuálně mezi 13 až 9. 9 stupňů je ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě, 10 ve Vsetíně nebo v Rožnově pod Radhoštěm, no a naopak nejteplejší místa v kraji jsou teď Staré Město, Holešov, Kroměříž a nebo Strání, tam je shodně po 13 stupňů. Celsia. Dnešek bude charakterizovat větrnější počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Ráno převážně polojasné, ale pak bude oblačnosti rychle přibývat. Během dne nás čeká oblačná obloha s lokálními přeháňkami, k večeru pak bude oblačnosti částečně ubývat a s ní také přeháněk. Nejvyšší odpolední maxima budou nižší, než na která jsme zvyklí z posledních dnů. Jen mezi 18 až 21 stupni se budou teploty pohybovat, na Vsetínsku dokonce lokálně jen kolem 16 stupňů. Mírný západní vítr do 25 km v hodině, ale v průběhu dne místy i s nárazy kolem 55 km v hodině. To bylo to, že dnes čekáme větrnější počasí, no a rozptylové podmínky zase díky tomu budou velmi dobré. Biozátěž dnes po celý den na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Občas se k nim ale můžeme chovat jinak, než by skutečně potřebovali. Na co si při výcviku dávat pozor? A existuje opravdu zlý pes? Na to nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpoví trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 15. června. Na setkání s Ivem Eichlerem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: I dál nedělní ranní Český rozhlas ze Zlín a na K 8 minut před půl osmou. Každé řemeslo má svého patrona, například hasiči svatého Floriána, myslivci Huberta a horníci Barboru. Teď se dočkali i moravští topenáři a instalatéři. Jejich ochráncem se stal svatý Prokop, který podle legendy přiměl ďábla tahat pluh.
1: Prosíme tě, požehnej tento obraz a tento prapor a veď nás, ať podle příkladu svatého Prokopa následujeme Ježíš.
2: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů, symbolicky v kostele svatého Prokopa v Letovicích na Boskovicku.
1: Krista našeho Pána.
3: Protože jsem nastudoval všechny svatý, hledal jsem, který by byl nejvhodnější a přišel mi svatý Prokop. Protože on ty čerty v podstatě znásilnil k své práci.
2: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda topení, který s myšlenkou přišel.
3: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň.
2: Asociace spolu s cechem topenářů a instalatérů oslovila diecézního biskupa.
4: Já jsem ze začátku myslel, že chtějí jenom požehnat obraz a požehnat vlajku, což je cechu celkem jako běžné, ale překvapili mě s tím, že chtějí jako vyhlásit patrona. Tak jsem si myslel, že se dělají nejdřív jako legraci. Dokonce jsem ani nevěděl, jestli to jako z hlediska církevního práva je možný, že jsem si vždycky myslel, že to můžu dělat jenom papež.
2: Biskup Pavel Konzbul věc prostudoval s církevními právníky a dekretem pak světce vyhlásil za ochránce moravských topenářů a instalatérů.
4: No takže kromě požehnání praporů a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecezi.
2: Cech má taky svůj odznak. První řád svatého Prokopa udělili právě biskupovi.
3: Tak je to medaile. Na jedné straně je svatý Prokop a napsáno řád svatého Prokopa a na druhé straně je logo naší asociace a je to na trikoloře. No a udělujeme ho za významný přínos rozvoje oboru voda, topení, sanita a podporu naší organizace.
2: Doplnil Josef Brabenec. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
6: Čižest?

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradilek. Vítám vás u nich. Domov pro seniory Senica v Horní Lidči se dnes poprvé otevře veřejnosti. Zájemci si budou moci prohlédnout pokoje i společné prostory nového zařízení. Výstavbu domova provázely spory, které vyústily až v místní referendum. Dnes je ale budova dokončena a připravená nabídnout zázemí pro 25 seniorů z regionu. Dopady suchého jara negativně ovlivňují pěstování obilovin a řepky olejné v okresech Uherské Hradiště a Zlín. Důsledky jsou větší na půdách, které jsou písčitější a vysychají tak rychleji. Zemědělci proto letos očekávají podprůměrné výnosy. Se zlepšením situace odborníci příliš nepočítají. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny nazvaná Ticho a mýty. Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém prvním utkání na světovém šampionátu s Marokem 1-1. Stejným výsledkem skončil i zápas mezi Švýcarskem a Katarem. Skotsko zdolalo Haiti 1-0 a právě teď hraje Austrálie s Tureckem, aktuálně za stavu 1-0. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně polojasno, později během dne přibude oblačnosti. Aktuální teploty 14 až 9 stupňů, nejvýše se dnes budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni, na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V centru Valašského Meziříčí na náměstí a v přilehlých ulicích počítejte s omezením dopravy. O tomto víkendu se zde koná kulturní akce s vyšším počtem návštěvníků. A po zprávách teď dál pokračuje nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Počasí dnes možná nebude úplně lákat ven, a tak už připravujeme několik tipů na to, jak si neděli báječně užít i tak. No a vypravíme se i za českými fotbalisty, kteří se na základně v Texasu chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Podrobnosti v další půlhodince, teď už hraje kapela Lucie a s ranním týmem Českého rozhlasu Zlín jsme stále s vámi a moc rádi.

0: Slavná písnička s nádherným hlasem nejen Karla Gotta, ale především Marcely Holanové, která tady exceluje. Autorem textu je její tehdy ještě manžel Karel Šíp a původně ji zamýšlel jako solovou písničku pro její úžasný hlas. To byla tedy písnička Čau lásko, 7 hodin a 41 minut a to je správný čas na několik dnešních tipů na skvěle strávenou neděli. Multižánrový rodinný program, vokální skupina, cymbálová muzika, taneční vystoupení nebo loutková pohádka. Takové programové lahůdky jsou připraveny na dnešní nedělní odpoledne v Uherském Hradišti. Akce s názvem Děti pro umění, umění pro děti začíná v 16 hodin v tamním amfiteátru Rochus a v případě nepříznivého počasí, se kterým se počítá, se program přesune do kulturního domu. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve ve spolupráci se zlínským kulturním spolkem Zvěřinec na novocirkusové představení plné akrobacie, divadla a vandrování. Představení Vandr je vhodné pro děti od 5 let i pro dospělé diváky a koná se dnes v zahradě Čiperovy vily ve Zlíně od 17 hodin. Dnes je také poslední den, kdy můžete v Uherském Brodě navštívit výstavu, která představuje výběr 18 grafických děl jednoho z nejzásadnějších umělců 20. století Pabla Picassa. Expozice je dnes přístupná naposledy do 17. hodiny v galerii Panský dvůr v Uherském Brodě. A ještě jedna pozvánka také do Uherského Brodu, tentokrát na divadelní představení. Spolek Pod lampou z Bánova tam zahraje autorskou komedii, která vypráví o tom, jak jsou zaměstnanci jedné nejmenované slovácké pobočky nuceni vyjet na firemní setkání. Veselohra s názvem Team Building po slovácku začíná v 18 hodin v Domě kultury v Uherském Brodě. A pokud jste si nevybrali, podívejte se i na naše stránky do všech tipů na víkend.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: 7.46, čas pro další ranní servis v nedělním Českém rozhlase Zlín.
1: Počasí.
0: Pranostiky pro toto období se celkem pochopitelně točí kolem deště. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička, ta byla na 12. Na zítřek zase déšť, na víta špatná budou žita. Tak jak pak se bude vyvíjet počasí dnes v neděli 14. června? Aktuální teploty se pohybují v rozmezí mezi 13 až 9 stupni Celsia. Postupně budou stoupat, ale ne dnes příliš vysoko, maxima budou kolem 20. Dnes nás čeká větrnější počasí s proměnlivou oblačností a možností přeháněk. Teď ráno ještě převážně polojasno, ale postupně rychle přibývá oblačnosti. A během dne nás pak čeká oblačná obloha s lokálními přehánkami. K večeru bude částečně oblačnosti ubývat, sní i přeháněk. Nejvyšší teploty 18 až 21, ale na Vsetínsku lokálně jen kolem 16. Mírný vítr do 25 km v hodině může v průběhu dne místy dosahovat nárazu 55 km v hodině, ale zase přinese velmi dobré rozptylové podmínky a biozátěž by měla po celou neděli ve Zlínském kraji zůstat přes proměnlivé počasí na jedničce. Přidám i další téma, pouhých 11 doteků smí.

0: Ale jene huse,
1: řekl na to Zikmund,
0: kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Stávej heslo také pro fotbalistu Patrika Šika na mistrovství světa. Čeští fotbalisté se totiž na základně v Texasu chystají už na druhý zápas. Po prohře 1-2 v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. A jedním z úkolů realizačního týmu reprezentace pro možná klíčový duel ve skupině je využívat právě lépe Patrika Šika, který na stadionu v Guadalajáře téměř nebyl ve hře.
1: Přihrávka do pokutového území od provoda a do zakončení se dral Patrik Šik, ale jeho zakončení bylo zblokované.
2: V 15. minutě se Šik v pokutovém území snažil dostat do šance. Obrana Jihokorejců si ale poradila a to bylo ze strany českého útočníka v utkání vlastně vše. Nejlepší střelec současné reprezentace si v úvodním zápase na šampionátu připsal jen 11 doteků s míčem, z toho pouhé dva ve vápně soupeře a ve 64. minutě šel ze hřiště.
1: Střídání na české straně. Tomáš Chorý nahradí Patrika Šika.
3: Vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočným. Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo.
2: Přiznal po porážce s Jižní Koreou reprezentační kouč Miroslav Koubek. Šik přitom dlouhodobě patří k elitním kanonýrům v Německu. Byť ho občas přibrzdila zranění, za posledních 5 bundesligových sezon dal za Leverkusen 1,70 gólů.

0: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
1: Říká asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek. V národním týmu je Šik jasnou útočnou jedničkou a pokud je zdravý, v drtivé většině případů nastoupí v základní sestavě. Vicemistr Evropy z roku 1996 Václav Němeček ale nabízí i jiné řešení.
2: Patrik hraje za Leverkusen, který většinou dominuje proti těm ostatním mančaftům a styl nároďáku je prostě jiný, takže k němu se toho tolik nedostane. Já bych klidně ho nechal na začátku odpočinout, hodil bych tam Kuchtiče, ať je tam trochu rozbije, ať to tam odmaká, což on umí skvěle. A potom do ty unavený trochu obrany bych tam toho Patrika dal.
1: Vysvětluje Václav Němeček, který pod přezdívkou Kuchtič zmínil Jana Kuchtu. Kromě něj a Patrika Šika jsou v reprezentačním kádru pro světový šampionát i další útočníci Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Adam Hložek. Z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Autobusová doprava ve Zlínském kraji se od dnešního dne bude řídit podle upravených jízdních řádů. Pro střední Bečvu na Vsetínsku v letních měsících zdobí umělecká díla přímo pod širým nebem. Soud při propuštění exposlance Ferryho z vězení přihlížel ke změně jeho vystupování i k pozitivní výpovědi psycholožky. Dnes ráno bude v regionu převažující polojasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Ve studiu Českého rozhlasu Zlín je Matěj Neradilek a začínají zprávy. Od dnešního dne platí ve Zlínském kraji upravené jízdní řády. Drobné změny jsou v příjezdech a odjezdech vybraných spojů. Upravily se tak například ranní spoje na Zlínsku z Otrokovic do Komárova a na Kroměřížsku přidali zastávku ve Zdounkách na lince z Kroměříže do Koryčan a Kunkovic. Dočasné spoje přibydou i ve směru do Velehradu na Uhersko-Hradišťsku nebo na Pustevny v Beskydech, dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Spoje na Velehrad posílíme ve dnech 4. a 5. července. Výjíždět budou kyvadlově ze Starého Města a Uherského Hradiště. Další kyvadlová doprava bude jezdit ve dnech 5. a 6. července z prostřední Bečvy na Pustevny.
1: Prostřední Bečvě na Vsetínsku začala letní výstava kovových soch a plastik místního výtvarníka Karla Rábla. Největší plastika s názvem Padlý anděl na návsi zůstane natrvalo, říká nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
4: Během letních měsíců si návštěvníci Prostřední Bečvy na návsi mohou prohlédnout výstavu Karla Rába. Výstava obsahuje několik plastik, soch, také jeho reprodukce v Šindelovém domečku. Je mezi nimi i socha Padlý anděl, kterou jsme získali díky daru jednoho ze soukromých dárců.
1: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferrymu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení, změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a taky lítost. Teplický soud rozhodoval o Ferryho propuštění poprvé už v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Irán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Iránu a v Izraeli se část politiků proti připravované dohodě bouří.
5: V iránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený iránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Yair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že iránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Iránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně polojasno, později během dne přibude oblačnosti, aktuální teploty 14 až 9, nejvýše dnes 18 až 21, na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 2/497 u Bílovic na Uherskohradišťsku ve směru do Uherského Hradiště havarovalo osobní vozidlo. Zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín je za námi a teď přejeme hezké ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: K dalšímu rannímu přehledu přidám ještě jednu informaci. Dnešek připomíná německého psychiatra Aloise Alzheimera. Ten se narodil právě 14. června roku 1864 a úplně poprvé popsal nemoc projevující se změnami na mozku, předčasnou demencí a ztrátou krátkodobé paměti. O jeho objev tehdy nejevili jeho kolegové zpočátku vůbec žádný zájem. No a jaké jsou nové možnosti? Tým českých vědců vyvinul novou aplikaci pro včasný záchyt potíží s pamětí, představili ji před pár dny na konci května a základem je 10 jednoduchých úkolů, na které pak uživatel odpovídá. Pokroky v diagnostice a zmírnění příznaků jsou v současné době ohromné. No ale já jsem samozřejmě nezapomněla ani připravit písničku na start, ani na další téma. S ním se vypravíme do nově zrekonstruovaného kulturního centra ve Vizovicích. No ale nejdřív bude zpívat Věra Špinarová. Tak dobré ránko za celý tým Českého rozhlasu Zlín i teď 6 minut po 8.

0: Déle než rok trvající rekonstrukci za 25 milionů korun má za sebou kulturní centrum ve Vizovicích. Opravený je víceúčelový sál i vstup. Nové jsou elektrické rozvody, jevištní podlaha i akustické prvky. Víc teď v reportáži.
1: Tak já vás vítám v nově zrekonstruovaném sále kulturního centra.
2: Říká Martina Dozbabová, vedoucí kulturního centra ve Vizovicích. To po rozsáhlé rekonstrukci znovu zahajuje plnohodnotný provoz.
3: Jednalo se vlastně o největší rekonstrukci od otevření kulturního centra v roce 1983, tedy po více než 40 letech.
2: Do projektu se zapojilo i město Vizovice, vysvětluje nezávislá starostka města Silvie Dolanská.
4: Kulturní centrum je organizační složkou města a spadá pod ně. Kultura jako taková, knihovna Josefa Čižmáře, turistické informační centrum a kino. Jsme velmi rádi, že se rekonstrukce povedla. Celkové náklady na tuto investiční akci dosáhly částky 25 milionů korun bez DPH a město ji hradilo ze svého rozpočtu.
2: Co se v rámci rekonstrukce zvládlo, přibližuje Martina Dozbabová.
3: Značná část těch úprav se týká i toho, co je prakticky neviditelné pro běžného diváka, což jsou například rozvody elektriky, slabo silnoproudu, máme novou divadelní a jevištní techniku, audiovizuální techniku, aby byla programovatelná a ředitelná vlastně z jednoho místa. Samozřejmě úpravy se týkaly i povrchu, jsou instalované nové akustické panely, máme nové podlahy.
2: Kromě toho ale museli stavaři řešit i problém se statikou v sále.
3: Bylo zjištěno, že ty konstrukční prvky té galerie nejsou v dobrém stavu, takže statici řešili, jakým způsobem vlastně galerii vystužit. Vymyšlený ocelový rošt a vlastně galerie je vystužená, je bezpečná.
2: Víceúčelový sál je běžně využívaný na koncerty, divadla, ale například i na jarmarky nebo trhy. Během rekonstrukce musely být akce přesouvány do náhradních prostor.
3: Pořádali jsme akce například na Sokolovně nebo v sále základní školy Vizovice. Snažili jsme se například i zorganizovat zájezd za kulturou.
2: Ve zrekonstruovaném sále se ale teď Martina Dozbabová může procházet po novém jevišti.
3: Mám radost z toho, že je nové. Ty desky původní už byly ve špatném stavu. V tuto chvíli už máme opravdu kvalitní jevištní podlahu.
2: A zároveň se dívá směrem vzhůru k vysokému stropu.
3: Při přípravě projektu pan projektant slíbil hvězdné nebe nad hlavou, tak si troufám říct, že máme hvězdné nebe nad hlavou v tuto chvíli.
2: Kulturní centrum čeká do konce sezóny ještě několik akcí. Už teď se ale pracuje na programu pro začátek podzimní sezóny. Z Vizovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Jiří Schillinger dospíval v raním Českém rozhlase Zlín v 8 hodin a 15 minut. Čas na další ranní servis.
1: Počasí.
0: A podíváme se podrobněji na dnešek s meteorology. Po ránu jsme volali do Českého hydrometeorologického ústavu. Byla tam paní Bára Kučerová. No a ptali jsme se, jaký bude dnešek, tedy jaká by měla být neděle s datem 14. června.
2: Měla by být ještě teď ráno s menší oblačností, respektive tady s tou trošku protrhanější, a přes den bude převažovat oblačno. Můžou se objevit také lokální přehánky, jak večeru bude oblačnost částečně ubývat a také budou ubývat ty zmiňované přehánky. Maximální teploty by dnes měly být mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Vsetínsku zůstanou lokálně kolem 16 stupňů Celsia a k tomu bude vát mírný vítr západních směrů s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale mohou se objevit během dne také nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Dopřejte nám i srovnání, jaký byl dnešek v historii.
2: A maximum pochází z roku 2000 ze Štítné nad Váří z Popova, kde teploměr ukázal 34 stupňů, naopak minimum z roku 2009 z Husleny Kychové teploměr se zastavil 1 stupeň nad bodem mrazu.
0: Takže dnešek vypadá podle srovnávání průměrně. Jak odstartujeme nový, to už bude 25. týden tohoto roku. Jak bude v pondělí?
2: A už během noci by mělo být méně oblačnosti a potom zítřek začne také s malou oblačností a během dne převáží polojasno nebo oblačno kolem poledne a odpoledne se budou tvořit drobnější přehánky a zase večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maximální teploty by měly vyšplhat mezi 19 až 22 stupňů Celsia a bude i zítra vát mírný západní až severozápadní vítr, ovšem zítra už trošičku slabší tam s rychlostmi a těmi maximálními do 20 km v hodině.
0: No a pokud nahlížím trochu dopředu, díky vám, díky vaší předpovědi, tak vidím, že zhruba v polovině týdne už se dočkáme opět vysokých teplot.
2: Ano, mělo by to tak být, postupně během týdne by se mělo oteplovat a potom víkend zdá se, že budou ty teploty stále ještě vysoké, ale přesné hodnoty nebo přesnější hodnoty samozřejmě s přibližujícími se dny budeme zpřesňovat.
0: A díky vám budeme vědět opravdu aktuálně. Tak teď jsme trochu vyhlédli a vrátím se k dnešku, jak se dnes budeme cítit, jaká bude biozátěž.
2: A ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Díky za podrobnosti a zase brzy naslyšenou. Krásný den.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 16:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
4: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně léty prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.

0: Valašsko je častým cílem turistů pro svou divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. A k jedné z nich se vydáme i v další reportáži. Jde o přírodní památku poblíž malé obce, poblíž Malé Bystřice, Svantovítovu skálu. Tento 60-metrový skalní výchoz pochází ze Třetihor a jak už to u takových míst bývá, je opředený pověstmi. A masiv je velmi oblíbený u horolezců. K ve Svantovítově skále se vyšlápla redaktorka Silvie Pospíšilová. Do Vsetínských vrchů ji doprovodila nezávislá starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. Kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme. Máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály. Přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsti se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání na Valašsku, je vždycky krásně.
1: Z Malé Bystřice Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi pěkné ráno přeje Matěj Neradilek. K celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad se připojuje i zahrada Poznání ve Valašském Meziříčí. Ochránci přírody připravili pro návštěvníky od 10 hodin komentované prohlídky. Ve Zlínském kraji od dneška vyjedou nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Dnes je Světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždí na dovolené do zahraničí a tak nemohou darovat. Po návratu z některých destinací navíc nemohou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc. Fotbalisté Brazílie remizovali s Marokem 1-1 a tabulku skupiny C na mistrovství světa tak po prvních zápasech vede Skotsko. To zdolalo Haiti 1-0, ve skupině B hrálo Švýcarsko s Katarem nerozhodně 1-1 a v Dčku Austrálie zdolala Turecko 2-0. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji ráno převážně polojasno, později během dne přibude oblačnosti. Aktuální teploty 14 až 9 stupňů, nejvýše dnes naměříme mezi 18 až 21, na Vsetínsku pak lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 2/497 u Bílovic na Uhersko-Hradišťsku ve směru do Uherského Hradiště havarovalo osobní vozidlo. To byly krátké zprávy, další informace nejen z regionu zase za půl hodiny. Posloucháte víkendový Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Matuška nebo God, to bývalo u faninek velké dilema. Ale naštěstí byly oba tak odlišné typy, že si jejich přízeň nejspíš jejich faninky spravedlivě rozdělili. U nás vybírat nemusíte. Franím Českém rozhlase Zlín si dopřejeme obě hvězdy a začneme něžnou baladou od Valdemara Matušky.

0: Jeden z největších hitů Karla Gotta, písnička Jdi za štěstím, vám zpříjemnila nedělní ráno a už blížící se dopoledne Karel Gott dospíval právě 10 minut po 8:30. No a jak jeho velký hit souvisí s dnešním tématem pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, tak to nám už vysvětlí přímo Joška.
1: Děkuji vám za důvěru, se kterou mi píšete a vyprávíte svoje příběhy. Dnes jsem vybral ten od paní Martiny, protože tuším, že osloví spoustu dalších. Vlastně mi nic zásadního nechybí, píše Martina. Mám práci, rodinu, všechno nějak funguje, ale stejně se často cítím prázdná a nešťastná. Pořád mám totiž pocit, že by to mělo být nějak jinak, že by měl přijít nějaký pocit štěstí. Ale on nepřichází. Co dělám špatně? Martino, štěstí hledáme všichni od pradávna a tuším, že moje dnešní návštěva bude vědět, kde se ukrývá a jak ho najít. Ale ještě předtím si poslechněte, jak o štěstí mluvil hudebník Karel Wagner. Jste dítě štěstěny?
2: Je to zajímavý, ta vaše poznámka, protože teď dotočila Česká televize o mě dokument a aniž bych do toho zasahoval, tak ho nazvala Štěstí Karla Wagnera.
1: Takže je to pravda.
2: Podívejte se, člověk musí mít štěstí a já se musím přiznat, že jsem ho měl, protože jsem měl takový situace, kdy kdybych neměl štěstí, tak to dopadlo úplně jinak a daleko už.
1: Karel Wagner ví o štěstí své a já věřím, že s terapeutkou Markétou Kořínkovou vymyslíme, jak na to, abyste k němu našli cestu i vy.
0: K ochutnávce přidám i přesný čas. Pořad Na pohovce Jošky Kubáníka o štěstí uslyšíte v našem vysílání hned po zprávách v 11 hodin.

0: Lucie Vondráčková dospívala v nedělním ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 14. června. No a jaká bude neděle, zjistíme teď o 8:45.
1: Počasí.
0: V posledním ranním souhrnu nejprve zkontrolujeme aktuální ranní teploty na meteostanicích v kraji. Ty se teď pohybují už mezi 16 až 10 stupni, budou postupně stoupat do dnešních maxim kolem 20. Dnešek nás čeká větrnější počasí s proměnlivou oblačností, také s možností přeháněk. Ráno bylo převážně polojasné, ale oblačnosti už rychle přibylo a ještě přibývat bude. Během dne nás dnes čeká oblačná oblaha s lokálními přeháňkami, k večeru pak bude oblačnost opět ubývat částečně, v části kraje s ní ubyde i četnost přeháněk. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni a na Vsetínsku lokálně kolem 16. Vát bude mírný vítr do 25 km v hodině, ale v průběhu dne, a proto jsme shrnuli dnes počasí jako větrné, může vítr dosahovat nárazů kolem 55 km v hodině. Vítr přinese dobré rozptylové podmínky, postupně velmi dobré, a biozátěž dnes bude na jedničce. No a pokud vyhlédneme na start pracovní týdne pondělí, tak to nás čeká částečně slunečné, ovšem opět čekejte možnost přeháněk, bude převažovat polojasno, ráno a večer bude oblačnosti méně, noční teploty mezi 10 až 6 stupni a zítra ty nejvyšší denní mezi 18 až 22. V úterý už bude většinou slunečno, postupně se bude oteplovat až na 25, no a středa sice teplé počasí, ale zase s větší oblačností a dočkáme se až 28 stupňů Celsia, no a také příští víkend už vypadá hodně teplý letní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Katapult hrála v nedělním Českém rozhlase Zlín pro vaše ještě hezčí ráno. A i když je 9 minut do 9, kdo nestihl snídani, může teď posnídat u Petra Uhříka. Jeho hudebním lahůdkářství otevírá právě teď.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Pro dnešek si v naší cukrárně porovnáme dva hudební světy, ale dopředu to vidím jako v dostihovém sportu, když udělí žokej handicap. Ono totiž přeskočit Tinu Turner nejde. Lucku Vondráčkovou mám opravdu rád jako ženu, jako zpěvačku. Je to vzdělaná, krásná, sympatická bytost, ale vzpomínám si na dva případy v její hudební kariéře, kdy si vzala trošku větší krajíc, než byla schopná pokousat. Snad mi tu kritiku promine. U písniček Bonnie Tyler a Tiny Turner, které přespívala do češtiny. Vezmu ten druhý případ s malou odbočkou. Na svých akcích jsem uvedl taky mnoho převlečených travesty umělců, kteří vypadali jako hvězdná Tina, no ale na rovinu není to přímo můj šálek čaje, i když respektuju, že pro jistou část lidí je taková forma zábavy atraktivní. Tinu už bohužel na pódiu neuvidíme, tak aspoň její zásah do hitparád v roce 89, když byla simply the best, prostě nejlepší.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: I přes deštivé počasí v uplynulém týdnu je ve Zlínském kraji stále výrazné sucho. V chráněné krajinné oblasti Beskydy mohou na vyhrazených místech turisté legálně stanovat. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Dnes ráno očekáváme v regionu převažující polojasno, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 21 stupňů. Matěj Neradělek je s vámi a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Na více jak polovině území Zlínského kraje je i přes déšť z uplynulých dnů výrazné sucho. Většinu srážek totiž pohltila vegetace a voda v půdě nezůstává, proto se ani koryta potoku a řek zatím nenaplňují, říká mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Hladiny toku budou kolísat a to vlivem srážek v průběhu celého týdne. Nepředpokládáme však, že by došlo k nějakému většímu zlepšení situace. Naopak očekáváme, že po odeznění srážek budou opět poklesávat průtoky v tocích pod podprůměrné hodnoty.
1: Turisté na severní trase stezky Českem mohou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostů u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách, jak dodává Jiří Lehký z chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ochranáři jednají s majiteli pozemků o dalších nocovištích.
3: Pravidla jsou poměrně jednoduchá, tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená, přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
1: Stanování mimo vyhrazené plochy v chráněné krajinné oblasti je zakázané. Auta na elektřinu a vodík dál budou moct jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
1: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy totiž přijedou ve dnech 19. až 21. června na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
5: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv i za plotem.
6: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášený asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
7: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
6: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno. Později během dne pak přibude oblačnosti a hrozí i lokální srážky. A teploty, ty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 21, na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: S omezením stále počítejte na silnici 2/497 u Bílovic na Uherskohradišťsku. Ve směru do Uherského Hradiště totiž havarovalo osobní vozidlo, které skončilo mimo komunikaci. A my přejeme klidné ráno nejen na silnice. Stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Pěknou neděli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: nedělní Český rozhlas ze Zlín, teď už ten dopolední pro druhou červnovou neděli, kde vás už za moment čeká souhrn toho nejzajímavějšího od našich zlínských reportérů v posledních 7 dnech. Dopravní situace v Zašové, dokončení kanalizace v Lukovečku nebo otevření Mikuláštíkova fojictví v Jasené. O tom všem hned po písničkách Heleny Vondráčkové a Marka Ztraceného. I teď v 9:05 je s vámi Markéta Janíková. Přeji příjemný a úspěšný den.
0: Český rozhlas Zlín.

0: kolony v Zašové na Vsetínsku, nové byty pro seniory v Šumicích na Uhersko-Brodsku i dokončená kanalizace v Lukovečku na Zlínsku. Těmto tématům se v uplynulém týdnu věnovali reportéři Českého rozhlasu Zlín a teď je připomeneme ve zpravodajském souhrnu týdne.
1: Od pondělí se řidiči v Zašové na Vsetínsku potýkají s dopravním omezením. Začátek druhé etapy přestavby křižovatky u vjezdu do obce se neobešel bez komplikací a řidiči na hlavním tahu na Slovensko čekali v kolonách i 40 minut. Situaci na místě sledovala reportérka Gabriela Hickl.
2: Servisní technik Kamela projíždí přes přejezd i 6x denně.
3: Musím se s tím nějak pobít, no. Spíš by to chtělo lepší řízení tady toho provozu. Trošičku líp organizované, trošku víc kybadlově, ne, prostě teďka už po třetí jede směr od Rožnova a tady vyjezd prostě stojí celou dobu.
1: S kyvadlovým provozem a dopravním omezením musí řidiči počítat do poloviny srpna. Naopak poslední práce dokončují dělníci v Lukovečku na Zlínsku. Obec bude mít novou kanalizaci za 130 milionů korun. Po 16 měsících práce chybí jen poslední oprava silnice a rozhodnutí o kolaudaci. První domácnosti se na nový systém připojí už na podzim, říká starosta obce z ODS Lukáš Pšeja.
4: První připojení lidí v Lukovečku očekáváme někdy v listopadu a máme na to celý příští rok, tak aby jsme alespoň 80% obyvatel připojili.
1: 9 bytů pro seniory a sociálně slabé staví obec Šumice na Uhersko-Brodsku. Cílem je zajistit starším lidem dostupné bydlení na místě, kde to znají. Sociální byty jsou určené lidem v těžké životní situaci, kteří nemají prostředky na tržní nájem. Celý přízemní komplex za 35 milionů bude rozdělen na 4 byty 2+KK pro seniory a 5 menších jednotek 1+KK pro lidi v nouzi. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Šumic Josef Podešť.
5: Sociální bydlení je v současné chvíli nastavený každý byt po jednom, ale usilujeme o to, aby jsme to mohli rozšířit pro 2 osoby, aby případně třeba například maminky s dětmi se nám tam mohly nastěhovat. A to seniorní bydlení je nastaveno pro 2, každý byt po 2. Počítáme s tím, že jim tam dáme vyvýšené záhony, kde si můžou vlastně nasadit, co budou chtít, a dá se tam s tou zahrádkou nějakým způsobem pracovat.
1: A ve čtvrtek jsme vás informovali o slavnostním otevření Mikuláštíkova fojtství v Jasene na Vsetínsku. Po rekonstrukci má roubenka z poloviny 18. století novou expozici o životě fojtů, portášů a zbojníků. Na místo se vydala reportérka Gabriela Hickl.
2: Teď stojím uprostřed světnice. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou skladnice. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda. Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství.
6: Tady vždycky sedávaly tetičky se šátkama na hlavě. My jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
1: Celou reportáž si můžete poslechnout na webu i rozhlas v záložce Regiony Zlínský kraj. V příštím týdnu se podíváme, jak budou vypadat nové samoobslužné obchody v malých obcích na Zlínsku a Kroměřížsku. Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Nedělním českým rozhlasem Zlín zněl hlas Erose Ramazzottiho. Provedli jsme vás nedělním ránem s datem 14. června. No a teď, pár minut před 9:30, je už tradiční čas pro rozhlasový poklad. Už za chvíli vám pustíme další díl z rozhlasového cyklu Toulky českou minulostí. A tentokrát se vrátíme do dob praotce Čecha a dozvíme se víc o pojmenování naší země, o kronikářích a také zajímavosti o hoře Říp. Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touto 23. schůzkou v Toulkách českou minulostí nenavazujeme časově na předešlou. Vracíme se naopak hlouběji zpět do minulosti, do časů před vznikem Velkomoravské říše a do období, které bylo Mojmirovskému státu současné. Opustili jsme však území Moravy, dáváme se směrem na západ, v zápětí vstoupíme do Čech. Do Čech legendárních, do Čech našich národních pověstí.
0: Starý dobrý kronikář Kosmas začal svoji chroniku Bohemorum, neboli kroniku českou, hezky z gruntu, od potopy světa.
2: Pokračoval změtením jazyků, které nastalo při stavbě babylonské věže.
0: A když konečně dospěl k líčení české země, uvedl na scénu postavu nám důvěrně známou.
2: Praotce Čecha.
1: Děje se tak již na druhé straně oné knihy. Literát Kosmas byl v skutku mistrem dramatické zkratky.
2: Tak krásný a tak veliký kraj jest ve vašich rukou. Rozvažte, jaké by bylo vhodné jméno pro tuto zemi.
1: Ano, případná otázka. Každá země se přece musí nějak jmenovat.
2: A všichni hned jako z božského vnuknutí zvolali. Poněvadž ty, otče, sloveš Čech, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Čechy.
1: Souhlas s tímto návrhem byl, jak bychom dnes řekli, jednomyslný. Dojetí starostovo, o němž jsme se právě dozvěděli, že se jmenuje Čech, bylo nelíčené.
2: Starosta jel se z radosti líbat tu zemi, maje radost, že se má nazývat jeho jménem. Vstal a obojí dlaň zdvíhaje k nebeským hvězdám, tak to počal mluviti.
1: Už jsme tu jeho pohanskou modlitbu v Toulkách českou minulosti slyšeli, ale připadá nám tak vroucí a upřímná, že neškodí si ji zopakovat.
2: Vítej, země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávaná, kdysi včas potopy lidu zbavená, nyní jako na památku lidstva nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k pokolení.
1: Ta historka o Čechovi je nepůvodní. Připomíná podezřele biblický příběh o Mojžíšovi.
0: Z Bible si Kosmas vypůjčil formulaci o zaslíbené zemi.
1: A dále historka o vylidněné zemi je nepravdivá.
0: Slované střídali na našem území Germány, ti zase Kelty a ti opět další a další.
1: Vymyšlená je i historka o pojmenování Čech.
0: Byla to původně země keltského kmene Bojů. Bojohému.
1: Čechové byli původně jenom jedním z kmenů žijících na území dnešních Čech.
0: A že se tedy země mohla podle nich nazývat, až si získali převahu a centrální vládu v zemi.
1: Praotce nemáme jenom my. Takový praotec má dokonce odborný profesní název.
2: Hero Eponymus.
1: Zakladatelem národa Izraelitů byl...
2: Jákob zvaný Izrael.
1: Staří Řekové jich měli celou družinu.
0: Helén, Doros, Aiolos, Jón, Achaios.
1: V Itálii se té role zhostili...
2: Latinus a Romulus.
1: U Arménů...
0: Arménios.
1: Ale ještě předtím...
0: Haik. Protože Arméni si neříkají tak, jak je zná celý svět, ale sami mezi sebou jsou Hajkové.
1: U Franků to byl...
2: Francion.
1: U Gótů...
0: Vůdce Góta.
1: Podobně byl ze jmen národů vytvořen praotec...
2: Teuton a Belgion.
1: V dílně bavorských kronikářů vznikl stejně jako u Kosmy a skoro ve stejné době...
0: Praotec Norik a vévoda Bavor.
1: Kosmas ovšem psal svou povídku nikoli o praotci Čechovi, ale...
2: O praotci Bohémovi.
0: Ano, on nejenom latinsky psal, ale latinsky i myslel.
1: Takže si umíme představit jeho větu o pojmenování země takto.
2: Poněvadž ty, otče, sloveš Bohémus, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Bohémia.
1: Ale jména Češi a Čechy v jeho době už skutečně existovala.
0: Češi. To byli naši lidé, našinci.
1: A Čechy?
0: Země našinců.
2: Vidíte tu oblou horu?
1: Otázal se praotec Čech v kronice, které se říká setrvačně Dalimilova, i když její autor se jmenoval nejspíš úplně jinak než Dalimil. Není vyloučeno, že to byl jeden z Rožmberků, ale o tom až někdy jindy.
2: Vidíte tu oblou horu?
1: Zeptal se tedy praotec a pokračoval.
2: Tam si odpočinem chvíli, tam naberem nové síly, tam po dlouhé, strastiplné pouti zapomenem, co nás rmoutí.
1: Jak se ta oblá hora jmenovala, netřeba snad zvlášť vysvětlovat. Aspoň několik údajů z jejího dotazníku.
0: 456 metrů nadmořské výšky, kupovitý tvar, materiál čedič, obsahující hodně magnetitu, takže střelka kompasu se v jeho blízkosti může zbláznit. Na vrcholku stojí románská rotunda svatého Jiřího, což je národní kulturní památka.
1: Ona je vlastně celá tato hora národní kulturní památkou.
0: A to je titul, jakým se žádná jiná česká hora pochlubit nemůže.
1: Proč zrovna tato hora? Nebo spíš kopec.
3: Právě v té oblasti, když se hříb zvedá v té roviny, tak tam vypadá velice výrazně a přímo v té krajině dominuje. Takže já si myslím, že tady ta dominující oblast přírodní přímo volala po nějakých pověstech právě v těch nejstarších dobách, kdy každý přírodní útvar byl obklopen různými pověstmi, mýty, byl plný různých tajuplných bytostí, že kolem každého takového výrazného útvaru přírodního se pověsti přímo rojily.
1: Historik profesor Josef Válka z brněnské Masarykovy univerzity svou profesí z naší galerie kronikářů tak trochu vybočuje.
2: Ale my se do ní zase brzy vrátíme.
0: A to k muži, který zprávu o něm zaznamenal jako první.
4: No tak je to především kronika Kosmova, která je vlastně hlavním takovým pramenem starých pověstí českých obecně a pochopitelně také prvním pramenem, ze kterého se dozvídáme o existenci, můžeme-li to tak říci v tomto případě, praotce Čecha. Tam samozřejmě, protože Kosmova kronika je psána latinsky, je označován jménem Bohemus, což vlastně znamená totéž a pochopitelně potom v pozdějších českých kronikách bylo toto jméno překládáno jako Čech, jako praotec Čech, první vůdce českého lidu na pouti do českých zemí.
1: Hrstku našich znalostí doplnil v tuto chvíli doktor Karel Sklenář z Pražského národního muzea, archeolog a spisovatel.
2: Říp.
0: Proč se vlastně říká řípu říp?
2: Jméno zní docela česky, to dělá to eř. Ale co je to ten říp?
1: Že by něco podobného řepě?
2: Panenská zem, hebká, měkká, rozprostřená dodaleka tiše leží. Jak když čeká hospodáře. Žádná řeka cizí tudy neprotéká, má své vlastní toky vodní, které bohatě den po dni do šíravy plynou od ní.
1: A teď pozor.
2: A že z hory zřít se nechá, řípem nazvali ji lid Čecha.
1: Zřít a říp, zvláštní etymologie. Jak tomu bylo ve skutečnosti?
3: Na to se také vystřídala celá řada výkladů. Někteří badatelé soudili, že to slovo říp pochází od slovesa zříti. To znamená, že když přišli na ten kopec a dívali se, zřeli, je něco jako rozhledna. To byl jeden takový výklad. Potom byly výklady, že se v tom slově říp objevuje slovo hrb, hříp. Vrcholek, pahorek. Potom tedy byly pokusy vyložit slovo říp z některých germánských, severských slov rip, rif, které zde znamenají hora. No a jedna teorie je právě, že pochází to pojmenování říp od keltského slova rip, ripe, ripa. Tedy tento název místní pro kopce se objevuje v celé té oblasti, kterou Keltové jako obývali. A že vlastně tedy ten říp je jednou z těch památek po původním keltském osídlení.

0: na Řípu původně nějaká svatyně pohanská mohla existovat, protože právě takové útvary přírodní, tedy, které vynikaly nad krajinu, ty byly právě vyhledávány jako místa pro pohanské svatyně a máme je na několika místech doloženy. Kosma sám říká, že když přišel praotec Čech nahoru Říp, že zde uložil bůžky, dětky, které sebou přinesl. Takže ta možnost, že zde byla pohanská svatyně, je velice pravděpodobná. Dokonce někteří historikové, kteří se zabývali touto otázkou, snesli řadu pravděpodobných důkazů, například to, že se sem scházely různé cesty. A potom je ještě velice nápadné to, že nahoře Řípu máme jeden z našich vůbec nejstarších kostelů v oblasti středních Čech. A zase víme, že právě v těch místech, kde byly původně pohanské svatyně, v době, kdy nám přicházelo křesťanství, byly budovány křesťanské kostely, aby právě přemohly tu sílu těch pohanských bohů a těch pohanských svatyň.
1: Naše historie pro otce Čecha se utěšeně rozrůstá o další verzi, když on vlastně náš další kronikář kronikářem nebyl. Alois Jirásek byl spisovatel. Svoje staré pověsti české napsal jako literární dílo, ne jako historické svědectví.
2: Podle něj nepřivedl Čech Čechy pod Říp sám, ale společně se svým mladším bratrem, také vojvodou,
1: jmenoval se Lech.
2: Na rozdíl od Čecha nebyl Lech s výběrem místa zcela srozuměn. Podřípská rovina oplývající mlékem a strdím ho tolik neokouzlila a tak se hnul i se svým lidem dál na východ.
1: Na něčem se svým sourozencem domluvila.
3: Že totiž třetího dne před úsvitem dá o svém novém stanovišti vědět kouřovým signálem. A v skutku, když tři dny po rozloučení Čech a jeho lidé pohlédli z Řípu, spatřili na východě mračna dýmu z Lechových ohňů. Podle kouře bylo to místo nazváno Kouřím a vojvoda Lech tam začal budovat opevněný hrad.
1: První zpravodaj o příchodu Slovanů pod Říp, Kosmas, o Lechovi nic neví a o založení Kouřimi taky ne.
2: Tu sourozeneckou dvojici našel Jirásek v jiných, mladších pramenech.
3: Na rozdíl od nich však zamlčel, že Lech opustil časem i Kouřím a s celým kmenem podnikl dlouhou zpáteční cestu. Vrátil se do původní vlasti, do Bílého Charvátska.
1: Dnešního Polska.
3: Tam se stal praotcem Poláků.
1: O tom zase vyprávějí staré pověsti polské.
3: A založil nový hrad?
1: Když tak hradiště, s pevnostním valem a příkopy.
3: A pojmenoval ho podle svého syna Kroka.
1: No, Jirásek tuto část pověstí raději oželel, protože by jinak musel Kroka poslat do ciziny a tím pádem i další příběh o Krokových dcerách ze svého cyklu vypustit. A to raději neudělal, protože Krok, na rozdíl od Lecha, žil v tradici českých pověstí už od Kosmových dob.

0: Kdy se k nám měl údajně praotec Čech dostavit a jaké byly jeho další osudy?
1: Kdo jiný může podat věrohodné, zevrubné a vyčerpávající informace než další pan kronikář?
2: Václav Hájek z Libočan.
1: Ano, člověk, který věděl o českých dějinách od prvopočátku dočista všechno. A to všechno vložil do své české kroniky.
0: Od roku 1541, kdy vyšla poprvé, byla vydána mnohokrát. Po staletí představovala první český historický bestseller.
2: A to přesně v onom moderním komerčním slova smyslu.
0: Česká kronika. To je výtečně fabulované dobrodružné čtení. Dějepisný cestopis pro každého. Současně však dílko sporné faktografické ceny.
1: Pan Hájek byl jediný český kronikář, který si vždy věděl rady.
2: Znal podrobnosti o čemkoliv.
0: Poskytl letopočty pro jakoukoliv událost.
2: Co nevěděl, to si bez rozpaků vymyslel.
1: Pábitel a sedmilhář.
0: Už v předminulém století mu na to přišel učený otec našeho kritického dějepisectví, piarista Gelázius Dobner.
1: Jenomže milý vševědoucí kněz a kronikář Hájek okouzloval dál.
0: Laiky, ale i odborníky.
1: Argumenty v jeho prospěch zněly přibližně takto.
2: Přece ten Hájek nemohl být tak opovážlivý, aby do svého díla pojal vědomé výmysly. Třeba v jeho době existovaly prameny, které se později ztratily, a nebo možná čerpal z tradic a podání, které byly tenkrát ještě živé a později upadly v zapomenutí.
1: Hlavně vlastenečtí učenci obrozenecké doby fantastů Hájka bránili. Oni vlastně bránili jeho plastický, názorný a bohatý obraz českých dějin.
3: Kdybychom se mohli spolehnout na Václava Hájka z Libočan, bylo by to skutečně velmi jednoduché. A bylo to jednoduché pro kronikáře 16., 17. a ještě i 18. století, kteří tohle skutečně udělali a na Hájka se spolehli. My ovšem dneska víme, že Hájek nepsal tuto kroniku jako vysloveně historické dílo, nýbrž především snad jako dílo literární, které mělo pobavit a zábavnou formou informovat své čtenáře o dějinách Čech. Proto samozřejmě si tam hodně vymýšlel, hodně přibásnil, kde nevěděl, pomohl si vlastní fantazii a tak vznikly velmi podrobné dějiny Čech do té doby dosud nevídané a poté už vlastně také nevídané. Hájek vypráví o pravci Čechovi hodně, i o jeho životě, i o jeho smrti a co je tedy pro archeologii zvláště zajímavé, také o jeho pohřbu.
2: Roku 661. věku svého 86. kníže Čech umřel a všichni ho jako otce oplakávali.
1: Píše Václav Hájek. Čech měl tedy odejít na onen svět pouhé 2 roky po smrti Sámově. Detailů o Čechově konci má pan kronikář Hájek ovšem mnohem víc.
2: 3. jej nesli nedaleko od jeho příbytku na západ slunce a na jedné pláni tělo jeho všichni oupějíce a křičíce líbali a pak je pohřbili. Potom to místo a ten hrob za dlouhý čas navštěvujíce plakali a klaněli se mu. Na tom místě ves postavili a v počest toho hrobu jí dali jméno Ctiňoves.
1: Co nás zajímá, to nejsou ani tak intenzivní citové projevy Čechových pozůstalých, jako spíš Hájkovo nesmlouvavé určení místa hrobu.
0: Tu vesnici totiž známe. Jmenuje se dnes Ctiňoves a od řípu leží, co by kamenem dohodil. Pro archeologa slovo do pranice. Výzva.
3: To je z archeologického hlediska velmi zajímavá otázka, protože právě výzkum nebo hledání Čechova hrobu je jednou z prvních akcí, kterou vůbec v české archeologii známe. Je to celkem pochopitelné, protože počátky archeologie v mnoha zemích Evropy jsou poznamenány právě hledáním hrobů nebo sídel slavných historických osobností. No a tak také tady, když bylo známo z kronik i z těch lidových vyprávění něco o Čechovi a domněnky o jeho hrobě, lidé, kteří tu bydleli nebo kterým patřilo toto panství, měli zájem o nalezení Čechova hrobu a víme, že už v první polovině 17. století kdo si hledal Čechův hrob pod podlahou Ctiňoveského kostela. Rozhodně ale archeologickým výzkumem, vlastně už řádným, bylo pátrání, které nedaleko od obce podnikl kníže Lobkovic v druhé polovině 17. století. Datum přesně bohužel neznáme a to je velká škoda, protože tento ctiněveský výzkum byl vlastně prvním u nás historicky doloženým archeologickým výzkumem. Že se nepodařilo najít nic, to je celkem samozřejmé. Víme ještě tolik, že kníže Lobkovic tam chtěl na tom místě, kde kopal, i když nic nenašel, postavit jakýsi památník, ale protože nějak předčasně zemřel, tak se to neuskutečnilo. Pak ještě několik takových hledacích akcí v ctiněveském kostele i v okolí proběhlo, ovšem nejpopulárnější z nich ve své době alespoň byla ta akce, kterou provedl český romantický archeolog Václav Krolmus, a to bylo v roce 1853.

0: pro úplnost kandidátů na místo posledního Čechova spočinutí bylo víc.
1: Takovou eventualitou byl vrch Želiv. Ten se nachází nedaleko Ctiněvsi.
0: Už samotné jméno lákalo, zdálo se, že Želiv je odvozen od slova želeti.
2: Daniel Adam z Veleslavína.
0: To byl náš vynikající knihtiskař, který vydal mimo jiné slavný Mattioliho Herbář. A že měl historickou průpravu, o tom svědčí fakt, že vyučoval tento předmět na Pražské univerzitě.
2: Tak tedy Daniel Adam z Veleslavína označil jako další možné místo Čechova hrobu Budeč u Velvar. A to na místě, kde v 9. století skutečně stávalo dodnes záhadné, nejrozlehlejší české hradiště.
0: Nadšení amatéři kopali na řadě míst bezvýsledně, až přišel páter Václav Krolmus. Na poli pachtýře Černého našel Čechovu mohylu.
3: Je zajímavé, že Krolmus skutečně něco objevil, ovšem my zase přesně bohužel nevíme, jak k tomu došlo a za jakých okolností. Z jeho výzkumu pochází totiž kamenný sekeromlad, hezky vypracovaný z tmavého kamene, který naprosto jasně prozrazuje svým tvarem příslušnost k takzvané kultuře lidu se šňůrovou keramikou z konce pozdní doby kamenné. Skutečně ho vykopal na poli na východ od kostela, kde normálně všechno to lidové podání i kronikářské podání zhruba lokalizuje Čechův hrob. On popisuje ve svém zápisníku, že tam našel mohylu asi 100 kroků v objemu a 33 kroků v průměru, nepříliš už vysokou. Ono to mohla být mohyla, ale také nemusela. Mohly to být zbytky nějakého možná středověkého stavení kamenného, protože alespoň z jiných podání víme zase, že se tam měly vyskytovat sklípky nebo kamenná klenba, kamenné základy. A je zajímavé, když tam přijdete ještě dnes, tak můžete vidět při určité stupni zralosti obilí, pokud je teda pole osyta obilím, že se tam rýsují půdorysy, průběh rovných čar s odlišnou barvou porostu, která prozrazuje změny v podloží, zřejmě tedy kamenné základy zdí.
1: Ve Ctiněvsi stávalo stavení bývalého panského dvora, ve kterém byl zasazen kámen s nápisem podivnými čarami poškrábaný. Nikdo neví, kam se poděl. Nápis na onom kameni prý svědčil, že Čech nad Ctiněvsi sídlil a také zde zemřel, přičemž i vzdálenost na kroky od vrat hřbitovních k svrchu podotknuté mohyle udána byla.
0: To je svědectví Václava Krolmuse.
2: Václav Krolmus je další jméno a nikoli poslední z řady těch, kteří se snažili seč mohli dokazovat hodnověrnost praotce Čecha.
1: Ještě koncem minulého století žili a šířili se v okolí řípu zvěsti, které kladly Čechův hrob do okolí velkých topolů, viditelných při pohledu na říp, na levé straně Ctiněvsi.
2: Ještě častěji se hovořilo o místě, kam v poledne dopadá stín špičky Ctiněvěského kostela.
0: Snad nejpěknější je ale tato pověst.
1: Praotec Čech je pohřben na tři hony za kostelem, obrácen k východu slunce, se zlatými zbraněmi a jinými dary, mezi nimiž je i zlatá kvočna z kuřaty. Nalezne jej teprve oráč, který bude na tom místě orat párem krav určité barvy.
0: Na té barvě se ovšem vykladači pověsti neshodli.
1: Buď musí být obě krávy černé,
0: nebo druhá možnost,
1: obě strakaté.
0: Je zajímavé, že to nikoho dosud nenapadlo zkusit přímo na místě. Nejlíp s oběma páry krav naraz. Kdyby se pokus vydařil, byla by archeologie obohacena o zbrusu novou výzkumnou metodu.

0: Je vyloučeno, abychom věnovali pozornost všem detailům, které se pověsti o praotci Čechovi týkají.
1: Toho se ostatně chopili mnozí jiní.
2: Ku příkladu historik amatér Jiří Brabenec, který v roce 1959 vydal knížku Po stopách starých pověstí českých, ve které s úporností až umanutostí sobě vlastní dokazuje, že ani slůvko v pověstech není vymyšleno.
1: Název obce, tedy Ctiněves, nevznikl na počest Čechova hrobu,
2: tedy že by to byla ves poctěná přítomností vzácných ostatků.
1: Nýbrž
0: Čestina ves,
1: neboli
0: ves lidí jakéhosi pana Česty.
2: Vojvoda, který sem přivedl kmen Čechů, jenž po něm dostal jméno, skutečně žil, opravdu sem podříb svůj lid přivedl, ale jmenoval se Česta.
1: Domnívá se Jiří Brabenec.
2: Stejně jako z Petra vznikl Pech, z bratra Brach a z kmotra Kmoch, změnil se Česta v Čecha.
1: No, současní historikové, kteří se málo kdy na něčem shodnou, se shodují na tom, že si Kosmas příběh o praotci Čechovi prostě vymyslel.
0: Nakonec ani náš kronikář číslo 1 se nesnaží čtenáři vsugerovat opak.
1: On přece předkládá jakýsi volný záznam
2: báječného podání starců.
1: Rozumějte, záznam ústní tradice a činí tak s nadhledem, který lze z textu vycítit.
0: Nehýří žádnými podrobnostmi.
1: Na rozdíl třeba od Václava Hájka.
0: Neuvádí žádné letopočty, nezná je.
1: Aby dal najevo, že mu pověst a dějiny nesplývají v jedno, tak vedeme mezi nimi jasnou dělící čáru.
2: Ano, od okamžiku, kdy byl osobně přesvědčen, že děj už náleží do skutečné historie, začal uvádět

těchto objektů se můžou najít i jiné opravdové nálezy, tak například dost možná, že právě původ té pověsti o pravci Čechovi a jeho hrobě je v tom, že na tom místě, na tom poli východního kostela ve Ctiněvsi je celá řada sídlištních jam z pozdní doby bronzové, které mohly být vykládány jako hroby. Také byly ještě v romantickém období minulého století se sídlištní jámy většinou vykládaly v archeologii jako žárové hroby. Jámy plné popele, spálených kostí a tak dále. No ale to dneska už samozřejmě by nebyl důvod, proč bychom hledali hrob pravce Čecha. My se musíme smířit tím, že Čech, tak jako celá řada jiných osobností z pověstí českých, je skutečně jenom postavou pověstí a konec konců tomu vlastně nic neubírá na kráse, protože i když je takový námět jenom pověst, přece jenom má svoji poezii i literární hodnotu a kdyby nic jiného ty pověsti nevykonaly, než že ovlivnili tolik nádherných literárních, hudebních i výtvarných děl našeho umění, tak udělali dost.

tak jako dnes, i příště se setkáme s pestrou společností kronikářů, pábitelů, spisovatelů a historiků. Stejně jako dnes i příště nás čeká výprava ztraceným časem. Propadla se do neznáma ta doba, jako Atlantida a zřejmě navždycky. Tušíme její zamlžené obrysy, ale to je tak všechno. Celý rozlehlý světadíl času byl stržen do zapomnění dřív, než mohl být zmapován. Zbyla tajemná proláklina našich dějin. Mezera, která odedávna nutká, aby byla nějak zaplněna. Pauza, kterou máme na mysli, vytváří v české minulosti tajuplný ostrůvek dvou století. Do této zmizelé krajiny, zabydlené nikoli skutečnými lidmi, ale jejich stíny, směřují naše kroky. Přesně za týden se zastavíme u příběhu Kroka a jeho dcer. Přesně za týden uslyšíte tuto znělku.

Krásný song Dream a Little Dream of Me od Mamas and Papas zněl dopoledním českým rozhlasem Zlín, posloucháte ho i teď, tedy téměř 4 minuty před 10. No a připravený už je další pochoutkový rok, který začne hned po čerstvých zprávách a po 11. potom i talk show na Pohovce Jožky Kubáníka dnes o štěstí. My štěstí máme, máme vás a jsme za to moc rádi. Příjemný den za celý tým Českého rozhlasu Zlín. Markéta Janíková.

0: české písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj přispěje na kulturní akce v regionu, rozdělí bezmála 4 miliony korun. Do Rožnova pod Radhoštěm láká návštěvníky nová výstava Imaginarium bratří Formanů. Je světový den dárců krve. V Česku takhle pomáhá ročně asi 220 tisíc lidí. Dnes bude v regionu převládat oblačnost možností srážek a teploty vyšplhají až ku 21 stupňům Celsia. Pěkné nedělní dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje Matěj Neradilek. Zlínský kraj finančně podpoří kulturní akce a aktivity. Mezi 61 projektů rozdělí téměř 4 miliony korun. Podporu získá například Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice Jánošíkův Dukát v Rožnově pod Radhoštěm nebo svatováclavské slavnosti v Napajedlích na Zlínsku i festival současné taneční tvorby Tanec Valmes. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Podpora kulturních aktivit je rozdělena do dvou kol. V obou tak letos hejtmanství podpořilo celkem 131 kulturních projektů, částkou převyšující 8,2 milionu korun.
2: Velký zájem je o novou výstavu Imaginarium bratří Formanů v Rožnově pod Radhoštěm. Od jejího otevření na konci května jsou téměř všechny termíny pro školní skupiny obsazené a organizátoři očekávají vysokou návštěvnost i během letních prázdnin. Výstava nabízí dětem, ale i dospělým svět fantazie plný loutek, her, pohyblivých objektů, ale i divadelních dekorací, říká ředitel té klubu kulturní agentury Jakub Sobotka.
4: Jsou to věci, které původně vznikaly pro jejich divadelní představení a teďka z nich vzniká nádherný svět, který vás vybízí k tomu, ať si hrajete. Ať na všechno šáhnete, vyzkoušíte, jak to funguje, ponoříte se do jejich světa fantazie. Jakmile vás to chytne, tak už vás to nepustí a strávíte tam spoustu času mimo realitu.
2: Transfuzní stanice a nemocnice připomínají, že v létě bývá každoročně největší nedostatek krve. Je to kvůli častějším úrazům, ale i kvůli tomu, že pravidelní dárci míří na takzvané zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev, popisuje to Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
5: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Tajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je maladická oblast, tak třeba mám 6měsíční pauzu darování a tím pádem si jako by dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do maladické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
2: K nalákání nových může pomoct i Světový den dárců krve, který je právě dnes. V Česku je takových lidí ročně zhruba 220 tisíc, bylo by jich ale potřeba až 300 tisíc. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňském průlivu ruský ropný tanker, informoval o tom premiér Keir Starmer. V příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionalizované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. Británie podle ministerstva obrany tanker dočasně přesune do kotviště u jižního pobřeží Anglie a bude ho monitorovat z hlediska případných rizik pro bezpečnost nebo životní prostředí.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji proměnlivou oblačnost s lokálními přeháňkami. K večeru bude oblačnost částečně ubývat a s ní i četnost přeháněk. Povane mírný vítr západních směrů a teploty, ty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Silnice 2/490 mezi Holešovem a Rymicemi na Kroměřížsku je uzavřena. Důvodem je oprava povrchu komunikace. A takové byly další nedělní zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se jí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu, Lichtensteinu zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obodní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co, jedli třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normálně lidi, třeba sadkáři, něco, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitý kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou cestu, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo?
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo. Už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021. Už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva toustíčky nakrajen najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka. Jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar. A kam se hrabe sušený mlíko? To krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i na venek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku. Jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle. Jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehínka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu zamlada v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělá i dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou na dvakrát, ono to udělá takovou krásnou krustičku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální. A volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli. A nemusíme tak najemnout, jak se jsme zvykli, ale udělám si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A bezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo jedna receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Víď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začalo dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů. A Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek. Což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
3: Jako vegana vegoše. Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no,
1: je něco takového.
2: No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba, nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
0: Vidíte, a já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy?
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil, kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako?
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na

0: Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nezpůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal,

přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto tři výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští? Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90. výročí a my společně nahlédneme do jeho historie i plánů do budoucna. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude ředitel školy Pavel Simkovič. Náš rozhovor si můžete poslechnout už 16. června. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ode dneška začnou ve Zlínském kraji jezdit nové cyklobusy do Bílých Karpat. Prostřední Bečvu na Vsetínsku v letních měsících zdobí umělecká díla přímo pod širým nebem. Poznat původ medu bude snadnější. Podrobnější označení zavedla nová evropská pravidla. Dnes v kraji očekáváme oblačno, místy déšť a na teploměru až 21 stupňů. Barbora Hejtmánková ve studiu a jsou tu další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ve Zlínském kraji ode dneška vjedou nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žitkové. Nové spoje doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Provoz popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
2: V prostřední Bečvě na Vsetínsku začala letní výstava kovových soch a plastik místního výtvarníka Karla Rábla. Největší plastika s názvem Padlý anděl na návsi zůstane natrvalo, říká nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
4: Během letních měsíců si návštěvníci prostřední Bečvy na návsi mohou prohlédnout výstavu Karla Rába. Výstava obsahuje několik plastik, soch, také jeho reprodukce v Šindelovém domečku. Je mezi nimi i socha Padlý anděl, kterou jsme získali díky daru jednoho ze soukromých dárců.
2: Etikety modů prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Změny zavedla takzvaná snídaňová evropská směrnice. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
5: Stejně jako u ostatních typů potravin. Staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
2: Od dnešního dne platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
6: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji zataženo s proměnlivou oblačností, místy s přeháňkami. K večeru bude oblačnost ubývat a s ní i četnost přeháněk. Povane mírný vítr západních směrů a na teploměru naměříme mezi 18 až 21 stupni. Na Vsetínsku lokálně jen kolem 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Buchlovicích na Uherskohradišťsku na náměstí Svobody dopravu omezuje dopravní nehoda. A to už byla poslední informace z těchto zpráv. Hezkou neděli všude tam, kde posloucháte, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobrý den, tak jsem se dočkal. Opět jsme tady s pořadem na pohovce Jošky Kubáníka a opět jsme tady s moudrými radami pro vás, kteří chcete mít dušu v péří. A dnes tomu budeme úplně nejblíž, ale ať nezdržuji, tady je první písnička a po ní se už pustíme do rozhovoru. Radost z toho, že nás posloucháte, má a na celou právě začínající hodinu ve vaší společnosti se těší Jožka Kubáník.
1: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: Děkuji vám za důvěru, se kterou mi píšete a vyprávíte svoje příběhy. Dnes jsem vybral ten od paní Martiny, protože tuším, že osloví spoustu dalších. Vlastně mi nic zásadního nechybí, píše Martina. Mám práci, rodinu, všechno nějak funguje, ale stejně se často cítím prázdná a nešťastná. Pořád mám totiž pocit, že by to mělo být nějak jinak, že by měl přijít nějaký pocit štěstí. Ale on nepřichází. Co dělám špatně? Martino, štěstí hledáme všichni od pradávna a tuším, že moje dnešní návštěva bude vědět, kde se ukrývá a jak ho najít. Ale ještě předtím si poslechněte, jak o štěstí mluvil hudebník Karel Wagner. Jste dítě štěstěny?
1: Je to zajímavý, ta vaše poznámka, protože teď dotočila Česká televize o mně dokument a aniž by do toho zasahoval, tak ho nazvala Štěstí Karla Wagnera.
0: Takže je to pravda.
1: Podívejte se, člověk musí mít štěstí a já se musím přiznat, že jsem ho měl. No. Protože jsem měl takový situace, kdy kdybych neměl štěstí, tak to dopadlo úplně jinak a daleko hůř.
0: Karel Wagner ví o štěstí své a já věřím, že s terapeutkou Markétou Kořínkovou vymyslíme, jak na to, abyste k němu našli cestu i vy. Začneme hned po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Sí. Nakoupíš.
1: Co je štěstí? Tuším, že mnozí jste si teď řekli, muška jenom zlatá. Jestli to tak je, a jestli je nedostupné, jak si mnozí myslí, nám teď řekne terapeutka Markéta Kořímková. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Tak jak to tedy je? Co je štěstí pro vás? Je štěstí jenom takový chvilkový přelud, který přichází zvenčí, anebo je to všechno v nás?
2: Já si troufnu říct, že je to kombinace. Že vlastně štěstí je něco, co je ovlivněno na základě těch vnějších faktorů, ale současně i na základě toho, jakým způsobem to vnímám já, protože pro mě štěstí pravděpodobně může znamenat něco úplně jiného než třeba pro vás. Mm-hmm. Tak či tak je ale důležité zmínit, že štěstí jako takové, nebo ty šťastné pocity, ať jsou právě třeba podmíněny z něčeho vnějšího, z nějakých externích faktorů, tak jsou pak právě hodně vnímány skrze to, jak já vnímám štěstí, jak já k němu přistupuju, jaké pocity já vůbec jako potřebuju k tomu, abych ve finále teda pociťovala to štěstí.
1: A co si myslíte, že si lidé pod pocitem štěstí představují? Pokud se nezeptám vás, co si představujete vy sama?
2: Myslím si, že to je nějaký vlastně uspokojivý stav v kombinaci fyzična a duševního zdraví, ale zároveň si vlastně říkám, že možná spoustu lidí má tak jako tendenci možná opravdu jenom fungovat na nějakém pocitu. Jsem šťastný, nejsem šťastný pro spoustu lidí, ale může být jako těžko popsatelné, co to vlastně vůbec znamená. Co to znamená, když jsem šťastný? Co to znamená, když nejsem šťastný? Možná se z toho stalo i trošku takové kliše.
1: Mm-hmm. A není to taky tak, že vidíme, že někdo je šťastný, ale přitom mě dopřáno nebylo, že to vlastně takhle jako úplně subjektivně vnímáme, protože nevíme, co ten druhý za tím naším pocitem štěstí vlastně má.
2: No, to zmiňujete vlastně hrozně hezky, že nevíme, co ten druhý za tím pocitem štěstí má, protože ono může jít také o to, že na nás ten druhý jenom působí, že je šťastný. A my si vytvoříme vlastně nějaký pocit, nějaký přelud možná i, že můj kolega, můj kamarád je šťastný, že vlastně má v životě všechno, co bych si možná jako přála já, a tomu vytváří pocit toho štěstí, ale on ve výsledku může být uvnitř velmi zraněný, nespokojený a vlastně vůbec to nemusí znamenat, že šťastný opravdu je.
1: Dobře, a kdo je teda šťastný?
2: Kdo je šťastný? Já znám spoustu šťastných lidí.
1: A co ti lidé tedy mají, ti šťastní? Na základě čeho o nich tohleto přesvědčení máte, že jsou šťastní?
2: Spoustu lidí, u kterých vlastně mám pocit, že opravdu jsou šťastní, nebo s kterými o tom vlastně i takhle mluvíme, jsou lidé, kteří přestali dělat takové to, já budu spokojený, až se stane tohle a tamto. Já budu spokojený, až vydělám, nevím, milion. Budu spokojený, až si koupím tohle nový auto. Protože ta hranice se pořád vlastně nastavuje výš a výš. Já si to nový auto koupím, ale stejně velmi pravděpodobně mě to jako uspokojí na chvíli. A pak si zase řeknu, budu spokojený, až si koupím nějakou jako další věc. Budu spokojený, až si najdu nějaký kvalitní vztah třeba. Šťastní lidé za mě jsou lidé, kteří dokáží žít v přítomném okamžiku a kteří vlastně dokáží vnímat to štěstí opravdu nějak jako skrze sebe a ne úplně skrze ty materiální věci, které nás právě nutí pořád posouvat tu hranici, že to největší štěstí nám jako přinese to, že si vezmeme hypotéku a koupíme si nový dům, nebo že tu hypotéku pak splatíme.
1: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Všemocný pán ti dal železný svaly, aby ti práce prachu voněla.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o štěstí povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Co znamená žít v přítomném okamžiku?
2: Málo lidí to umí. Mm-hmm. Je to to, že se dokážu zastavit. My mimochodem používáme pojem mindfulness v terapii.
1: Všímavost.
2: Všímavost, přesně tak. Až půjdete třeba dneska odpoledne nebo večer se projít někam do parku nebo někam do ulic, klidně kamkoliv, tak si zkuste pojmenovat 5 věcí, které vidíte, 5 věcí, které slyšíte a 5 věcí, které cítíte, anebo klidně i 5 věcí, kterých se jako nějakým způsobem dotkněte. Je vlastně dobré trénovat v tu všímavost skrze naše smysly. My, když procházíme ulicí, tak si pravděpodobně neřekneme, tohle je modré auto, tohle je rozkvetlý strom, tohle je pampeliška, která je...
1: Kvétá třeba.
2: Třeba. Tak to vlastně nepopisujeme. Často prostě jdeme za nějakým cílem a moc nás nezajímají ty věci, které se dějí kolem. Ale ta všímavost je hodně o tom přítomném okamžiku, o tom, že nás vlastně udrží tou myšlenkou v tom, co teď aktuálně se děje a neutíká myšlenkami do toho, co bude za půl hodiny nebo co se dělo před 2 dny.
1: Co když vám na to někdo namítne, že je pro něj důležité myslet, co bude za půl hodiny nebo co bude za 2 dny, protože je to zkrátka důležité pro jeho existenci, že nemá čas se zastavovat na místě a všímat si pampelišky.
2: A vy máte jistotu, že za půl hodiny tady ještě budete? Je to vlastně o tom, jo, minulost je něco, co už proběhlo. Já se z toho můžu nějakým způsobem poučit a nést si něco vlastně jenom do toho přítomného okamžiku, ani ne do té budoucnosti. Ale zároveň to není něco, že od teďka bychom všichni měli žít jenom v přítomnosti. Je dobré to ale trénovat. Je dobré mít čas si klidně zapřemýšlet nad věcmi, které se staly, mít čas rozmyslet si své plány do budoucna, to rozhodně, ale v tom dni si najít nějakou chvíli i na to, že teď jsem prostě jenom tady a teď.
1: Znamená to teda, že potom moje pozornost bude zaměřena na odkvetlou pampelišku, někdo se tomu může smát, ale já najednou si řeknu, aha, teď to je vlastně tak hezké. A můžu si potom všímat toho modrého auta, říct si, je to hezká modrá, takový bych chtěl mít byt třeba. A potom najednou můžu získávat pocit štěstí, protože si ty věci začnu uvědomovat. Takhle jste to myslela?
2: No, vy jste hrozně hezky tam použil právě i to slovo hezké, to znamená už jako vás to svádí do toho pozitivního myšlení. A ten přítomný okamžik je možná i o tom, že já té svojí hlavě na chvíli vlastně dovolím se zastavit. Ať to zní teďka, je, tak musím jít ven a popisovat všechno, co vidím. Ale ono je někdy dobré mít tam vlastně to, že si odpočinu. Žijeme ve světě, kde máme spoustu starostí, jsme jako stimulováni spousty věcmi kolem nás. A dovolit občas mozku si odpočinout od těch stimulů, od těch starostí, které se odehrávají v té minulosti anebo té budoucnosti, protože já vím, že budu muset platit nájem, že budu muset řešit věci v práci a tak podobně, tak mít tam vlastně ten luxus v tom, že můžu na chvíli zastavit a neřešit tyhle věci, tak to mi přijde geniální.
1: Umí to šťastní lidi podle vás?
2: Tak ta všímavost vlastně na tom je založená. Já si všímám i právě třeba toho, že teďka aktuálně se necítím úplně dobře a už můžu jako víc debatovat sama se sebou o tom, proč to tak je. A nebo naopak, když se cítím dobře a je mi hezky, no tak o to víc si vlastně můžu ten pocit štěstí sobě nějak jako uložit, zvědomit, říct si, proč to tak teďka mám, proč teďka aktuálně mi je jako dobře.
1: Takže když si začnu všímat, a že zase vzpomenu pampelišku a začnu si všímat věcí kolem sebe, tak si potom můžu začít všímat i věcí vevnitř sobě. A tím se můžu ujistit, že se vůbec nemám špatně, jak jsem si to ještě nedávno myslel.
2: Možná. Vlastně přes tu pampelišku nebo přes ty věci okolní, které se odehrávají kolem nás, tak se to dá vlastně hezky natrénovat. To znamená, když začnete popisovat vlastně tyto věci, tak se krásně dokážete pak právě dostat i k tomu, že to není všechno jenom v tom našem okolí, ale že ty pocity vlastně hezké se odehrávají uvnitř mě.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme. Český rozhlas Zlín.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jošky Kubáníka povídám o štěstí.
1: Čím to je, že i lidé, kteří mají zdánlivě všechno na první pohled, se nešťastní cítí? Co je žene k té nespokojenosti?
2: Je otázka, protože pro někoho vlastně může znamenat to, že někdo má všechno, že má všechno materiální, ale vůbec to nemusí znamenat, že má třeba dobré vztahy s rodinou, že je spokojený v práci. To, že má vlastně hezké auto a hezký dům, ještě vůbec nemusí znamenat právě to, že to materiálno mu přináší vlastně nějaké štěstí. Ten pocit štěstí je více o tom opravdu, jak ten člověk a někomu to, ale konec konců taky může přinášet pocit štěstí, že má hezké auto a velký dům, to jako určitě. Ale hodně je to právě o tom, jak teda ten člověk to vlastně vnímá sám, jestli má vůbec možnost se na chvíli zastavit a říct si, co mi teda chybí vlastně k tomu finálnímu pocitu štěstí.
1: Znám jednoho kamaráda, pro kterého je auto nejdůležitější člen rodiny a všechno mu podřizuje. Myslím si, že o sobě může říct, že je šťastný, protože s tím autem je v tom přítomném okamžiku. I když to zní teďka legračně, tak myslím, že to tak cítit může. Aha. Že opečovává, když kolem mě někdo projde jiný, tak mu to samozřejmě okamžitě vadí, ohradí se. Může i tohle to vyvolat nějaké pocity štěstí, že si zkrátka najdu to svoje a o to svoje potom pečuju. Já vím, že to auto zní legračně, ale ono je ideální mít pečovat o vztah nebo pečovat o něco smysluplnějšího, ale tenhle ten příběh znám.
2: Má to tak? Tak hlavně ten pocit štěstí, pokud se tak cítí, tak jako to je naprosto v pořádku, ale za mě vlastně pocit štěstí je něco mnohem komplexnějšího. Není dobré se upnout jenom k jedné věci, jak se i třeba zmiňoval ten vztah nebo cokoliv jako jiného, tak pocit štěstí jako ve chvíli, kdy bych se cítila šťastně jenom díky tomu, že třeba mám nový vztah, který funguje, tak stejně i to není úplně dobré. Ta co největší komplexnost kolem nás, to znamená, dobře, tak mám nový vztah, mám kde spát, mám co jíst, mám co pít, mám dobrou práci, mám svoje koníčky, tak to už jsou vlastně nějaké pilíře, my tomu říkáme, když si představíte židli, tak čím více nohou ta židle má, tak ve chvíli, kdy uříznete jednu, tak ta židle pořád na ní můžete sedět. Pokud jich má třeba 10. Ale ve chvíli, kdy ta židle má 3, nebo dokonce jenom 2.
1: Tak 2 už nejde.
2: Tak jako ve chvíli, kdy uříznete jednu, tak vlastně na těch 2 nohou té židle velmi pravděpodobně rychle spadnete.
1: Vy jste to sama řekla, když jste to tady vyjmenovávala. Mám kde spát. Mám střechu nad hlavou. To jsou věci, které si spousta lidí neuvědomuje, bere je naprosto automaticky a samozřejmě. Ale vlastně i tohle to přece může být uvědomění si, že to nemá každý.
2: Rozhodně. A to je právě, opět se vracím k tomu bytí v tom přítomném okamžiku, protože to bereme jako něco, co je automatické. Já každý večer mám kam se vrátit. Ale možná může být zajímavý experiment, mě tak teďka napadá, třeba na týden si zkusit spát někde, někde mimo. Jo, dostat se do nějakého nekomfortu klidně, protože v tom nekomfortu si začneme uvědomovat to, v jakém vlastně luxusu a v jakém komfortu žijeme.
1: Může se vám stát, že za váma přijde na terapii někdo, kdo řekne, že mu vlastně nic nechybí, všechno má, všechno funguje a teď myslím i kvalitní vztahy, ale necítí se úplně šťastný nebo něco kulhá?
2: Určitě.
1: Co potom děláte?
2: Tak jak štěstí je hodně o tom, jakým způsobem ho vnímám sám, tak na té terapii ten člověk vlastně má prostor k tomu se zastavit a zamyslet se právě nad tím, ať to vypadá na první dobrou, že jako mám všechno, co by mohlo vést k mému štěstí, tak ale jsem s tím opravdu spokojený. Jsem spokojený sám se sebou. Co potřebuju k tomu, abych byl spokojený právě třeba sám se sebou? Jsou to nějaké pocity, které třeba souvisí i s nějakým mým jako sebevědomím nebo s nějakou mojí sebehodnotou.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Poštěstí si dnes na pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Někdo štěstí podmiňuje vztahem? Protože mám pocit, že v naší společnosti je nastaveno, že kdo nemá vztah, je méně kvalitní. Protože vztahy bychom přece měli mít všichni. Můžeme být šťastní a já samozřejmě vím, že odpovíte, že ano. Bez vztahu, respektive jak najít tu vlastní sebehodnotu, abych neměl ten pocit nedostatečnosti.
1: Tak vztah může být také ale různě vnímán. Vztah není jenom partnerský vztah. Vztah udržuju se svými rodiči, sourozenci, s kamarády, s kolegy. To opravdu mohou být různé druhy vztahu. Tak to jenom jsem chtěla jako nějak zarámovat, že je důležité stejně jako ten partnerský vztah i ty jiné druhy vztahu udržovat. Já si vlastně myslím, že my jako lidé jsme stvořeni k tomu žít v párech, žít s tím partnerem. Ale nemůže to za mě stát jenom na tom partnerovi. I ten vztah ve chvíli, kdy se do něj vlastně pustíte, tak je mnohem jednodušší na nějaké fungování, když oba dva máte i svůj život. Já jsem slyšela krásný rozhovor o tom, že čím více vlastně mám nějakou svoji autonomii a čím více žiju já jako ten svůj vlastní život, tak i tím atraktivnější to vlastně může být pro toho partnera. Takže těch noh od těch židlí je opravdu tam mít jako zapotřebí mnohem více, než jenom ten vztah.
0: Život nám samozřejmě přináší spoustu překážek, spoustu komplikací, spoustu bolestí. Jak být šťastný ve chvíli, kdy máme pocit, že toho je na nás moc a že to nezvládáme?
1: Přemýšlím nad tím, jestli musím opravdu pořád být vlastně šťastný. Že někdy možná není od věci, anebo někdy si to prostě můžu klidně dovolit říct si, že teď to stojí fakt za starou bačkoru. A to ale neznamená, že to je věc, která bude trvat na věky věků. Jenom zkrátka teďka vím, že prožívám nějaké náročné období, které mi úplně nedovoluje být šťastný, protože ve chvíli, kdy se dozvím třeba nějakou špatnou diagnózu nebo opravdu jsou tam nějaké jako existenciální otázky, tak to nejde vždycky být šťastný. Ale uvědomit si to a vlastně držet se toho, že to není pocit, který bude trvat věčně. Že to je zkrátka jenom teďka nějaké mé dočasné období.
0: A asi nemusím mít pocit nedostatečnosti, když zrovna nejsem šťastný. Protože mám pocit, že společnost nás žene k tomu, že všichni musíme být šťastní, musíme být úspěšní. Tak když se nám někdy nedaří, tak je taky dobré říct, tak teď mi to nejde. Určitě. Je to v pořádku.
1: Určitě, je to naprosto v pořádku, ale ve chvíli, kdy to trvá vlastně, kdy se cítím nešťastný anebo opravdu v nějakých jako negativních pocitech velmi dlouho, tak je dobré s tím začít něco dělat. A to ne vůbec kvůli společnosti, ale kvůli mně, kvůli tomu, aby mě bylo hezky.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jošky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutkou Markétou Kořínkovou povídám o štěstí.
1: Jakou roli v pocitu štěstí hraje vděčnost?
2: To je krásné téma. Vděčnost. Já třeba osobně občas zažívám to, že mám pocit, že jsem málo vděčná. Nebo já jsem kdysi slyšela takovou krásnou poučku. Každý večer si do sešitu napište 3 věci, za které jste vděčný. Občas jsme to používali i třeba s klienty v léčbě, protože ono tohle vlastně vědomé zvědomování si toho, za co jsme vděční, může občas hezky fungovat, než se to zautomatizuje, protože často to není úplně nic automatického, co by v našem životě fungovalo. Ale vděčnost za maličkosti, kdy se začnu fakt zaměřovat vlastně na ty drobnosti, které se mi odehrávají v životě a které jsem doteďka brala jako naprostou samozřejmost, tak může občas být až jako magické v tom, jakým způsobem to mění moje vnímání. Ani ne tak o tom, že by se něco měnilo vyloženě v mém životě, ale spíš o tom, že já začínám vlastně si uvědomovat, že žiju dobrý život, že se vlastně mám hezky, že můžu být vděčná za spoustu věcí, které ostatní lidé třeba nemají.
1: Takže jde o to, čemu věnujeme pozornost. Když věnujeme pozornost těm hezkým věcem, ať je to ta pampeliška, o které jsme se bavili na začátku, nebo pocit vděčnosti za to, že mám střechu nad hlavou, a když si to napíšu a budu se k tomu vracet, třeba po týdnu v neděli večer si přečtu 7.14.21 věcí, za kterých jsem v tom týdnu vděčný, tak nás to může dovést k tomu pocitu štěstí vlastně?
2: Může.
1: Nebo uspokojení, nebo absence nějaké frustrace z toho, že se mi nic nedaří?
2: Jo, zároveň, já s tím souhlasím, jak to teďka popisujete, ale zároveň mi tak jako vyvstal na paměti takový typický vzorec muže, nebo klidně ženy, jako velmi úspěšného manažera, který velmi pravděpodobně tohle každý večer dělat nebude a stejně se třeba cítí šťastný. Tak jenom tak se teď jako bavíme vlastně o tom, když mám nějaký pocit nějaké jako nespokojenosti a úplně si nejsem třeba jistý, z čeho to vychází, tak je právě dobré to určitě věnovat tu pozornost vlastně těm věcem, za které vděčný být můžu.
1: Já jsem to samozřejmě směřoval k těm lidem, kteří ten pocit nehledají pořád. Takže tohle to je může možná nasměrovat k tomu, aby se ty hezké věci začaly uvědomovat a pak si řekli, lidi, já se mám vlastně hezky, i když nemám to Porsche, jaké má můj soused, ke kterému zhlížím.
2: Přesně tak.
1: Co byste vzkázala posluchačům, kteří štěstí hledají obecně, ale pořád mají pocit, že jim uniká?
2: To, co jsme vlastně teďka zmiňovali. Zaměřte se v té přítomnosti, v tom tady a teď, za co můžete být vděční, za nějaký komfort, který vlastně zažíváte denodenně a věnovat jako pozornost těm malým věcem, které ale potom ve výsledku vytváří obrovský celek.
1: Tak já vám, Markéto, přeju štěstí.
2: Děkuju.
1: Štěstí přeju našim posluchačům. A o tom, kde štěstí najít, jsem si dnes povídal pro naše posluchače, abych to řekl a zopakoval s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Děkuji vám, Markéto.
2: Děkuju a krásný den.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, co to vlastně je štěstí a kde ho hledat, a moc si přeji, aby vám rady mého hosta pomohly. A pokud byste se rádi se svými starostmi svěřili taky, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz a já slibuji, že udělám všechno proto, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.
1: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Sucho ve Zlínském kraji zasáhlo i část úrody. K celorepublikovému víkendu otevřených zahrad se dnes připojí i Valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí. Patronem moravských topenářů a instalatérů je svatý Prokop, vyhlásil to brněnský biskup. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkné poledne. Dopady suchého jara negativně ovlivňují pěstování obilovin a řepky olejné v okresech Uherské Hradiště i Zlín. Důsledky jsou větší na půdách, kde je píst čítější a vysychají rychleji. Zemědělci tak letos očekávají podprůměrné výnosy. Se zlepšením situace odborníci příliš nepočítají, dodává hlavní koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Nicméně to sucho tím, že se objevilo v několika vlnách a zasáhlo plodiny na polích v kritických fázích, jako bylo třeba vscházení nebo odnožování, tak prostě napáchalo škody, které ani ty současné srážky nemusí úplně vlastně učinit.
2: Celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad se připojuje zahrada Poznání ve Valašském Meziříčí. Ochránci přírody připravili pro návštěvníky od 10 hodin komentované prohlídky. Zájemce provede zahradou ředitel Valašského ekocentra Miroslav Dvorský.
4: Projdeme si všechny prvky, které tam na zahradě máme. Ty prvky jsou jednak naučné a jednak jsou to prvky, které mají za úkol přilákat na zahradu živočichy, to znamená nejrůznější udělátka, jako jsou třeba hmyzí hotely, jako je třeba hadník, jako je třeba broukoviště a tak dále.
2: Svatý Prokop se stal patronem moravských topenářů a instalatérů. O svého ochránce požádali církev profesní organizace. Chtějí tak navázat na tradici řemesel s vlastními patrony.
5: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor.
6: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů.
7: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň. No takže máme tady čerta, který v podstatě zotročený, aby sloužil lidem, a to je proto svatý Prokop.
6: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu Voda topení, který s myšlenkou přišel. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Na dnešek připadá Světový den dárců krve. V Česku krev v nemocničních transfuzních stanicích každoročně daruje přibližně 220 lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba aspoň 300 tisíc. Novým dárcům musí být nejméně 18 let.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami. Večer budou ubývat nejvyšší teploty, čekejte 17 až 22 stupňů a vítr povane mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následuje blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Přívětivé a pohodové nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Antonína Perničky Za kloboučkem pérek 5 a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Roland, na Slovensku slaví jmeniny Vasil. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví. A říká se, že když nás nemoc uvrhne na chvíli do stínu, dostaneme šanci lépe porozumět světlu. Tak tedy, ať je ten dnešní den pro vás radostný a písnička jistě potěší. Závidí jí lidé Zdeněk Baťka a Legruti.

0: Tak vítám ve vysílání paní Marie z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny z rádií a chtěla bych popřát našemu kamarádovi Toníkovi Košturíkovi z Petrova k jeho ksatečku, který jsem se včera nedovolala. Tak mu přeji hodně, hodně moc zdraví, lásky od všech blízkých a radost pro vnouček. Děkuju vám moc krát.
0: Ano, nashledanou. Tak nashledanou a přejeme pěkný den. Tak a pojďme na druhý telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Uhrová z Lanžota.
0: Ano, tak paní Marie, prosím, jste ve vysílání.
2: Ano, děkuju. Já vás všetky zdravím v Brně, vašeho kolegu, lebo kolegyňku, jestli tam máte, a všetkých dobrých lidí, kteří poslouchají tento program. Já mám dneska, je to v týdni, co to mají, tak to zhrnu všecko dohromady. Mají kamarádi a kamarádky narozeniny. Tak v první řadě bych chtěla popřát duchovnímu otcovi Františkovi Putnovi, který působí ve Velkých Pavlovicích, tak v úterý má svoje krásné narozeniny. Duchovní oče, já vám přeju z celého srdca hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Pana Maria, nech vás vždycky na každém kroku chrání. Otec nebeský, nech vám tu sílu dodává a aspoň do staroku nech vás provázá, hlavně zdravíčko, zdravíčko a boží ochranu. A právě ten den má narozeniny aj Květa Flajzarová, je z Mutěnic. Květy já ti také přeju. Potom hned na to má narozeniny naša Kamilka Krutáková z Břeclavi, Maruška Smetáková z Vítonic a moja velice dobrá kamarádka, souseda Mařenka Tefrová. Květuško, zhrnu to všetkým dohromady. Všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, boží ochranu a nech se jim splní všecko to, co si přeju, a to naše kamarádství a přátelství nech ještě hodně a hodně dlouho vydrží a nech se máme aspoň tak rádi, jak do včílka. Vám přeju také zdravíčko a zdravím všetkých mojich dobrých kamarádů, co mě volávají a s kterýma se znám aj osobně přes vaše rádio. Květuško, děkuju a přeju aj celé vaší rodince zdravíčko. Naschle.
0: Naschledanou, pěkný den vám přeji.
2: Tak ano.
0: Ano, dáme písničku Neotvíraj okénečko, Miroslav Richard Procházka, Dalibor Kozmík a Miločanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak vážení a milí, vezmeme si napřímo. Halo, halo, tady pořad blahopřání s písničkou, kdo se k nám dovolal.
1: Dobrý den, tady Marie z Kuřimi. Já bych prosila, kdybyste zahráli mému synovi, Milanovi Bednářovi z Blanska, 65 let, a ve středu bude mít náš vnuk Michal Bednář, 38 roku. Přejeme mu zdravý, trochu pěkný život a boží požehnání. Přejemu maminka, sourozenci, manželka a vnučka Natálka. Děkuji.
0: Ano, také, ať máte pěkný čas a nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a pojďme na psaná přání. Včera se konal v Chropini sraz spolužáků školních let z roku 1952 až 61. Všichni oslavili nebo oslaví osmdesátiny. Přeji všem hodně a hodně zdraví, veselou mysl, pohodu do dalšího života a písnička, ať vás potěší a v klidu zavzpomínejte na ty krásné chvíle našeho mládí. Emil Kondrát z Valašského Meziříčí. A ještě jedno přání připojím. Tak dnes slaví své krásné 85. narozeniny milovaná maminka, babička a prababička paní Aneška Klabusajová. Milá babičko, k tvému krásnému jubileu ti ze srdce přejeme pevné zdraví a spoustu radosti z každého dne. Hodně zdraví, lásky, klidu a spokojenosti do dalších let ti s obrovskou láskou a vděčností přeje celá tvá rodina, děti, vnoučata a pravnoučata. Zároveň ti s dědečkem dodatečně blahopřejeme k vašemu neuvěřitelnému 64. výročí svatby, které jste oslavili 28. dubna. Děkujeme vám za veškerou lásku a péči, kterou nám celá léta dáváte. Tak, to byla paní Aneška Klabusajová. Tak, to bylo pro milou babičku a maminku. Tak pojďme na písničku, přátelé. Tady máme další široký járeček, lidová, Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.

0: Podíváme se, přátelé, do Borkovic a vítám pana Kubu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, prosím.
1: Já bych rád zahrál nějakou pěknou dechovečku všem z kapely z Borkovic. My se teď vracíme z hodu, tak bych chtěl pozdravit všechny z kapely i všechny, co poslouchají rádio.
0: A prozradíte nám, jaká kapela jede teď z hodu?
1: Je to kapela Morkovčanka.
0: Dobře. No tak vidím, že jste takový veselý a to je dobře.
1: Ano.
0: A už míříte k domovu, ano?
1: Ano, už jsme všechno odehráli, tak tohle.
0: Tak přejeme.
1: Tak pro lepší náladu na cestu domů.
0: Dobře, tak přejeme šťastný dojezd, jak se říká. Ano, ať dobře dojedete a písničku posíláme. Ano, za chvilečku.
1: Děkujeme.
0: Ať se daří, ať žije muzika. Tak a pojďme na druhý telefon, podíváme se do Zlína. A vítám pana Pluskala. Dobrý den.
2: Dobrý den. Pani, já bych chtěl popřát paní Andulce Juráňové za včerejší přání.
0: Ano.
2: Že mi hráli jako na Antonína.
0: Ano.
2: A poděkovat jí za i manželce, že se o mě stará.
0: Dobře, tak pošleme pěknou písničku pro potěšení vám všem. Ano?
2: Ano, děkuji.
0: Ano, rádi pošleme, nashledanou. A já připojím tady přání, která tady mám. V Huštěnovicích oslavil, ano, to je až 18.6. své 85. narozeniny. Drahý tatínek a dědeček, pan Pavel Litoš, oslaví 18.6. Milý tatínku, přejeme ti k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, sil a elánu do dalších let. Za všechnu lásku, péči a trpělivost děkuji. Manželka Marie, dcera Pavlína s rodinou a syn Petr s rodinou. Tož, taťko, živjo. Ano, ano. A další přání. Dobrý den, prosím o krásnou písničku spolu s naším přáním k 85. narozeninám pro naši mamku, paní Marii Jakubičkovou z Kozojídek. K tvým úžasným polokulatinám ti přejeme pevné zdraví, neutuchající životní elán a boží požehnání. Děkujeme ti za veškerou lásku a péči, se kterou nám vaříš a pečeš, ty nejlepší dobroty a s radostí se staráš o svá vnoučata. Jsi srdcem naší rodiny. Ať ti stále slouží zdraví na všech tvých zájezdech a ať ti nechybí radost při setkáních s přáteli a v tvém milovaném kostelíčku. Vždy najdeš klid a sílu. Užívej si naplno každý den a zůstaň stále tak čilá a veselá a to ti ze srdce přejí tvé dcery Marie, Lidka a Vlasta s rodinami a syn Lubomír s rodinami. Pravnoučátka posílají pusénky. Moc krát děkuji. Ano, a my pošleme ještě písničku Vladimír Pfeffer, Malovaná dědinečka a Vacenoviáci.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín.
2: Ano, a jsme zpět v pořadu blahopřání s písničkou a pojďme na telefony. Dovolala se k nám paní Ludmila Zlužné, vítejte.
3: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím. Ano. Pěkné pozdravení z Valašska a vám do studia a také všem posluchačům. A my bychom chtěli nechat zahrát, včera byla Antonína, tak našem bratrovi Toníkovi Rizovi. On rozdává radost svým zpěvem celý život a taky mluveným slovem, tak ano, ať se mu daří ve všem, ať je hlavně zdravý. A do lidečka ještě pozdravení šikovném Ogarkovi Toníkovi Jakubkovičovi a do Prlova Toníkom Slovákovým starším i mladším. Takže mějte se moc hezky, moc vám děkuju. A ještě bych chtěla všem poděkovat, měli jsme včera u nás setkání heligonkářů a všem těm, kteří tam sloužili, měli službu a postarali se o to, že to mělo zdárný průběh, všechno dobře dopadlo a všem, kteří nám přijeli zahrát a zaspívat a taky publiku, byli úžasní. Takže moc vám děkuju a mějte se moc hezky. Pěkné pozdravení.
2: Ano, i vám všem. Naschledanou. A já připojím se na přání, která tady mám, tak prosím o písničku pro naši maminku paní Anu Ševečkovou, která 15. června oslaví krásné 80. narozeniny. Milá maminko, babičko, k tvým narozeninám ti přejeme pevné zdraví, spokojenost, radost z každého dne a boží požehnání. Přeji všichni, co tě mají rádi. Tvé děti, vnoučata, 4 pravnoučci a celá rodina. Děkuje dcera Jindřiška. No a já budu pokračovat dále. Dnes slaví své úžasné 80. narozeniny milý tatínek, dědeček a pradědeček pan Jan Jelének z Ostrožské Nové Vsi. Milí tati, k tvému velkému jubileu ti z celého srdce přejeme především pevné zdraví, neutuchající životní elán, klid v duši a spoustu radosti s námi. To ti přeje tvá žena Ludmila, syn Přemek s rodinou a dcera Michaela s rodinou. K tomu posíláme písničku. Ano, my ji za chvilku pošleme, ale ještě jedno přání připojím. Dobrý den, posíláme přání pro pana Stanislava Fardu z Kašavy k jeho 75. narozeninám, které oslavil 9. června. Milý tatínku, k tvému životnímu jubileu vinšujeme vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, elánu a hezké chvíle s blízkými a se štamprdličkou Slivovice připijíme na tvé zdraví a přeje takto manželka a děti s rodinami. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Bude to lidová, táhlá, před Pilátovou a bude hrát Moravěnka.

0: Písnička dozněla a pojďme přivítat pana Bohouška z Hevlína.
1: Dobrý den, Ketuško, já vás taky zdravím. Já vás znám už od mládí, jak jste zpívala s Moravankou. A to je jedno, to, co se nepatří. Já bych chtěl popsat, bylo Toničky a Toničku, a tak nějaké tady kolem sebe máme, já jsem sám. Už půl roku tak jim popřeju, no. Toničce z Kotákové, všichni jsou z Hevlína, jo. Toničce z Kotákové, Toničce Čalinské, Tondovi Štachovi a Tondovi Juricovi. To by byly ty čtyři kousky, které jsem chtěl popřát, no a děkuji vám, že jim zahrajete.
0: Ano, my rádi zahrajeme a pane Bohoušku, ať se vám daří.
1: Kdybyste věděla o nějaké babičce, která by mě chtěla dát operku, tak ju pošlete.
0: No tak teď,
1: jsem na ňu dostal.
0: Teď jste to řekl nahlas, tak třeba, no.
1: Peníze jsem od státu na ňu dostal.
0: Člověk
1: ale,
0: nikdy neví.
1: Ale tady nic není v okolí.
0: Tak uvidíte, třeba přijde nějaký zázrak. Tak nashledanou.
1: Tak budete v duchu, tak přijďte.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a pojďme tady na psaná přání. Dobrý den, zahrajte prosím 14., což je vlastně dnes v neděli, písničku paní Marii Kocmánkové z Těšetic, která právě dnes slaví narozeniny. Přejeme hlavně zdraví, radost, pravnoučátek a to vše přejí manžel, syn Kája a Rostě s rodinami, dcera Marta s rodinou, vnoučátka a pravnoučátka posílají velkou pusu a máme tě rádi. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Chtěli bychom touto cestou popřát ke svátku všem Antonínům a zejména Tondovi Habartíkovi z Kunovic u Uherského Hradiště hodně štěstí, zdraví a lásky a spokojenosti v pracovním a osobním životě. Zahrajte mu prosím nějakou pěknou písničku. Honza tak to vinšuje. No a do třetice tady mám přání, které předávám a je to, že právě dnes 14. června slaví své krásné 74. narozeniny pan Antonín Koníček, kapelník dechové hudby Boršičanka. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu, hodně radosti, úspěchů a muzikantských zážitků. A tak to vinšují muzikanti dechové hudby Boršičanka a přátelé a kamarádi. Já se také připojuji a přeji panu Antonínovi Koníčkovi vše dobré, hodně zdraví, aby se mu dařilo. No a samozřejmě písnička bude následovat. A bude to písnička, kterou mám moc ráda, kterou napsal Antonín Koníček, otextovala Anna Žilková s názvem Komníček a bude to polka a samozřejmě bude hrát Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu. No, musím říct, že opravdu těch e-mailů je tady hodně, tak pojďme na ně. Písničku posílám k narozeninám paní Aničce Tinkové z Hulína. Štěstí, pevné zdraví, klid, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše podaří. Hodně úspěchů na zahrádce v pěstování kytiček a další úrody ti do dalších let přeje Hanka z Hulína. Další oslavenkyně paní Anička Mikýsková z Mariánského údolí. Aničko, i tobě přeji jen to nejlepší, pevné zdraví, klid, pohodu a také ještě taneční kroky na parketě při dechovce. Přeje Hanka z Hulína. A v pondělí má svátek Víťa Hráček z Uherského Hradiště. I tobě přeji to nejdůležitější, pevné zdraví, štěstí, klid a pohodu. A to přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den, Druláková Hana. Tak předali jsme a pojďme dále. V Huštěnovicích oslaví 18. června své 85. narozeniny drahý tatínek a dědeček pan Pavel Litoš. Milý tatínku, přejeme ti k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, sil a elánu do dalších let. Za všechnu lásku, péči a trpělivost děkují manželka Marie, dcera Pavlína s rodinou a syn Petr s rodinou. Tož, taťko, živio. Tak a pojďme dále. Máme tady další přání. Přejeme vše nejlepší našemu dědečkovi a pradědečkovi Antonínu Bartoňovi z Hodonína k dnešnímu svátku. Máme tě rádi, Bartoňovi z Týnca. Tak a pojďme ještě tady jedno přání. Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Vlaďku Meissnerovou z Lubné k jejímu dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody v kruhu své rodiny a radosti s pravnoučkou jí přejí Mitkovi, Šprňovi a Klabalovi. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Daleko, široko. Je to nahrávka z roku 1977. Zaspívá nám Zdena Hovorková, kterou tímto zdravím a přeji hodně zdraví, ať se daří a bude to se doprovodu Brolno.

0: Vítám ve vysílání paní Lidku z Polichna. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju, paní Květuško, zvukovému mistrovi a všem posluchačům. A prosím vás o zahrátí včerajším svátku plníkovi Jančovi do Prakšic. Přáním štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti. To přeju všem toníkům a kamarádům. A dneska slaví 57 roků na společné cestě životem manželé Michalcovi z Biskupic Oluhačovic. Takže do dalších roků také jim přeju štěstí, zdraví a spokojenost. Moc vám děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou, pěkný den. No a
1: také.
0: Já tady mám e-mailovou poštu, pojďme na ní. Chtěli bychom zahrát paní Vlastě Ondrouškové z Kudlova k dnešním krásným narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti, vitality, božího požehnání a ti stále baví pozorovat svět kolem sebe. To vše ze srdce přejí rodiny syna Lubomíra a dcery Vlasty. A paní Vlasta Ondroušková, jak si z Kudlova slaví ty narozeniny dnes tak. Pojďme dále, máme tady další přání, které bych ráda předala. A je to pro paní Marii Kocmánkovou z Těšetic, která dnes slaví narozeniny. Přejeme hlavně zdraví, radost, pravnoučátek a to vše přejí manžel Kája a Rostě s rodinami, dcera Marta s rodinou, vnoučátka a pravnoučátka posílají velkou pusu. A máme tě rádi. Tak to bylo další přání, pojďme ještě dále. Tak prosíme o písničku pro naši sestru, která se včera dožila krásných 72 roků. Milá Ludmilko, do dalších letí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a tak to ze srdce přejí, co tě mají rádi, děti a sestry Majka a Helka s rodinami. Děkujeme. No a my také děkujeme. Takže takhle, no a já tady dám ještě jedno přání. Vážená redakce, prosím o přání k narozeninám pro naše děti Dášku Osičkovou, Marka Piváka a Janku Pivákovou z Velkých Bílovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky přeje babička Renata a děda Rostě. Největší však a nejmilejší přání a pusinku posílají jejich děti Stelinka, Editka, Robinek a Anička. Děkujeme moc a přejeme krásný zbytek dne a my také děkujeme. Takže přátelé, pojďme na další písničku, ale než bude písnička, tak bych se chtěla omluvit, neboť jsem přeskočila řádek, jak se říká. Zazněla nám totiž před chvilkou polka Miloslava Richarda Procházky Zdeňka Baťky Nalévaj dívča a zahrála nám Straňanka a teď už bude konečně ta lidová z Podluží Daleko široko Zdena Hovorková.

0: vážení a milí, to byla krásná, vidíte? Zde na Hovorková nám zaspívala a byla to krásná daleko široko. No ale teď se budeme věnovat e-mailové poště. Pojďme na to. Dobrý den, prosíme o písničku pro naši sestru, která se včera dožila krásných 72 roku. Milá Ludmilko, do dalších letí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, a to ti ze srdce přejí, kdo tě mají rádi, děti a sestry Majka a Helka s rodinami, a děkujeme. Takže to bylo další přání, pojďme dál, ať to všecko postíháme. Děkujeme vám za hezké písničky, které každý den z rádia poslouchám, a prosím vás touto cestou o zahrání hezké dechovkové písničky dnes popolední. Včera oslavil svátek a dnes slaví 84 roků manžel od mojí sestřenice pan Antonín Králík z Olomouce. Milý Toníku, dodatečně vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti tě chci do dalších let přát, a krásnou písničku ti písničkou ti v Českém rozhlase Brno nechá zahrát. Přání posílá ze srdce Marie Jančijová s rodinou z Dobrochova. Tak, děkuji moc za kladné vyřízení. To bylo další přání. No a já tady mám ještě jedno. Tak, prosíme o písničku pro naši milou švagrovou, paní Bětku Špirudovou Bytem v Olomouci, která slaví právě dnes krásných 80 roků. Milá Bětuško, vše nejlepší v tento slavný den, samou radost, štěstí v něm a do dalších dlouhých roků, hodně šťastných kroků, ve zdraví a pohodě, nic ne nechej náhodě. Máš ráda písničky slovácké a hlavně rodné mjavské, tak si zpívej a na nás v dobrém vzpomínej. To ti ze srdce přejí Máňa a Jarek z Hroznovky, Máňa a Honza z Kozojídek, Franta a všecí Špirude. Tak, vyřídili jsme, dali jsme, pojďme na písničku. Žaluje dcerečka Soňa Poláková, zaspívá nám také tuto písničku, tuto polku, připojí se Juraj Polák a budou hrát Legrouti.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Vážení a milí, dozněla poslední písnička vaše gratulace a budeme se loučit. Já chci jenom slíbit, že maily, na které teď nepřišlo v poledne, opravdu zařadíme je večer hned ze začátku té hodiny a za to se omlouvám, ale opravdu se do této hodiny víc nevešlo.

Budu se na vás těšit v podvečer po 18. hodině a v této chvíli vám přeji radostný poslech plný pohody a od mikrofonu to vše přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne a právě posloucháte polku Metoděje Prajky Lanžhotským krajem, kterou pro nás hrají Žadoviáci.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj přispěje na kulturní akce v regionu, rozdělí téměř 4 miliony korun. Lidé dnes budou moci nahlédnout do domova pro seniory Senica v Horní Liči. Kanoista Martin Fuxa má 15. evropské zlato. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, nejvyšší teploty až 22 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Zlínský kraj finančně podpoří kulturní akce a aktivity. Mezi 61 projektů rozdělí téměř 4 miliony korun. Podporu získá například Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice Jánošíkův dukát v Rožnově pod Radhoštěm nebo svatovaclavské slavnosti v Napajedlích i festival současné taneční tvorby Tanec Valmes. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Podpora kulturních aktivit je rozdělena do dvou kol. V obou tak letos hejtmanství podpořilo celkem 131 kulturních projektů částkou převyšující 8,2 milionu korun.
1: Domov pro seniory Senica v Horní Liči se dnes poprvé otevře veřejnosti. Zájemci si mohou moci prohlédnout pokoje i společné prostory nového zařízení. Výstavbu domova provázely spory, které vyústily až místní referendum. Dnes je ale budova dokončená a připravená nabídnout zázemí pro 25 seniorů z regionu, dodává lidovecký starosta Josef Tkadlec.
4: Mohou se podívat na jednotlivé pokoje, mohou se podívat na kuchyně a vůbec na celkové zázemí. Máme to vybavené nábytkem, máme to vybavené doplníky. Děti z základní školy nám pomohly s dekoracemi, pomohly nám zkrášlit tyto prostory. A na všechny, kteří k nám v neděli zavítají, se budeme těšit.
1: Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi je dnes 80 let. K jubilejním narozeninám přichystal netradiční oslavu přímo před Bílým domem. V kleci za desítky milionů dolarů se tam utkají zápasníci v boji bez rukavic. Trump na akci pozval mimo jiné i některé své přátele, třeba polského prezidenta Karola Navrockého. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci.
2: Sport.
1: Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuxa na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuxa si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak tradičně zrychlil. Všechny předjel a zvítězil.
5: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vědět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a vítr povane mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už je na řadě další pořad sobotní výlety.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Právě začínají další výlety, jsme rádi, že jste si nás naladili, přeji vám krásný poslech. Červnová neděle je jako stvořená pro výlety a tak jsme tu opět s naší troškou do mlýna. Vezmeme vás do Plzně do Semlerovy rezidence, bytu, který pro jeho majitele navrhl slavný architekt Adolf Loos. Ten se při tvorbě interiéru proslavil takzvaným Raumplánem, kdy nevytvářel jednotlivá podlaží, ale pouze různé úrovně navazující na centrální část. Potom navštívíme záchrannou stanici v Pavlově na Vysočině, kde uvidíme opravdu pestrou paletu zachráněných zvířat, od vider přes čápy, dravé ptáky, až po kuny a srnky, anebo třeba i muflona. Podíváme se také do staré papírny v Hronově v Královéhradeckém kraji. Z té se později stal mlýn, do kterého jezdili jako malí sourozenci Čapkovi, což pozdějšího spisovatele a malíře inspirovalo při psaní pohádek. A nakonec vás na jižní Moravě u hradu Veveří na Brněnsku zavedeme na dvě místa, která vyloženě vybízí k fotografování. Navštívíme dřevěné okno a trůn.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na Klatovské třídě v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. V letech 1933 až 34 byl vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lose, který pak zpracoval Losův žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Byt je vytvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jeho jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustředují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni a naší redaktorku Andělu Blaškovou Semlerovou rezidencí provedl kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj. Ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické losovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo okno. Ono je to takové netradiční okno, protože je tam prostor, který je vyplněn květinami.
2: Okna jsou sice obrovská, téměř jako někam do nějaké továrny, ale současně ven vidět není, protože je v nich neprůhledné zasklení. To naprosto záměrně. Los takhle pracoval i v jiných interiérech a on to dělal naprosto cíleně, v podstatě s tím, aby ten život v tom interiéru nebyl rozptylován tím vnějším světem.
1: Vyšli jsme schody a pohledem doprava, tak jsme zahledli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
2: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím losovským oblíbeným jeho způsobem, inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven a ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
0: Přiblížil prostory v plzeňské Semlerově rezidenci kurátor sbírky architektury Petr Domanický. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. Jejich byt pak sloužil k různým účelům, například jako kanceláře, učebny či malé byty. Dnes si tuhle vzácnou architektonickou památku můžete sami přijít prohlédnout.

Pojďme se teď vrátit k minulé soutěžní otázce. No, kdo by neznal film Jurský park, Jurský svět? A není to tak dávno, co jsme právě díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů, no a jiných obrovských zvířat, které si dnes ani nedokážeme představit. Zachovaly se jejich kostry, no a tak jsme si vlastně, já nevím, jestli odborně nebo spíš dobádili, jak mohla tato zvířata vypadat, tak doufejme, že vědci to mají přesně zmapováno. No a podle nich se pak stavějí dinoparky. My jsme se ptali, soutěžně jsme se ptali, kde u nás najdeme ten největší. Mohlo to být za A v Ostravě, za B v Plzni. Správně je v Plzni? Ne, tak Plzeň to není. Je to Ačko, je to v Ostravě. Největší dinopark v Česku, rozkládající se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a vlastním dinoexpresem, je velmi navštěvovaným dinoparkem. Ano, je opravdu největší. Ale pozor, i v Plzni najdeme takové zařízení, takový prostor. Je spojený se zoologickou zahradou i známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech dinoparky, ale kdo napsal Ačko, udělal dobře. Mohl vyhrát let svítilnu. Vyhrála jí, pozor, tentokrát pětice našich posluchačů, takže pánové, děkuju, pochlapili jste se. Pan Bohuslav Mejsnár, Dolní Braná, pan Lumír Šimečka, Trnávka, pan Antonín Matoušek, Letkovice, pan Zdeněk Muselík, Pohořelice a pan Petr Tuček, Olešnice. No a dívám se, odkud jsou. Jsou to samé malé obce. Krásně se nám to sešlo. Gratuluju. Takže kdo dostane let svítilnu, už víme v tomto víkendu nebo za ten minulý víkend, ale kdo dostane výletnický batoh s řadou zajímavých turistických věcí, tak na to si budeme muset počkat na začátek. Vlastně ne, protože my v létě budeme vysílat, chtěl jsem říct, na začátek července, ale to nás čeká speciální zámecké léto, takže tentokrát vyhlásíme výherce hlavní ceny už na konci června.

0: Tak já myslím, že si pamatujete na oblíbený večerníčkový příběh o Vydrýskovi. My teď vás vezmeme na místo, odkud si skoro před čtvrtstoletím režisér Václav Chaloupek tohle chytré zvířátko vypůjčil. Dnes je totiž záchranná stanice v Pavlově na Vysočině vyhledávaným výletním místem. Mezi její obyvatele nás zavede redaktorka Irena Šarůnová.
1: Se Zbyškem Karafiátem procházím záchranou stanici v Pavlově.
2: Teď se podíváme přes intenzivní péči, tam teda normální návštěvníci úplně nechodí.
1: Alespoň teď po rozhlasových vlnách jim to umožníme.
2: Můžeme slyšet různé hlasy ptačích mláďat, co tu teď aktuálně jsou. Tady teď vidíme třeba rehky, kosáčky, vrabčáky, síkorky.
1: Jak se sem taková síkorka dostane?
2: Třeba je nějaké zničené hnízdo, někdo pokácí strom.
1: Já se teď dívám, jak krmí vaše kolegyně holuba hřivnáče. Vy mu musíte i ten zobáček otevřít.
2: Ano.
1: A pod tlakem. Stříkačko, nechce se mu. A už je to tam. Tak a tady máme rumburaka.
2: Tohle mládě krkavce velkého, on teda pochází z jemnice.
1: A má chudák nějaké křídlo špatné.
2: A vlastně on vypadl z hnízda, při dopadu na zem si zlomil křídlo.
1: Jsme zase venku, dnes je deštivý den, ale teď to lehce polevilo, tak se budeme podívat po areálu.
2: Teď právě v období, kdy k nám mezí velké množství tady různých školáků a školek.
1: Prohlídky jsou komentované.
2: Lidé si vlastně někteří chtějí projít sami, jsou tady různé cedulky, takže mi si o těch zvířatech přečtou také. Ale jestli můžu doporučit, ta komentovaná prohlídka je lepší.
1: To se nedivím, protože já si to s vámi doslova užívám. Tady jsou voliéry, vidím nějaké dravce.
2: Tady třeba vidíme samečka orla morského, ten má vlastně genetickou poruchu opeření, takže ty dlouhé pera, vlastně mu, když mu rostou, zase zatočí a upadnou. Ale třeba tady vedle je nenápadný, velice vzácný dravec a to je orel křiklavý. A vlastně ho srazilo loni auto, přišel o křídlo.
1: Areálem procházíme dál, dokonce je tady rybníček, vidím labutě.
2: Naše hlavní zásobárna vody a pod náma třeba teďka můžeme vidět tady muflona Mufiho.
1: Máte tady dokonce i ptačí pozorovatelnu, je krytá, to se mi v tom dnešním dešti líbí.
2: Všichni ty čápy, co tady jsou, tato jsou vlastně trvalý handicapy, ty vlastně nelítají a dopředu už se vrátit nemohou.
1: Vzadu tamhle vidím, to jsou nějaké chodníčky nad mokřadem.
2: Tůně, kde máme obojživelníky jako skokany hnědé, ropuchy, máme tam čolky obecné, jehorské.
1: Tady je takový můstek a to budou vidry. Vidrami to tady v podstatě v Pavlově začalo.
2: V 89. roce, kdy asi to vypadalo, že u nás vidry vymřou, tak vlastně státní ochrana přírody tady byla výzkumné zařízení. Májo!
1: Slyší na zavolání.
2: Slyší na své jméno.
1: A už je tady. Naproti vidrám zase voliéry. Co tady máme? Puštík obecný je tady cedule.
2: Vedle máme kalouse ušaté, ale i zácné kalouse pustovky. A v té poslední voliérce máme takovou společnou voliéru, kde máme třeba jako havrany, ale mimo to tam máme třeba kvákoše nočního, taky poměrně vzácného.
1: A kváka?
2: V noci kváka, ano. Kvák udělá.
1: Krkavec. A ten má jméno určitě.
2: To je Ruby.
1: Jdeme do schodu. Voliéra. Na těch větvích tady visí spousta starých čepic.
2: Tohle voliéra, kde dáváme mláďata veverek na rozběhání. Se vlastně tady naučí právě okusovat jak oříšky, šišky, tak pořád běhat. A když to vlastně ty veverky umí, tak vlastně následně můžeme pouštět zpátky do přírody.
1: Je tady nějaké zvíře, které máte nejradši?
2: Zvířecí osobnosti tady velké množství. V podstatě nemám úplně vyhraněné jedno zvíře, kterému bych chodil.
1: Ta sova pálená, to je kamarádka.
2: To je velká kamarádka, no. Ale tam je smutné to, že ona jak se mi zlobí, že s ní tráví málo času, tak mě třeba škrábne. Což ostatním nedělat.
1: Samou láskou se na vás zlobí.
2: Ano, je to tak.
0: Přiznává ředitel záchranné stanice v Pavlově na Vysočině Zbyšek Karafiát, který některé její obyvatele představil naší kolegyni Ireně Šarůnové. A pokud byste chtěli vidět, jaká zvířata ve stanici opatrují, můžete se už teď podívat na fotografie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Hronově v Královéhradeckém kraji stojí v Jungmanově ulici stará papírna, které se také říká Čapkův mlýn. Budovu nechal v 19. století postavit Jan Prouza ze Žabokrk jako papírnu, později sloužila jako mlýn. Roku 1890 se stal jeho majitelem Karel Novotný, dědeček bratří Čapků, kteří tam společně se sestrou Helenou strávili podstatnou část svého dětství, což je ovlivnilo v jejich pozdější tvorbě. Při návštěvě mlýna tak narazíte na jejich pohádky, ale také na starou ruční výrobu papíru. V doprovodu správkyně Čapkova mlýna Drahomíry Večeřové se tam zastavila Vlaďka Vildová.
1: Kde to všechno začalo?
2: Nejdřív byla papírna, už v roce 1821 se tady začal vyrábět papír a takovou zajímavostí je, že to byla jedna z pěti prvních strojních papíren v Čechách.
1: Voda a papír, to je potřeba, ale u mlýna je to ještě podstatnější.
2: Když už tady nikdo neuměl ten papír vyrábět, tak se vlastně rozhodli, že tu vodu využijí, kolo mlýnské bude sloužit k mletí.
1: Ta jména spojená se začátky nejprve té staré papírny.
2: Prvním majitelem byl vlastně Josef Fuchs, který přišel právě z polských dušníků, kde zřejmě měl papírnu. Tady ale provozoval tu strojní papírnu. Dalším majitelem byl Václav Inert, který tady právě převedl tu papírnu na ten mlýn. Přešlo tady pár majitelů a v roce 1889 ten mlýn tady kupuje Karel Novotný, dědeček sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Ten ale brzy umírá a v roce 1894 kupuje právě tenhle mlýn Antonín Čapek, pak už se prodává, mlýn jako takový nefunguje.
1: Děti Čapkovi, ta slavná trojice, ti sem jezdili, na prázdniny třeba?
2: Jezdili sem k babičce a k dědečkovi, vzpomínají na to i v knize Devatero pohádek. Skoro v každé pohádce je zmínka o Hronově.
1: Ono se jim říkalo nějak Iček, jak to bylo?
2: Lenča, Peča a Iček.
1: Lenča, to je jasné, to byla Helenka. Peča byl?
2: To byl Josef.
1: A Iček byl Karel.
2: Karlíček.
1: S Drahomírou Večeřovou jsme v pohádkách.
2: Právě v těch devatero pohádkách. Máme tady pohádku pošťáckou, doktorskou. Hlavně proč tenhle prostor vzniknul i pro to muzeum, byla tahle pec, která se tady zachovala, je funkční. To právě ty děti nebo sourozenci Čapkovi zažili, když babička s dědečkem pekli ten chleba.
1: Tu voni si teď představujeme, ale pecen tady je. A tamhle je ta nádobka ledvinková.
2: Ta je právě na tu pecku, kterou ten černokněžník spolknul špatně. Volali se ti doktoři a jeden právě přišel i z Hronova. Další byl třeba z Úpice. Ještě tady máme vzpomínku na jednu knihu od Helenky Čapkové. Tou je Moji milí bratři. Ona tam vzpomíná, když jezdili k babičce, jak jim babička hodila takhle židle, na to dala slamníček. Tam na tom ty děti takhle na zemi spaly.
1: Kdo má židli,
2: ten bydlí
1: i spí. Tady je nádherná původní klenba.
2: Tady máme takovou galerii, kde dáváme výstavy sezónní. Přes celý rok tady pořádáme pro děti takové edukační programy. Ale protože to byla papírna, tak tady máme i výrobu papíru,
1: ano,
2: kde si můžou děti vyrobit papír ručník.
1: Proto sem zveme také na výlet. Asi do Hronova není náročné se dostat autem samozřejmě.
2: Máme tady vlak, anebo autobusem, ten není daleko, kousek od náměstí.
1: A co cyklisté?
2: Určitě máme tady cyklostezku jak z Náchoda, tak ale i od Police nad Metují máme krásnou cyklostezku.
0: Vzkazuje správkyně staré papírny potažmo Čapkova mlýna v Hronově Drahomíra Večeřová a zve nejen za pohádkami bratří Čapků, ale i za kouzlem výroby papíru a osobnostmi Hronovska. A naše kolegyně Vlaďka Vildová ještě připomíná, že v těsném sousedství staré papírny si můžete prohlédnout i rodný dům Alojze Jiráska nebo hronovskou renesanční zvonici. Výlety. Máme rádi obří akvária, expozice nebo zoologické zahrady, kde jsou vodní pavilony, kde není o návštěvníky nouze. No a platí to i o vodní minizoo v Bašce, kterou jsme včera navštívili. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je skvělá možnost. My jsme z toho místa nabídli reportáž. Možná pro vás bude jednodušší odpovědět na soutěžní otázku. Kde tento prosklený tunel přímo pod rybníkem najdeme? Asi by měla přijít nějaká nápověda. Je dlouhý 8 metrů a je v hloubce 3,5 metru pod vodou. Je to unikátní podvodní tunel. Nachází se, pozor, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tentokrát hrajeme o cestovní tašku. Opět samozřejmě hrajeme textovou zprávou, tedy respektive musíte ji poslat, abyste byli zařazeni do slosování. A tam musí být správné písmenko. Tak si pište výlety, mezera A nebo B, tedy Modrá, Třeboň, Ačko Modrá, Bčko Třeboň a následuje další mezera. Pak vaše jméno, příjmení, nezapomínejte na adresu a poštovní směrovací číslo. Víte, že někdy přijde jenom to Ačko, Bčko a jméno, nevoláme zpátky, kdybyste si mysleli, prostě se to vyřadí, takže pozor na to. Pro jistotu výlety, mezera A nebo B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Takže hrajeme o cestovní tašky, no a hrajeme také o hlavní cenu, o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky Alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. To jsou věci, které automaticky do tohoto batohu vkládáme.

0: Na závěr dnešních nedělních výletů se vydáme na jižní Moravu. V okolí hradu Veveřín na Brněnsku je nespočet možností, kam vyrazit na výlet, a některá místa vyloženě vybízejí k fotografování. Jaká to jsou, zjišťoval náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář společně s Halkou Horkou ze svazu obcí Panství hradu Veveří.
1: My dnes navštívíme dvě místa, která jsou zároveň fotopointy. To první se nachází mezi vesničkami Hvozdec a Veverské Knínice. A je to obrovský trůn, ze kterého je vidět hrad Veveří.
2: Jsou z něj vidět věžičky a je to vlastně jeden z důvodů, proč zrovna tady jsme ho umístili.
1: Teď máme letní období, to znamená, že ta věžička je vidět opravdu jenom jedna a tak nepatrně, ale on se ten hrad postupně bude odhalovat, že?
2: Je to tak, jak opadá listí, tak vystoupí všech, říká se, 9 věžiček hradu Veveří, a to je vlastně ten důvod, proč tady je.
1: Trůn je opravdu veliký, celý ze dřeva. Kdo ho vyráběl?
2: Trůn má 3 metry a vyráběl ho pan Petr Pospíšil, řezbář tady ze sousedních Veverských Knínic, a tím tomu děkujeme.
1: Když sem lidé přijdou, mohou si na trůn i vylézt?
2: Jo, dokonce máme, že to je nařízeno. Je to opravdu ten fotopoint, kdy si člověk u něho může stoupnout, koukat se na ten hrad Veveří, může si na něho sednout, děti na něm blbnou, skáčou z něj. Je to opravdu taková prolézka v lese.
1: Ale na vlastní nebezpečí.
2: No tak to samozřejmě.
1: A my se za chvíli vydáme k dalšímu místu, jaké to bude?
2: Je to okno, je to vlastně bratříček trůnu, dělal ho stejný pan řezbář a opět směřuje na hrad Veveří, ale uvidíme ho z jiného místa, z jiného úhlu.
1: Jak vzdálené je okno od trůnu?
2: Já bych to vzdušnou čarou odhadla tak na 10 km maximálně.
1: Tak my si pomůžeme autem. Přenesli jsme se o několik kilometrů dále k dalšímu nádhernému místu a tím je opět obrovské dřevěné okno,
2: které opět míří na hrad Veveří a je odsud ten hrad vidět víc než toho trůnu.
1: A když se postavíme přímo do toho okna, tak před námi se otevírá nádherná krajina a skutečně věže hradu Veveří jsou odsud, dalo by se říci, jako na dlani. Proč jste vybrali právě trůn a okno?
2: No trůn, protože mě osobně představuje takovou královskou majestátnost, sesly, na které seděl král, a Veveří jakožto královský hrad, to k němu patří. A to okno zase má tvar takového úplně strašně čistého, jednoduchého gotického okna. A oba dva ty objekty spojuje těch 9 věžiček, které vlastně jakoby korespondují s tou říkačkou na Veveří 9 věží.
1: Okno se nachází nad Chudčicemi. Při jaké příležitosti vznikla obě tato místa?
2: My jsme si je připravili jako překvapení při tradiční akci zvané Tour de Veveří. Okno má teď přesně půl roku a trůn už druhým rokem je u Hvozdce.
1: Když se budou chtít výletníci z jednoho místa dostat na druhé, půjde to pěšky i na kole?
2: Na kole určitě, půjde to i pěšky. Pěšky je to trošinku složitější, samozřejmě delší, náročnější, ale určitě to stojí za to v obou dvou případech, i protože v těch místech, kudy procházíte, kromě té krásné přírody, se taky občerstvíte, ale hlavně stojí za to oba dva ty cíle.
0: Říká Halka Horká ze svazku obcí Panství hradu Veveří, která ke dvěma zajímavým dřevěným fotopointům, tedy místům, ze kterých se dají pořizovat krásné fotografie, zavedla našeho brněnského kolegu Zdeňka Truhláře. Tak to byla poslední reportáž nejenom dneška, ale vlastně tohoto víkendu. Za chvíli ještě připomenu soutěžní otázku.

A je tu závěr nedělních výletů. Já už jsem trochu naznačil, možná bych mohl prozradit trošku víc, protože nás v létě čekají 2 měsíce velkého zámeckého putování, čekají nás zámecké prázdniny nebo vysílání ze zámku. Tak my ukončíme ten náš klasický cestovatelský servis, ty naše výlety na konci června. Takže výherce hlavní ceny vyhlásíme na konci června. No a protože nás taky čekají dovolené, tak to bude trochu komplikovanější, ale nezoufejte, všechno vždycky včas vysvětlím. Zatím se nic neděje. Tak já ještě připomenu soutěžní otázku tohoto víkendu. My se ptáme na jedno velmi zajímavé místo, na místo, kde se můžete projít pod normálním, obyčejným, běžným rybníkem. Tam je vytvořen dlouhý tunel, je dlouhý 8 metrů, je to v hloubce 3,5 metru pod vodou. No a my se ptáme, kde se můžeme podívat na vlastně ten vodní svět v přirozeném prostředí. Vysílali jsme odtamtud reportáž, už jsem vlastně také napověděl. Může to být za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak pošlete nám textovou zprávu, ostatně všechno potřebné najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jak se píše textová zpráva, o co se hraje, jak zní přesně soutěžní otázka a co je důležité, vždycky tam najdete odvysílané reportáže u každé fotografie, takže si můžete vytvořit nádherný dojem z místa, které třeba můžete dát do plánu svých vlastně už brzy letních prázdninových cest. Tak o co se hraje, o cestovní tašku, o výletnický batoh, to už jsem říkal také opakovaně, no já už nemám co dodat. Vidíte, to je zvláštní, když Pavel Kudrna nemá co dodat. Snad jenom hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve dvou obcích Zlínského kraje budou prodejny s nepřetržitým provozem. V chráněné krajinné oblasti Beskydy můžou na vyhrazených místech turisté legálně stanovat. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo, nejvyšší teploty až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková, dobré odpoledne. Zlínský kraj poskytne dotaci přes 6,5 milionu korun na vznik dvou venkovských maloobchodních zlínských prodejen, které budou fungovat v nepřetržitém provozu, takzvané prodejny 24/7, které kombinují klasický prodej s obsluhou se samoobslužným režimem. Vzniknou v Rudimově na Zlínsku a Vítonicích na Kroměřížsku, pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
2: Hledáme nové způsoby, jak zajistit dlouhodobě udržitelnou obsluhu. Venkova. V Rudimově pro tento pilotní projekt zrekonstruují stávající budovu prodejny potravin, ve Vítonicích naopak vyroste úplně nová budova samoobslužné prodejny.
0: Turisté na severní trase stezky České můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemku o dalších nocovištích.
3: Pravidla jsou poměrně jednoduchá, tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená, přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
0: Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
0: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál projednávat. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně také motoristé. Průzkumu se zúčastnilo zhruba 1000 respondentů.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s lokálními přehánkami. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv je to vše a teď už Pepa Koller a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní odpoledne z Českého rozhlasu Zlín přeji. Máme 14. června a na dnešek připadá Světový den dárců krve. My dnes ale rozhodně nepůjdeme až na krev a věřím, že vám dnešní vysílání ani nebude pít krev. Spíš naopak, protože vám nabídnu dobrou náladu skrze pohodové písničky a k tomu zajímavé příběhy. Hned na začátku se podíváme do Vizovic na Zlínsku, konkrétně do kulturního centra, které po roční rekonstrukci znovu plnohodnotně zahájilo provoz. Projekt si vyžádal investici ve výši 25 milionů korun a hned po úvodní písničce si o něm prozradíme víc. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Mississippi zase zpět do našeho kraje. Déle než rok trvající rekonstrukci za 25 milionů korun má za sebou kulturní centrum ve Vizovicích. Opravený je víceúčelový sál i vstup. Nové jsou elektrické rozvody, jevištní podlaha i akustické prvky. Více v reportáži.
1: Tak já vás vítám v nově zrekonstruovaném sále kulturního centra.
2: Říká Martina Dozbabová, vedoucí kulturního centra ve Vizovicích. To po rozsáhlé rekonstrukci znovu zahajuje plnohodnotný provoz.
3: Jednalo se vlastně o největší rekonstrukci od otevření kulturního centra v roce 1983, tedy po více než 40 letech.
2: Do projektu se zapojilo i město Vizovice, vysvětluje nezávislá starostka města Silvie Dolanská.
4: Kulturní centrum je organizační složkou města a spadá pod ně kultura jako taková, knihovna Josefa Čižmáře, turistické informační centrum a kino. Jsme velmi rádi, že se rekonstrukce povedla. Celkové náklady na tuto investiční akci dosáhly částky 25 milionů korun bez DPH a město ji hradilo ze svého rozpočtu.
2: Co se v rámci rekonstrukce zvládlo, přibližuje Martina Dozbabová.
3: Značná část těch úprav se týká i toho, co je prakticky neviditelné pro běžného diváka, což jsou například rozvody elektriky, slabo silnoproudu. Máme novou divadelní a jevištní techniku, audiovizuální techniku, aby byla programovatelná a ředitelná vlastně z jednoho místa. Samozřejmě úpravy se týkaly i povrchu, jsou instalované nové akustické panely, máme nové podlahy.
2: Kromě toho ale museli stavaři řešit i problém se statikou v sále.
3: Bylo zjištěno, že ty konstrukční prvky té galerie nejsou v dobrém stavu, takže statici řešili, jakým způsobem vlastně galerii vystužit. Byl vymyšlený ocelový rošt a vlastně galerie je vystužená, je bezpečná.
2: Víceúčelový sál je běžně využívaný na koncerty, divadla, ale například i na jarmarky nebo trhy. Během rekonstrukce musely být akce přesouvány do náhradních prostor.
3: Pořádali jsme akce například na Sokolovně nebo v sále základní školy Vizovice. Snažili jsme se například i zorganizovat zájezd za kulturou.
2: Ve zrekonstruovaném sále se ale teď Martina Dozbabová může procházet po novém jevišti.
3: Mám radost z toho, že je nové. Ty desky původní už byly ve špatném stavu. V tuto chvíli už máme opravdu kvalitní jevištní podlahu.
2: A zároveň se dívá směrem vzhůru k vysokému stropu.
3: Při přípravě projektu pan projektant slíbil hvězdné nebe nad hlavou, tak si troufám říct, že máme hvězdné nebe nad hlavou v tuto chvíli.
2: Kulturní centrum čeká do konce sezóny ještě několik akcí. Už teď se ale pracuje na programu pro začátek podzimní sezóny. Z Vizovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes je Tlustá hora nad Zlínem, protkána turistickými trasami a slouží pro odpočinek obyvatel města. Jak tomu bylo v době Tomáše Bati a jaký význam mělo její získání pro rozvoj Zlína? Dozvíte se právě teď v reportáži z cyklu Tomáš Baťa známý, neznámý, kterou připravila redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský.
1: My jsme si dnes vyšlápli na Tlustou horu. Zdeňku, co má společného Tlustá hora s Tomášem Baťou?
2: Na první dobrou, když to řeknu takhle, tak se zdá, že vůbec nic, ale na druhé straně daleko víc, než si uvědomujeme.
1: Dnes jsou tady ty lesy na Tlusté hoře přístupné všem. Jak to bylo za Tomáše Bati?
2: Na počátku 20. století, do kterého spadá takový první rozvoj firmy Baťa, byly okolní lesy, pozemky, svahy nad městem, včetně té Tlusté hory, součástí hospodářství barona Haupta.
1: V té době už byl Tomáš Baťa starostou?
2: To bylo v době, kdy byl Tomáš Baťa starostou a on se rozhodl, že ty pozemky, pole, lesy a svahy nad městem, které spadají do Tlusté hory, že je koupí pro město jako takovou, bych řekl, strategickou investici do budoucna.
1: Bylo pro Tomáše Baťu jednoduché od barona Štěpána Haupta pozemky koupit?
2: Baron Haupt se nechtěl vzdávat moc svého majetku. Dlouho vzdoroval, ale neuspěl. A v roce 1927 firma Baťa les a celé pozemky vlastně na Tlusté hoře koupila pro potřeby města. Potom ještě o dva roky později, kromě těch pozemků na Tlusté hoře, koupila firma Baťa zámek se zámeckým parkem.
1: Zdeňku, my jsme teď na Tlusté hoře, kde jsou volně přístupné lesy. Nápadný je i telekomunikační stožár na vrcholu. Co tady bylo tehdy?
2: No v té době tady na té Tlusté hoře nebylo nic. První stavby na vrcholku kopce byly vlastně stavby související víceméně s odpočinkem, protože poté, co byla Tlustá hora jako kopec skoupena, zde byl položen základní kámen rozhledny. To se stalo už 1. května roku 1927. Byla na tu dobu monumentální, měla výšku přes 36 metrů.
1: Rozhledna tu možná trochu připomíná ten telekomunikační stožár, ale Zdeňku, ty mi tady ukazuješ i jakési patníky uprostřed lesní mítinky.
2: No, to jsou zbytky ze základů ohradníků a klecí pro zvířata ze zoologické zahrady, která tady byla od roku 1934 až do poloviny druhé světové války. Byla sem přesunuta ze zoologické zahrady, která původně byla vybudována v okolí Zlínského zámku v centru města.
1: Takže další důvod, proč na Tlustou horu tehdy vyrazit.
2: V té době tady vznikla infrastruktura, která podporovala, řekněme, aktivitu odpočinkovou. Byl tady, dnes bychom řekli, bufet, byly tady lavičky s posezením, byly tady stezky.
1: Zdeňku, ale ty jsi říkal, že to, že Tomáš Baťa koupil Tlustou horu pro město Zlín, mělo ještě další důsledky.
2: My jsme začali rekreaci, ale to, co posunulo výrazně rozvoj města Zlína, bylo to, že pozemky vlastně na úpatí Tlusté hory byly využity k vybudování obytné čtvrti Letná. A to je zcela zásadní část vlastně té investice do pozemku, protože bydlení pro zaměstnance de facto naproti továrny bylo velice důležitým prvkem pro rozvoj firmy.
1: A také to naplňovalo Baťovou vizi Zlína jako zahradního města.
2: Když se podíváme třeba na názvy ulic na Letné, tak ty jsou velmi příjemně spojeny s lesním prostředím. Jedna ulice se jmenuje Buková, druhá se jmenuje Lipová, jedna se jmenuje Topolová a také jedna ulice se jmenuje Pod rozhlednou. A ta právě hovoří o té rozhledně, která tady stávala až vlastně do válečných dob. Němci potom ji strhli, protože měli obavy, že by mohla být zneužita proti jejich zájmům.
1: Takže tady na Tlusté hoře nacházíme nejenom spojnice s Tomášem Baťou, ale i s městskou čtvrtí Letná. Ze Zlína Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
1: Český rozhlas.
3: Gymnázium Zlín Lesní čtvrť slaví 90. výročí a my společně nahlédneme do jeho historie i plánů do budoucna. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude ředitel školy Pavel Simkovič. Náš rozhovor si můžete poslechnout už 16. června. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
5: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
4: nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: pro všechny, kteří se právě chystají ven, ale i všem ostatním posluchačům, které zajímá, jak bude v našem kraji, jsou určeny následující minuty.
1: Počasí.
0: Znělka prozradila, o čem bude právě teď řeč ve 14.24 na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Tak, já už jsem se dovolal do brněnského Českého hydrometeorologického ústavu, odkud se nám dnes hlásí meteoroložka Jitka Kučerová, kterou vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
0: Paní Kučerová, popište prosím nejprve současnou situaci ve Zlínském kraji, tedy myslím, co se týká počasí.
2: Oblačnost je sice proměnlivá, ale převážně taková větší, takže buď oblačno, nebo chvílemi i skoro zataženo. Taková celkem výrazná přeháňka se přesunula přes Zlínský kraj během pozdějšího dopoledne od západu a putovala hlavně přes tu severní část kraje. Teď momentálně se žádné přeháňky nevyskytují, ale ještě právě zhruba v té severovýchodní polovině kraje v následujících pár hodinách, řekněme, možná nějaká drobná přeháňka by se ještě objevit mohla. Teploty jsou momentálně mezi 17 až 20 stupni Celsia, ty vyšší nebo nejvyšší polohy mají tak 14-15 a vítr fouká od severozápadu nebo západu, většinou je mírný.
0: No a navažme i popisem večera a rovnou i noci.
2: K večeru se ta oblačnost bude částečně rozpouštět, srážky, pokud se tedy nějaké vytratí, myšleno ty přeháňky, tak ty by se měly vytrácet ve večerních hodinách, převládat pak v noci bude skoro jasno, případně může být chvílemi až polojasno, ale třeba v severovýchodní části kraje přechodně i oblačno, ale beze srážek, teploty v noci nejnižší budou klesat mezi 9 až 6 stupňů a vítr by měl foukat slabý od západu až jihozápadu.
0: Zítra nám začíná nový týden, tak co o něm prozrazují vaše mapy?
2: Pondělek bude docela podobný asi tomu dnešnímu dni, převažovat bude oblačno, z rána v jihozápadní zhruba části kraje může být i méně oblačnosti, potom během ranních dopoledních hodin zase v té severovýchodní části kraje se mohou vytvořit ještě nějaké drobnější přeháňky, ale oproti dnešku je ta pravděpodobnost o něco nižší. Odpoledne zítra postupně většinou polojasná obloha, k večeru se pak oblačnost bude dál částečně rozpouštět, no a teploty odpolední nejvyšší oproti dnešku, už trošičku zase vyšší, 20 až 23 stupňů.
0: A doplníte i předpokládanou biozátěž na zítřejší den, tedy na to pondělí?
2: Určitě ano, ta je na stupni číslo 1, tedy nejnižší mírná zátěž.
0: No a dále v týdnu se rýsuje něco, co by třeba stálo za poznámku nebo varování?
2: Postupně se budou zvedat teploty odpolední, v úterý by už to mohlo být mezi 22 až 26 stupni, v těch dalších dnech vždy o stupínek více. Úterek ze začátku méně oblačnosti, ale během dne nebo hlavně odpoledne ji bude přibývat, ovšem srážky nějaké zatím s menší pravděpodobností by se mohly dostavit pak až v noci na středu.
0: Milí posluchači, naše meteoroložka Jitka Kučerová vám nabídla svůj pohled na současné i budoucí počasí, za což jí mnohokrát děkuji a posílám pozdrav do Brna.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Tak doufám, že předpověď počasí vás nesklamala. Já tedy musím vyjádřit určité zklamání, protože už jsem měl pro vás připravenou písničku Petra Reska Nejkrásnější déšť, no ale myslím, že po té dnešní předpovědi počasí ji asi nevyužiju. Myslím ale, že náhradní skladba vám zaručeně zvedne náladu. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Kybernetické podvody a bezpečí na internetu, tak to byla témata páteční dopolední poradny Českého rozhlasu Zlín. Hostem byl vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie České republiky Milan Zábojník. Moderátorka Kristýna Fuchsová se zajímala například o základní pravidla, jak zůstat v bezpečí na internetu.
1: V současné době, vzhledem k tomu, jaká trestná činnost je páchaná a považujeme ji za nejvíce škodlivou, tak je potřeba říct, aby posluchači nevěřili všemu, co uslyší během telefonního hovoru od neznámé osoby na druhém konci sluchátka. Protože na tom druhém konci může být kdokoliv a tvrdit vám cokoliv. Jako další takovou důležitou zásadu bych řekl, že není potřeba klikat na nevyžádané zaslané odkazy do e-mailu, do WhatsAppu, do SMSky. Nikdy nevíte, co za tím odkazem se skrývá.
2: Dá se říct, které skupiny obyvatel jsou nejčastěji terčem kyberpodvodů, nebo je to tak všeobecně?
1: Všeobecně se dá říct, že jsou ohroženy všechny skupiny, ale pokud se zaměříme na jednotlivé způsoby, tak se dá říct asi toto. U inzertních podvodů jsou to všichni. U investičních podvodů jsou to převážně seniori, a to muži. U podvodných bankéřů nebo policistů jsou to převážně ženy v produktivním věku. A u romantických podvodů jsou to převážně ženy opět v produktivním a seniorském věku.
2: Jaké podvody vaše oddělení kybernetické kriminality řeší nejčastěji?
1: Nejčastěji řešíme podvodné investice, potom podvodné oznámení, že máme pro vás peníze z předchozí investice, a podvodného bankéře a policistu.
2: Největší škody způsobují podvodné investice. Jak takový podvod začíná? Jakou volí podvodníci taktiku?
1: Tak u podvodných investic to může být například tak, že při prohlížení Facebooku na mě vyskočí upoutávka na článek či video se známou osobností, která mě láká do investování. Články můžou mít například takový titulek. Česká národní banka zažalovala známého herce za to, co řekl živě v televizi, jak vydělává 50 tisíc denně a proč to může udělat každý. Tady pozor, toto je typická technika podvodníků u investic, která cílí na naše touhy po rychlém zbohatnutí a na zvědavost. Velkou roli zde hraje důvěra v autoritu, kdy si můžeme podvědomě myslet asi toto. Když to říká ten a ten, musí to fungovat, on je přece bohatý. Zde ale opět upozorňuji na deepfake videa, což znamená, že to, co vidíme například na tom nahraném videu u té investice, nemusí říkat a nemusí tam být zobrazena ta osoba, na kterou se díváme.
2: O jaké částky lidé v těchto případech nejčastěji přicházejí? V jakých řádech se pohybují?
1: Pokud se bavíme o podvodných investicích, tak jsou to řády statisíců až milionů korun a jsou dokonce poškození, kteří jsou schopni si zaúvěrovat svůj dům jenom kvůli tomu, aby mohli dále a dále investovat.
2: Jak by měl člověk postupovat ve chvíli, kdy má podezření, že se stal obětí investičního podvodu?
1: Pokud je to bezprostředně poté, co jsem zaslal peníze na investici a uvědomil jsem si, že se jedná o podvod, okamžitě informovat banku a policii.
0: Záznam celé poradny o bezpečí na internetu najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz v pátečním audioarchivu.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: pálený rád dlouho spí, někdo jiný zase rád pouští draky, je to oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde ale začala? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Je 14.47 a sport v Českém rozhlase Zlín. Pouhých 11 doteků s míčem a po hodině hry odchod ze hřiště. Fotbalistovi Patriku Šikovi úvodní zápas na mistrovství světa s Jižní Koreou nevyšel a trenéři českého národního týmu přemýšlí nad tím, jak ho pro dost možná klíčový duel s Jihoafrickou republikou nastartovat. Tak snad budou mít trenéři šťastná ústa. Téma probereme podrobněji po stejně nazvané písničce, tedy Šťastná ústa a Karel Zich.

0: čeští fotbalisté se na základně v Texasu chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Jedním z úkolů realizačního týmu reprezentace pro možná klíčový duel ve skupině je lépe využívat Patrika Šika, který na stadionu v Guadalajáře téměř nebyl ve hře.
1: Přihrávka do pokutového území od provoda a do zakončení se dral Patrik Šik, ale jeho zakončení bylo zblokované.
2: V 15. minutě se Šik v pokutovém území snažil dostat do šance. Obrana Jihokorejců si ale poradila a to bylo ze strany českého útočníka v utkání vlastně vše. Nejlepší střelec současné reprezentace si v úvodním zápase na šampionátu připsal jen 11 doteků s míčem, z toho pouhé dva ve vápně soupeře a ve 64. minutě šel ze hřiště.
1: Střídání na české straně. Tomáš Chorý nahradí Patrika Šika.
3: Vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočným. Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo.
2: Přiznal po porážce s Jižní Koreou reprezentační kouč Miroslav Koubek. Šik přitom dlouhodobě patří k elitním kanonýrům v Německu. Byť ho občas přibrzdila zranění, za posledních 5 bundesligových sezon dal za Leverkusen 1,70 gólů.
4: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je

0: sud, hodil bych tam kuchtíče, ať je tam trochu rozbije, ať to tam odmaká, což on umí skvěle. A potom do té unavené trochu obrany bych tam toho Patrika dal.
1: Vysvětluje Václav Němeček, který pod přezdívkou Kuchtič zmínil Jana Kuchtu. Kromě něj a Patrika Šika jsou v reprezentačním kádru pro světový šampionát i další útočníci Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Adam Hložek. Z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: I přes deštivé počasí v uplynulém týdnu je v regionu stále výrazné sucho. Autobusová doprava ve Zlínském kraji se od dnešního dne bude řídit podle upravených jízdních řádů. Poznat původ medu by mělo být ode dneška snadnější. Dnes je v regionu oblačno až zataženo, nejvyšší teploty až 22 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Na více jak polovině území Zlínského kraje je i přes déšť z uplynulých dnů výrazné sucho. Většinu srážek pohltí vegetace a voda v půdě nezůstává. Proto se ani koryta potoků a řek zatím nenaplní, říká mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Hladiny toku budou kolísat, a to vlivem srážek v průběhu celého týdne. Nepředpokládáme však, že by došlo k nějakému většímu zlepšení situace. Naopak očekáváme, že po odeznění srážek budou opět poklesávat průtoky v tocích pod podprůměrné hodnoty.
0: Ode dneška platí ve Zlínském kraji upravené jízdní řády. Drobné změny jsou v příjezdech a odjezdech vybraných spojů. Upravily se tak například ranní spoje na Zlínsku z Otrokovic do Komárova na Kroměřížsku, přidali zastávku ve Zdonkách na lince z Kroměříže do Koryčan a z Kunovic. Dočasné spoje přibydou ve směru do Velhradu na Uherskohradišťsku nebo na Pustevny v Beskydech, dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Spoje na Velehrad posílíme ve dne 4. a 5. července. Výjíždět budou kyvadlově ze Starého města a Uherského Hradiště. Další kyvadlová doprava bude jezdit ve dnech 5. a 6. července z prostřední Bečvy na Pustevny.
0: Poznat původ medu by mělo být ode dneška snadnější. Výrobky prodávané v Česku musí mít podrobnější označení. Podle nových evropských pravidel už nemůžou být na etiketách obecné informace o původu ze zemí Evropské unie nebo mimo ní. Výrobci musí uvádět konkrétní státy a množství medu z jednotlivých zemí. V Hradci Králové dnes vystoupí heavy metalová skupina Iron Maiden. Zakončí tak 31. ročník festivalu Rock for People.
4: Iron Maiden si pro fanoušky na Rock for People připravili dvouhodinovou show, na které zahrají své největší hity. Skupina je na scéně přes půl století a na kontě má 17 studiových desek. Organizátoři festivalu Rock for People už začínají odhalovat plány příštího ročníku. Oznámili prvního headlinera, tím bude americká skupina Blink-182. Jiří Štefel, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes máme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a vítr vane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně Uterna poblíž třídy Tomáše Bati je světelná signalizace mimo provoz. Očekávejte zdržení. Pokračuje dobré odpoledne s Pepou Kolerem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nedělní vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 14. června je v plném proudu. Ať už odpočíváte, nebo jste třeba na cestách, jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Za chvíli se společně ohlédneme za uplynulým týdnem. Zaměříme se na dopravní situaci v Zašové, dokončení kanalizace v Lukovečku nebo otevření Mikuláštíkova fojtství v Jasené, protože i těmto tématům se po týden věnovali zpravodajové Českého rozhlasu Zlín. Pohodové nedělní odpoledne přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: kolonii v Zašově na Vsetínsku, nové byty pro seniory v Šumicích na Uherskobrodsku i dokončená kanalizace v Lukovečku na Zlínsku. Těmto tématům se v uplynulém týdnu věnovali reportéři Českého rozhlasu Zlín. A nyní je připomeneme ve zpravodajském souhrnu týdne.
1: Od pondělí se řidiči v Zašově na Vsetínsku potýkají s dopravním omezením. Začátek druhé etapy přestavby křižovatky u vjezdu do obce se neobešel bez komplikací a řidiči na hlavním tahu na Slovensko čekali v kolonách i 40 minut. Situaci na místě sledovala reportérka Gabriela Hickl.
2: Servisní technik Kamela projíždí přes přejezd i 6x denně.
3: Musím se tím nějak pobít, no. Spíš by to chtělo lepší řízení tady toho provozu. Trošičku líp organizované, trošku víc kvadlově, ne, prostě teďka už po třetí jede směr od Rožnova a tady vyjezd prostě stojí celou dobu.
1: S kyvadlovým provozem a dopravním omezením musí řidiči počítat do poloviny srpna. Naopak poslední práce dokončují dělníci v Lukovečku na Zlínsku. Obec bude mít novou kanalizaci za 130 milionů korun. Po 16 měsících práce chybí jen poslední oprava silnice a rozhodnutí o kolaudaci. První domácnosti se na nový systém připojí už na podzim, říká starosta obce z ODS Lukáš Pšeja.
4: První připojení lidí v Lukovečku očekáváme někdy v listopadu a máme na to celý příští rok, tak aby jsme alespoň 80% obyvatel připojili.
1: 9 bytů pro seniory a sociálně slabé staví obec Šumice na Uherskobrodsku. Cílem je zajistit starším lidem dostupné bydlení na místě, kde to znají. Sociální byty jsou určené lidem v těžké životní situaci, kteří nemají prostředky na tržní nájem. Celý přízemní komplex za 35 milionů bude rozdělen na 4 byty 2+KK pro seniory a 5 menších jednotek 1+KK pro lidi v nouzi. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Šumic Josef Podešť.
5: Sociální bydlení je v současné chvíli nastavený každý byt po jednom, ale usilujeme o to, aby jsme to mohli rozšířit pro 2 osoby, aby případně třeba například maminky s dětmi se nám tam mohly nastěhovat. A to seniorní bydlení je nastaveno pro 2, každý byt po 2. Počítáme s tím, že jim tam dáme vyvýšené záhony, kde si můžou vlastně nasadit, co budou chtít, a dá se tam s tou zahrádkou nějakým způsobem pracovat.
1: A ve čtvrtek jsme vás informovali o slavnostním otevření Mikuláštíkova fojtství v Jasené na Vsetínsku. Po rekonstrukci má roubenka z poloviny 18. století novou expozici o životě fojtů, portášů a zbojníků. Na místo se vydala reportérka Gabriela Hickl.
2: Teď stojím uprostřed světnice. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou sklenice. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda. Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství.
6: Tady vždycky sedávaly tetičky se šátkama na hlavě, my jsme nesměli, vždycky na nás volali opatrně ze dveřma, ať není průvan. A těch povídaček a těch všech nejrůznějších příběhů, co jsme si tady my vyslechli, to bylo neskutečné.
1: Celou reportáž si můžete poslechnout na webu i rozhlas v záložce regiony Zlínský kraj. V příštím týdnu se podíváme, jak budou vypadat nové samoobslužné obchody v malých obcích na Zlínsku a Kroměřížsku. Karolína Macejová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: si přejete poradit, co zajímavého lze zažít v našem kraji, tak posloucháte správnou stanici ve správný čas. Je 15 hodin 16 minut a Český rozhlas Zlín vám nabídne své kulturní tipy. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve ve spolupráci se zlínským kulturním spolkem Zvěřinec na novocirkusové představení plné akrobacie, divadla a vandrování. Představení Vandr je vhodné pro děti od 5 let i pro dospělé diváky a koná se v zahradě Čiperovy vily ve Zlíně od 17 hodin. Dnes je poslední den, kdy můžete v Uherském Brodě navštívit výstavu představující výběr 18 grafických děl jednoho z nejzásadnějších umělců 20. století, Pabla Picassa. Expozice je přístupná do 17. hodiny v galerii Panský dvůr v Uherském Brodě. No a ještě jedna pozvánka do Uherského Brodu, tentokrát na divadelní představení. Spolek Pod lampou z Bánova tam zahraje autorskou komedii, která vypráví o tom, jak jsou zaměstnanci jedné nejmenované slovácké pobočky nuceni vyjet na firemní setkání. Veselohra s názvem Team Building po Slovácku začíná v 18 hodin v Domě kultury Uherský Brod. Tak, ať už navštívíte kteroukoliv z těchto akcí, jistě neprohloupíte. Stejně tak, když navštívíte webové stránky Českého rozhlasu Zlín, kde najdete ještě více inspirace.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Psi umí být věrnými společníky i nejlepšími přáteli člověka. Občas se k ním ale můžeme chovat jinak, než by skutečně potřebovali. Na co si při výcviku dávat pozor? A existuje opravdu zlý pes? Na to nám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín odpoví trenér psů Ivo Eichler z Ostraty na Zlínsku. Své dotazy si připravte na 15. června. Na setkání s Ivem Eichlerem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Tak to byla Secret Love od Bee Gees v Českém rozhlase Zlín. Světec, který podle legendy skrotil oheň jako symbol hříchu, když zapřáhl ďábla do pluhu, tak to je svatý Prokop. Teď se taky stal ochráncem moravských topenářů a instalatérů, kteří si ho vzali za patrona cechu.

0: každé řemeslo má svého patrona. Například hasiči svatého Floriána, myslivci Huberta a horníci Barboru. Teď se dočkali i moravští topenáři a instalatéři. Jejich ochráncem se stal svatý Prokop, který podle legendy přiměl ďábla tahat pluh.
1: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor a veď nás, ať podle příkladu svatého Prokopa následujeme Ježíš.
2: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů, symbolicky v kostele svatého Prokopa v Letovicích na Boskovicku.
1: Krista našeho Pána.
3: Že jsem nastudoval všechny svatý, hledal jsem, který by byl nejvhodnější a přišel mi svatý Prokop, protože on ty čerty v podstatě znásilnil k své práci.
2: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda topení, který s myšlenkou přišel.
3: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň.
2: Asociace spolu s cechem topenářů a instalatérů oslovila diecézního biskupa.
4: Já jsem ze začátku myslel, že chtějí jenom požehnat obraz a požehnat vlajku, což je cechu celkem jako běžné, ale překvapili mě s tím, že chtějí jako vyhlásit patrona. Jsem si myslel, že se dělají nejdřív jako legraci. Dokonce jsem ani nevěděl, jestli to jako z hlediska církevního práva je možný, že jsem si vždycky myslel, že to můžu dělat jenom papež.
2: Biskup Pavel Konzbul věc prostudoval s církevními právníky a dekretem pak světce vyhlásil za ochránce moravských topenářů a instalatérů.
4: No takže kromě požehnání praporu a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecezi.
2: Cech má taky svůj odznak. První řád svatého Prokopa udělili právě biskupovi.
3: Tak je to medaile. Na jedné straně je svatý Prokop a napsáno řád svatého Prokopa a na druhé straně je logo naší asociace a je to na trikoloře. No a udělujeme ho za významný přínos rozvoje oboru voda, topení, sanita a podporu naší organizace.
2: Doplnil Josef Brabenec. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Čtyři spolužáci s mentálním handicapem budou za týden reprezentovat Zlínský kraj v paraplavání na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Jak vypadal jeden z jejich posledních tréninků v bazéně, uslyšíte v reportáži hned po písničce skupiny No Name.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: olympiádě dětí a mládeže, která začíná za týden v Praze, budou Zlínský kraj reprezentovat v paraplavání 4 spolužáci ze základní školy Mostní ve Zlíně. Jde o jedinou paradisciplínu těchto her. Všechny 4 děti mají lehké mentální postižení a na společné tréninky chodí jednou týdně do místního plaveckého bazénu.
1: A začínáme kraulové nohy. Tak, jeden bazén. Matěj!
2: Zahajuje trénink ředitelka plavecké školy Zlín Blanka Kalendová. Mezitím, co Dan, Matěj, Jana a náhradnice Markéta plavou, trenérka Blanka popisuje, jak běžný trénink s mentálně handicapovanými žáky vypadá.
3: Když to zhrnu, tak v podstatě je to stejné jako s běžnýma dětma. Ten plavec se musí nějak rozplavat, potom je vždycky hlavní motiv, kdy se plave, to je 2/3 toho tréninku a v závěru potom jsou už nějaké vyplavání, po případě před tím vyplaváním ještě nějaké rychlostní úseky.
2: A co je nejdůležitější teď ty 2 poslední tréninky před samotnou olympiádou?
3: Tak teďka především si zkusíme starty, obrátky, ještě vlastně příští týden na tom zapracujeme, no a potom už v samotné Praze bude určitě nějaký trénink před těmi samotnými závody, takže tam si všecko vyzkoušíme, aby věděli, jak k tomu přistoupit.
2: Všichni žáci budou soutěžit ve 4 disciplínách.
3: Z těch 100-metrových je to plavecký způsob znak, prsa a volný způsob, což je kraul. A potom nejkratší trať 50-metrová, tak to je taky ten volný způsob, to znamená kraul.
2: Podle trenérky bude pro žáky výzvou venkovní bazén, ve kterém se budou olympijské závody konat. Plavec Dan to ale vidí pozitivně.
4: Jo, těšíme se, bude teplo, takže jo, i když možná bazén bude minus na nějaké stupně, tak těšíme se moc.
1: Dáme si větší mezery. Dane, pojď víc doprostřed, jo, protože tady jsme u kraje.
2: Hodinový trénink zakončují děti skoky do vody ze startovacích bloků.
1: Tak, jede poslední startovní skok. Krásně. Ruce natažené. Na místa.
2: Přestože u paraplavání je dovolený start z vody, všichni 4 plavci se rozhodli pro start z bloků, který plně trénují. Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
6: Každý měsíc v Českém rozhlase Zlín otevíráme hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou některá letošní setkání a hlavně to, jak nečekaná, pestrá a obohacující může jedna jediná písnička být. Už v neděli 14. června po 17. Markéta Janíková a pořad?
5: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Máme nedělní odpoledne, je právě 3:15 a já navrhuji, abychom si dali něco sladkého. Ne pro chuťové buňky, ale pro duši. Otevírá se cukrárna Petra Uhříka, místo, kde jedna interpretka a její písnička dostanou prostor i příběh. Tak pojďme dál, šéf cukrář Petr Uhřík nás už vyhlíží.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Výrazná tvář, dramatický projev, elegance dámy. Teď na jaře to bylo 5 let, kdy na druhý břeh odešla československá královna šanzonu. Carmen Maria Štefánia Farkašová-Čelková vystudovala gymnázium, navštěvovala i baletní školu, no ale přesto nejdřív skončila ve slovenských strojírnách v Komárně. Ona ale snila úplně o něčem jiném a svého cíle se nechtěla vzdát. Jako zpěvačku ji lidé poprvé poznali v roce 57 v rámci bratislavské Tatra revue. Hana Hegerová patřila k osobnostem, na které se nezapomíná. Interpretka mnoha známých šanzonů slavila velké úspěchy ve světě, včetně legendárního sálu Olympia v Paříži. Ostatně, mimo jiných velkých poct, byla například povýšena na komandéra francouzského řádu za zásluhy, kvůli propagaci šanzonu a francouzské kultury obecně. Do posledního dechu zůstala nenapodobitelným originálem. Teď ji samozřejmě a rád připomenu.
3: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

pár. Mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já 100 písní znám, a když se tak dívám,

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

touto krásnou písní se loučíme s nedělním odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Zlín. No a jak zpívala Hana Hegerová, času je málo a proto ten spěch, tak snad jsme vám dnes ten čas alespoň na chvíli zpomalili a udělali ho příjemnějším. No a možná je dnes dobrý den udělat radost i někomu dalšímu. Třeba maminkám. V Afghánistánu totiž dnes slaví Den matek. No a i když to není zrovna za humny, jako malá inspirace potěšit nebo vzpomenout na tu svou mámu, to použít určitě můžeme. Vysílání Českého rozhlasu Zlín ale pokračuje dál. Těšit se můžete na hvězdné návraty a po 17. hodině pak na hudbu do kořán. A poslouchat nás můžete samozřejmě i zítra. Dozvíte se tak, čím vylepšují svoje bydlení čápy na komíně gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. To teď můžou lidé sledovat díky online přenosu, který spustila radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze školky i studenti gymnázia. Reportáž vám pustíme zítra 10 minut před 7:30. Také bude řeč o tom, že židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku 15. století. O 3 století později tvořili 1/3 holešovského obyvatelstva právě Židé. Za 2. světové války byli téměř všichni zavražděni. Aby se na ně nezapomnělo, už více než 1/4 století připomíná jejich kulturu a tradice festival Hamakom. Víc uslyšíte zítra před 15:30 odpoledne v reportáži z cyklu Kořeny. V tuto chvíli se s vámi loučí Pepa Koller, no a ničím jiným než svým pozdravem, přáním i radou. Zkrátka, mějte se a smějte se.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj přispěje na kulturní akce v regionu, rozdělí skoro 4 miliony korun. Do Rožnova pod Radoštěm láká návštěvníky nová výstava Imaginárium bratří Formanů. Srážku dvou lodí v Chorvatsku nepřežili tři Češi. V noci bude skoro jasno, teploty do 6 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Zlínský kraj finančně podpoří kulturní akce a aktivity. Mezi 61 projektů rozdělí téměř 4 miliony korun. Podporu získá například Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice Janošíkův Dukát v Rožnově pod Radoštěm nebo Svatováclavské slavnosti v Napajedlích i festival současné taneční tvorby Tanec Valmes. Pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
4: Podpora kulturních aktivit je rozdělena do dvou kol. V obou tak letos hejtmanství podpořilo celkem 131 kulturních projektů, částkou převyšující 8,2 milionu korun.
2: Velký zájem je o novou výstavu Imaginárium bratří Formanů v Rožnově pod Radhoštěm. Od jejího otevření na konci května jsou téměř všechny termíny pro školní skupiny obsazené a organizátoři očekávají vysokou návštěvnost i během letních prázdnin. Výstava nabízí dětem i dospělým svět fantazie plný loutek, her, pohybových objektů a divadelních dekorací, říká ředitel té klubu kulturní agentury Jakub Sobotka.
5: Jsou to věci, které původně vznikaly pro jejich divadelní představení a teďka z nich vzniká nádherný svět, který vás vybízí k tomu, ať si hrajete. Ať na všechno šáhnete, vyzkoušíte, jak to funguje, ponoříte se do jejich světa fantazie. Jakmile vás to chytne, tak už vás to nepustí a strávíte tam spoustu času mimo realitu.
2: V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že nehodu nepřežili nejméně tři Češi a další člověk se pohřešuje.
6: Čtyři osoby, celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, ta čtyři osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty čtyři, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany. Ale co vím určitě, že ty tři zemřelí jsou čeští občané. Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuxa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. S bratrem Petrem pak na debelkanoji obsadili šesté místo. Na pětistovce vybojoval medaili taky debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. V Montemoru získal bronz. Pro Špicara s Havlem to byl zatím nejlepší závod v této sezóně a po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích se znovu prosadili na stupně vítězů, pokračuje Havel.
7: Už máme nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
2: Kanoistka Denisa Žáhová byla na pětistovce čtvrtá, kajakářka Barbora Betlachová pátá.
3: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno, na severovýchodě i oblačno. Nejnižší teploty čekejte 9 až 6 stupňů, povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně Uterna poblíž třídy Tomáše Bati je stále mimo provoz světelná signalizace. Pokračují hvězdné návraty. Pěkné odpoledne všem posluchačům.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
0: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
8: Tak mě tady máš.
0: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
8: Co je dneska v televizi?
0: No, veselohra.
8: Veselohra?
0: Ty jsi chtěl něco jiného?
8: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
0: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
8: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
0: Nebuď tak nafrněnej.
8: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
0: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
8: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
0: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
8: No počkej, počkej. Teď to včera ještě šlo?
0: No včera, teď to nejde.
8: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
0: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Hele, poslouchej. Hele, taky tam dávej kamarád.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Dečí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma rozsoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
3: A likér se mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím dovnitř.
3: Ty můj.
6: Já povíš mi sebe krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch.
4: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní chopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Na piču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už protože i v Auzu jsem dělal ten kabaret a pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech, tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly revy. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku. Ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: doma dnes.
1: Hokynářka s pohrabáčem, rozpálená desnic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvízka schránky, pohrabáčem matinka. Dvízka praskaj a už lítaj kolem bedny prkínka. Signál byl však přece daný, z cesty kdo si zakřičí. A ze všech stran sjíždějí se stříkačkama hasiči.

vrtají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Opustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Opustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
2: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskalským a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval. Tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
3: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit. Dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
4: Ono je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano, na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit? No, promiň, slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
3: Madonna má, kraj tiše sní.
5: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
3: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, to, jak se srdci zdá.
5: No, to už je

0: jsem nejak houslezí.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
3: Sundáme to, děcko, tím
2: dáme. Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
4: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
5: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
6: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já jsem ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajný a ta, a on mě podá a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, ne? To jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne? Oni mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom je vyštit soufám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vlezde na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku. Jo, jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
7: Má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, jsi rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, jsi ráno. Jsi ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Jsi ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
6: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
7: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Ty ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště. Jak to dopadne? Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
4: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
5: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně. Že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiné situaci a ne, že by se to nemělo dělat. Že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, Strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On Strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo Strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům Strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já tam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín, se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které

0: No tohle, ta košile.
1: Ty máš klukovu košili na sobě.
0: No tak proč mi ji dáváš?
1: Já ti ji nedávám.
0: Ježišu, to vy
1: jste zatracená.
0: Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
1: Jiný chodin taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
0: No jo, nedělaj problém, víš. To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
1: Zapni mi to.
0: No já to zapnu. Počkej, ne.
1: Já čekám, co dělám? Ty se ale nemám. No. Já jsem si tě kdy brala.
0: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osu.
0: Ježiši.
1: Na to já mám tak.
0: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Pane, paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, vám se prášek.
0: Prášek?
1: No jo, to
0: na co to je?
1: Dobře. To já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
2: A pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
1: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
0: No, co?
1: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
0: Tak dost, jo? Klid,
1: no.
0: Do fabrikace a deset, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale mudu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
1: Ano.
0: Podívej se.
1: Ano.
0: Pojď sebou.
1: Já jsem.
0: Je skoro.
1: Jo. Ano.
0: Osmý, rozumíš?
1: Ne, počkej.
0: Tak ať to stihnem aspoň od přestávky.
1: Ne, podívej se. Já jsem hotová, vy to jde. Hele, Kariku, kolik je hodin?
0: No.
1: Kolik je hodin?
0: No, jsem ti říkal.
1: Ne, co?
0: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
1: Já nevím, no, ty jdou napřed.
0: Jo, aha, taky se mi zdá.
1: No,
0: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
1: Hele.
0: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
1: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
0: jo?
1: Legrýt máš, máš?
0: Jo, mám.
1: Tohle peníze máš?
0: No samozřejmě.
1: Máš, lístky máš.
0: No lístky, ty máš přece ty.
1: Jak to já?
0: Jistě.
1: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
0: No to bych je... To bych
1: do ruky.
0: No to bych je v ty ruce musel mít.
1: Tak si jsi z ty ruky někam jinam.
0: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
1: To nepotřebuju
0: dělat. No prosím, tady jsou, lidi to vidíš, tady jsou, tak co je? Co
1: nic,
0: neděje?
1: Je sem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
0: Půl osmi a pět minut.
1: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
0: Jo,
1: no tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
0: Ježiši Kristi. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
1: Proč?
0: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
3: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
4: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud jde o zábavu.
3: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.
5: Židovská komunita patřila k Holešovu na Kroměřížsku už od počátku.

0: začátku 15. století. Většina Židů byla vyhlazena za druhé světové války. Dnes je připomíná festival Hamakom. Nasát vůni košer pokrmu a zažít rytmy židovských tanců se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
3: Bylo 17 hodin. Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Lidé dnes mohli nahlédnout do domova pro seniory Senica v Horní Ličina v Cetínsku. Turisté na severní trase stezky Českem mohou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Při srážce trajektu s Plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. V noci bude skoro jasno, teploty do 6 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Domov pro seniory Senica v Horní Liči se dnes poprvé otevřel veřejnosti. Zájemci si budou moci prohlédnout pokoje i společné prostory nového zařízení. Výstavbu domova provázely spory, které vyústily až místní referendum. Dnes je ale budova dokončena a připravena nabídnout zázemí pro 25 seniorů z regionu, dodává lidovecký starosta Josef Kadlec.
4: Mohou se podívat na jednotlivé pokoje, mohou se podívat na kuchyně a vůbec na celkové zázemí. Máme to vybavené nábytkem, máme to vybavené doplníky. Děti z základní školy nám pomohly s dekoracemi, pomohly nám zkrášlit tyto prostory. A na všechny, kteří k nám v neděli zavítají, se budeme těšit.
3: Chráněné krajinné oblasti Beskydy můžou na vyhrazených místech turisté legálně stanovat. Plochy upravené pro povolené stanování lidé najdou u chaty Skalka nedaleko mostů u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Na nocovištích můžou přespat jednu noc.
5: Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete z Tesku České, nebo kde jste se tu vzali?
6: My jsme z Blanska.
7: Z gymnázia.
6: A vlastně plníme tady výzvu do FES, jsme tady na expedici. Daniela.
7: Anička.
8: Nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště turisté riskují nejen pokutu.
9: Když přijde nějaká noční návštěva a nemusí to být medvědi, ono ani když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
8: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
3: Řidiči elektromobilů a aut na vodík si ani příští rok nebudou muset kupovat dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž ustoupilo od plánu, že by za jízdu po dálnici platili i oni. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s Plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje. Čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
10: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těmhletou srážkou postiženi.
11: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude v regionu skoro jasno, místy oblačno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte oblačno, místy drobné přehánky. Odpoledne postupně polojasno. Nejvyšší teploty budou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Vizovicích na Zlínsku v ulici Říčanská se srazila dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Pokračuje pořad Hudba do kořán s Markétou Janíkovou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Jednou za měsíc v tomto podvečerním čase otevíráme vlastní hudební galerii Českého rozhlasu Zlín. A spolu s mými hosty žasneme, kolik skryté krásy, umění, virtuozity a příběhu najdeme za jednou jedinou písničkou. Dnes si některá letošní setkání v pořadu Hudba do kořán připomeneme. Začneme ale aktuálním trendem. Posluchači napříč generacemi se stále víc vrací ke starším hitům. Přesně to potvrzuje zájem na největší digitální hudební službě Spotify. Od letošního ledna do dubna směřoval každý třetí poslech na Spotify k písním starým nejméně 10 let a víc a rok 2026 zatím odborníci hodnotí jako nejnostalgičtější rok v historii této nejužívanější platformy. Pokud byste si chtěli tipnout, která skladba se vyšvihla na vrchol globální hitparády Spotify jako hit číslo 1 letos 14. května, stačí se podívat na program kin. A možná už tušíte, že díky biografickému filmu Michael je to jeden z hitů Michaela Jacksona, konkrétně Billie Jean. Stal se znovu jedničkou téměř přesně po 43 letech. Právě u něj v roce 1983 předvedl Michael Jackson v televizi poprvé svůj legendární tanec Moonwalk. Vychutnejte si tedy staronový současný hit, druhý single, který vyšel na dosud nejprodávanějším albu všech dob, Thriller, s fantastickou, nezaměnitelnou basovou linkou a skutečným příběhem o Michaelově stalkerce, která ho falešně obvinila z otcovství svého syna. Ale to dítě není můj syn a ona je jen dívka, která tvrdí, že já jsem ten pravý, bude zpívat Michael Jackson v Billie Jean.

0: První písničkou v hudební galerii Českého rozhlasu Zlín Hudba do kořán jsme shrnuli současný hudební trend. Tím je retro. Návrat starých hitů do hitparád a jejich znovuobjevení mladou generací. Nejčastěji díky globálním filmovým a seriálovým hitům nebo použití ve virálních, tedy hojně šířených videích a příspěvcích na sociálních sítích. Co ale snad nikdy z módy nevyjde, je potkávat se a společně sdílet zážitky. I ty hudební. Zlínský, klidně můžu říct, i legendární klub Zelenáčova šopa nabízí právě to. Letos už 30 let. Při této příležitosti jsem si v lednu povídala s Martinem Čurdou Juříkem, majitelem, hudebním dramaturgem klubu a mandolinistou bluegrassové kapely Podjezd. Vzpomněli jsme třeba častého hosta v šopě, Ivana Mládka.
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
0: I Ivan Mládek se sem jako koncertní host vrací. Jeho písničky vnímáme hlavně jako báječnou zábavu. Ale ono je v tom spousta hudby a výborných instrumentálních výkonů. Jak to vnímáš ty jako hudebník?
2: Myslíš přímo toho Ivana třeba? No tak to je jako zaprvé to člověk s obrovskou jako hudební kariérou dlouhou. Myslím si, že to, z čeho ta jejich muzika vychází, prostě z toho swingu a tady z těchto těch věcí, že to je hodně těžká muzika, že to je spoustu akordů, že je to velká hudební představivost, takže a on je i ten Ivan obklopený muzikantem, ono to jako pro lidi to vypadá jako taková bžunda, jo, nějaké chunder country show, že? A jakože to má svoji lehkost a i myslím si, že díky Ivanovým textům, které do toho vnesou prostě tu lehkost a díky tomu ty písničky zlidověly, ale třeba Medvědi nevědí, nebo Prachovské skály, nebo Jožin z Bažin, že prostě. Ale na druhou stranu ty věci poctivě zahrát, to vůbec není lehké, no. Takže a ti chlapíci to tím stylem, swingem, Dixíkem žijou dodnes, je to ukázka i na těch mejdanech, že prostě oni potom nehrajou svoje věci, oni hrají, vždycky někdo říká, a to znáte, a ty ten Kalhous na to piano vytáhne prostě něco, ti ostatní, jo, počkej, a teď, ale oni to tam někde mají v té hlavě uložené a prostě tam ty akordy sází a no, jsou to bardi, jsou to velcí umělci a přitom si vybrali poměrně jako složitou hudbu, no.
0: K tomu jsem se přesně chtěla zeptat. Je to neuvěřitelné, skoro 6 desítek let hraní, ale přitom Křečka, Jožina si určitě budou prospěvovat ještě děti našich dětí. Už na to trošku narazil, čím si Ivan Mládek vždycky tak omotá to publikum kolem prstu.
2: No já si myslím, že on to má precizně vymyšlené. I ty různé povídky, příběhy, to on si to prostě takhle jako vycizeluje, aby to prostě, myslím si, že nad tím hodně přemýšlí. A i nad tím textem a vlastně on to udělá, ve výsledku to vypadá strašně jednoduché. I ty textové věci, tím pádem se to dobře učí. Jsou to takové jako příběhy jeho, jednoduché, jsou to zkratky, dá se říct, že to nejsou žádné dlouhé těžké věci, ale myslím si, že je to geniální, prostě když se o něm takhle bavíme, vám, že mě neposlouchá, myslím si, že je v tomto směru prostě jako na té scéně osobitý jako textář, prostě i jako dramaturg, scénárista, prostě člověk, který nad tím asi hodně přemýšlí, no. Potom je ten výsledek a to je skvělé, prostě díky za Ivana Mládka teda.
0: Působí strašně autenticky, neuvěřitelně, tak, abych to řekla správně. Ivan Mládek taky působí jako hodně zábavný chlapík, to určitě je něco, co můžeš ze zákulisí prozradit, máš nějaké společné zážitky?
2: No určitě, jako máme, protože musím říct, že i když ve Zlíně nehraje, tak se častokrát zastaví jenom tak na pokec, na pivo. Naposledy jsme se viděli v rámci filmového festivalu, tak snad na něj můžu prozradit, že tu měl výstavu. Všem ta výstava vznikla tak, že on občas, Ivan, dělá takové různé fórky a kdo si se ho zeptal, nějaký novinář, redaktor, co zrovna dělá, i když moc rozhovory neposkytuje. A on tak jenom říkal, že tak jenom tak jako plácnul, že teď maluje všeslovanskou epopej. A myslel si, že tím to bude vyřešené, ovšem za 14 dní mu volali z Moravského Krumlova, že by chtěli tu jeho epopej vystavit. A Ivan říká, no ale já jsem neměl namalovaný jediný obraz. Jako. Tak říká, no tak když už jsem to takhle vypustil, tak začal malovat. Musím říct, že jsem ty obrazy tady v rámci filmového festivalu v galerii Archa jsem je viděl. Musím říct, že z toho budou mít nejvíc popletené hlavy asi učitelky dějepisu, protože Ivan ty obrazy zarámoval do velkých dřevěných rámů a dal k tomu takové ty kovové štítky, jak se používalo na těch různých historických obrazech. A je tam třeba mistr Jan Hus vystupuje nahoru říp, jo, nebo další obraz se jmenuje Libuše Oráč. Pak tam je teda, nevím, ten je takový jako na hraně upálení inženýra Andreje Babiše v Bruselu. A podobné prostě Ivanovi vtípky, tak to doporučuji tuhletu výstavu, jestli bude možnost někde shlédnout. A tam se zase ukazuje ta Ivanova fantazie v těch obrazech. Jo. A má jich spoustu, když tak se mrkněte, má jich na netu nějakou galerii. Doporučuji, protože jsou to nápady, jsou to vtipné věci. On samozřejmě má ještě dva takové svoje malířské styly. Jeden je vlastně antiperspektiva, že čím je to dál, tak je to větší, tohle ty věci asi známe. A pak udělal ještě druhý posunismus, který vychází z jiného stylu, prostě nebo spíš bych řekl, že je jeho originální, kdy vlastně ty postavy mají takhle, jako jsou namalované, ale mají třeba uřízlou hlavu a posunutou doprava, doleva, nohu jinak, prostě možná by to někomu připomínalo třeba Picassa nebo něco takového, ale je to osobitý styl, takže myslím si, že Ivan Mládek nás ještě kromě muziky překvapí na té výtvarné scéně. No.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: No vidíš, a je po mně.
1: Dalším, kdo nám v hudbě do kořán otevřel úplně nové dveře, bylo duo Muzika Angelika, zpěvačka Magdaléna Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová. Žánry tak rozdílné, jako jsou české a irské lidovky, velké popové hity, rock nebo šanzony, spojuje dohromady jen jeden hlas a jeden nástroj, harfa. A povídali jsme si i o jedné výjimečné skladbě z jejich repertoáru. Písničce Jednoho dne se vrátíš. Tedy to je něco, u čeho člověk tak nějak automaticky zatají dech. Čím to je? Teď se ptám Magdaleny.
2: Je to tak, je to obrovsky silná skladba. My ji zas tak dlouho nehrajeme, ale jsem moc ráda, že jsme ji zařadili do toho repertoáru. Protože, jak už jsem zmínila, tady se není vůbec opravdu za co schovat a je to naprosto neuvěřitelná skladba. A vlastně pokaždé, když ji hrajeme, tak se dozvídáme po tom koncertě různé příběhy. Osudy těch lidí, kdy za námi potom přijdou a vlastně se nám hodně svěřují, že je to třeba spojilo s tou a s tou situací nebo s tím, co se... No, je to mnohdy spíš ty smutnější samozřejmě události v životě, které se dějí denně, to tak prostě je. A vlastně nejsilnější ty okamžiky jsou, když ji hrajeme v kostele. No, ale stalo se i to, že vlastně úplně poprvé, když jsme tu skladbu zpívali a hráli, tak to bylo přímo v Ostravě. Bylo to venku, Ostrava Poruba, vlastně vánoční koncert, vánoční jarmark, nebo jak to míváme i tady ve Zlíně. No a tak lidi se tam bavili, ono to tak je prostě, jak je to venku, že každý už je naladěný prostě na ty Vánoce. No, ale přišlo na tuto skladbu a v ten den bylo snad minus 15 stupňů, jako možná i strašná zima, ale strašná. Tak jsme si říkali, jejde, jak to zvládneme. I Lucka říkala vlastně, no tak jestli mi popraskají struny, protože ta harfa samozřejmě pracuje, obzvláště v těchto podmínkách. No, odletěl nám i, co vozíme pro štěstí, takový velký plechový anděl, tak ten nám prostě odletěl, ano, jako někam
1: pulty padaly,
2: pulty, všechno prostě. Já říkám, tak to bude zajímavé. No, načiž se stalo to, že když jsme vlastně ty první tóny vlastně a zmínka vůbec o té Věrce Špinarové, která byla teda famózní a nemělo by se právě na takové úžasné zpěvačky zapomínat, tak to tam postupně začalo jako tam tichnout. Prostě všichni začali poslouchat, vnímat. Přestalo foukat. Nevím, jako by se tam vlastně v tu chvíli zastavil čas. A my máme takový pocit, že tam ta Věrka s námi v tu chvíli snad byla. Protože to bylo něco tak neuvěřitelného a silného, že no... Lucka mi to potvrdí, že Lucka, co se tam je. Stalo.
3: Je to tak, ano. To bylo úplně kouzelné vidět, že vlastně i ti prodávající z těch stánků tak vyšli ven a stáli před těmi stánky, vlastně i z posluchačí nikdo ani nedutal. A ta síla tam byla.
2: Ta síla byla obrovská a my jsme potom vlastně, jak jsme scházeli z toho pódia, protože většinou tohle už je jakože vždycky finále toho všeho, tak nám prostě děkovali, objímali nás a vlastně teď i když to jako hrajeme a říkám znova v tom kostele, tak a obzvlášť na ty Vánoce, tak každý si to prostě spojí s tím, že samozřejmě někoho v životě ztratil, nebo jsou ti lidi nemocní a my si s nima vlastně potom, vlastně, že sejdeme dolů a oni nás potom objímají a děkují nám, že vlastně jakoby se spojili najednou s těmi blízkými. A já si myslím, že proto i vlastně mnozí lidé na nás chodí, protože si nejenom odpočinou, přijdou na jiné myšlenky, ale prostě to potřebují, aby to ze sebe prostě taková očista, no, hudební, takové napojení s námi.
1: No, překrásné písničce, Jednoho dne se vrátíš, jste nám řekli mnohé, tak je na ní v dnešní hudbě do kořán ten pravý čas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Babi Daněk, zlínský rodák, někdo, na koho skvěle padne označení hudební bard, legenda by se na konci ledna dožil 79 let. A proto jsme na něj a na jeho písničky v Hudbě do kořán taky vzpomínali. Snad nikdo ho nezná lépe než jeho 20 let nerozlučný spoluhráč a parťák, kytarista Miloš Dvořáček.
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
0: Miloši, já kolem toho kroužím tak opatrně, ale vy už jste to zmínil. Dal by se říct, že jste s Vabim byli i přátelé?
2: Kamarádi jsme byli veliký, když jsme si byli jako rodiny, se navštěvovali. My jsme si byli vzájemně svědky na svých druhých svatbách. A Vabi je krstný otec mojich dvou dcer.
0: Tak. Teď jsme to slyšeli úplně jasně. Vy jste společně s Vabim hráli a přátelili se bezmála 20 let.
2: Ano.
0: To je pořádně dlouhé hudební manželství a ještě taky společný osobní život. To zní moc krásně. A tak jaký byl váš recept na tu vzájemnou toleranci?
2: Hele, takhle, kamarádi, ale nesmíme být takový ty kamarádi, jak se založí Big Beatová skupina, jo, všichni neustále chodí spolu do hospody, on spí v jedné posteli, celá kapela a tohle, ne. Tam musí být nějaká taková kultura. Hrajeme spolu, máme nějaký zážitky, ale když jsme třeba na šňuře, každý máme svůj pokoj, jo, a udělám, aby jsme měli to svoje soukromí a mohli jsme se těšit zase na to, že ráno si spolu dáme snídaní, probereme, protože já na tom pokoji každý třeba někdo si čet, já jsem si třeba skládal nějaké věci, cvičil jsem na kytaru, jo, každý prostě sám. Tam je potřeba takovou tu duševní hygienu. Tohle toho, aby to nebylo furt, pak se z toho stane taková ta fobie a to je to špatný. Jo, čili tohleto, jít si taky po svým, jít si taky svojí cestou, ale těšit se na to, že se s tím druhým hnedka zase druhý den třeba uvidím, když jsme na šňůře třeba týden, 10 dní, že jo.
0: Takže oddělené ložnice, to je takový klasický recept i na dlouhé manželství. Miloši, před chvilkou jsme poslouchali Rosu na kolejích, trampskou hymnu. Jak na ní publikum na živých koncertech reagovalo? Chodili lidé za Vabim po koncertě a vyprávěli vám o svém životě? Proč se jich to tolik dotýká? Nebo aspoň tak si to představuju?
2: No tak stávaly se takové věci, jakože děkovali za určitý písničky, že ta písnička jim pomohla třeba překonat nějakou životní krizi. Byly takové okamžiky, aby bylo toho strašně moc, že já si teď nespomenu na nic konkrétního, ale lidi děkovali za ty věci a že jim pomohli třeba v nějaké těžké životní situaci. Jo? Ano.
0: Pro mě je to dětství. Můj táta ji miloval, hodně se ho dotýkala a kuchyní mého dětství prostě zněl Vabi a Rosa.
2: No,
0: Rosu na kolejích i teď hraje hrozná spousta i mladých kluků a holek s kytarou. Miloši, učíte i své žáky?
2: Rosu? No samozřejmě, totiž oni, když začnou, tak by zpívali písničky tohle a potom jako už jsou tak ty v osmičce, tak jako by přestanou jako chtít zpívat, začnou se stydět a spíš já budu hrát nějakou skladbou radši, jo a tak, ale to víte, že jo.
0: Teď přeskočíme na další písničku, která ale nezestárla ani o chvilinku. Která vám taky mimo jiné, Miloši, naskočila, když jsme si spolu o Vabim povídali. Velká rybí škola z alba Pískoviště. No proč vás napadla zrovna tahle?
2: No protože má veliký vztah k osadě. Ta vznikla, už byl Vabi jako osadník. My jsme spolu začali chodit na ryby. A Vabi se vždycky tvářil jako profesor rybařiny. A potom za 2 roky mě sdělil, hele, já se ti musím k něčemu přiznat, já jsem v životě na rybách nebyl a tak nějak, víš, nechtěl jsem se tak nějak jako strapnit, tak jsem vždycky dělal takový ty moudra a tyhle věci. No, tak tahle ta písnička má i svoji takovou malou historii. On už o tom přemýšlel a samozřejmě tam veškeré věci, které se hodily, tak tam do ní vrazil, do ty písničky.
0: Včetně vás.
2: A moc se mu hodilo to, že mě se podařilo chytit, tam chodili takové zatáčky na Orlici, pod osadou, jsme chytali a mně se tam podařilo chytit kapra asi 86 cm. Bylo to na ty řece no, hrozný boj a prostě byl jsem strašně slavný. A jenže to byla doba, kdy ještě se nechytalo na tom, na těch rybníkách, na bojlís a chyť a půst, a jak kapr má méně než 15 kilo, no tak to tady jsem zbytečně, oni potřebují 20-kilový kapry a tak. Ne, no to byla něco neuvěřitelného, že jsem ho vůbec i dostal. A na co jsi to chytil? Já jsem byl takový rozklepaný, byl jsem takový jako, ne, to nesmím říct, protože okamžitě bych... Říkal, no, na těsto. A já jsem to chytil na hrách. Tak teda fakt, na co jsi to chytil? Tak asi po dvou dnech jsem se mu přiznal, že jsem toho kapra chytil na hrách, že jsem tam provazoval hrachem. A on to tam okamžitě do ty písničky šoupnul. Ty seš teda potvora! Jo, tak to byl kapřík na hrášek a on to tam hnedka šoupnul, že jsem přiněl 4 kila hrachu, nebo co tam býval.
0: Díky téhle písničce Velká rybí škola je v ní uvnitř schovaný tenhle čas navždycky. Album Pískoviště, rok 1996.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: A na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, čupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele.

vyzkoušíme třetíce, karasy a plotice a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem ho stejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vitra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

škola ve vodě, zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom mělci jeseni vzdělání si necení, od co se mlýny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

pár zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

0: Další host hudby do kořán nám pootevřel celou encyklopedii české populární hudby. Byl by na mnoha jejich stránkách po boku Pavla Bobka nebo Marie Rotrové, u nepřekonatelného Ježíše ve spirále, v titulcích filmového Čtyřlístku nebo už mnoho let v sestavě legendárních Abraxas. A to opravdu jenom vybírám z jeho bohaté diskografie. S hudebníkem, aktivním baskytaristou, producentem, textařem, skladatelem filmové i divadelní hudby a hlavně zlínským rodákem Ivanem Doležálkem jsme mluvili o jednom hudebním fenoménu – muzikálech.
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
0: Jak ses dostal k těm skutečně velkým porevolučním muzikálovým produkcím a které to byly?
2: Já jsem měl v tomto směru fakt štěstí. Když se tak dívám zpátky, tak je to až neuvěřitelné, jaké to bylo štěstí, protože vždycky jsem se k tomu dostal jako už do rozjetého vlaku. První ten muzikál, který byl nerozjetý vlak, byla Pěna dní, což byl Boris Vian. A tam už se objevily ty začínající hvězdy, jako byl Kamil Střihavka, Tomáš Trapl, Janek Ledecký, mladá Laurinka, Laurinová a tak dále. Tam byly takový zajímavý, a to byl takový úvod těch velkých muzikálů, které potom hnedka přišly. To znamená, že po té Pěně dní já jsem tam zpíval offstage pod vedením Oty Baláže tenkrát.
0: Což je, vysvětli?
2: Offstage to je takový sbor, který zpíval sbory, že jo, tam jsme zpívali sbory. Za kapelu jsme takhle stáli za ní a tam jsme zpívali živě sbory. Bylo nás pět tenkrát. A víceméně potom, ale jak se podařilo koupit práva Jesus Christ stejnému režisérovi Petru Novotnému, který režíroval Ježíše, tak Ota Baláž začala sestavovat kapelu, která by to hrála. Tam mě vybral jako basistu do kapely a Petr Novotný současně přes jeho novou manželku, která kamarádila z tehdejší mojí přítelkyní, jsme se dali nějak dohromady a on zjistil, že jako nejen, že zpívám, že jdu na basu a že taky ještě píšu muziku, tak jsem mu napsal nějaký hudby k jeho filmům pro Českou televizi, tenkrát teda pro Ostravskou televizi. No a víceméně jsem hrál půl roku asi na basu v tom Ježíšovi a pak mi řekl Petr, hele, nechceš si zaspívat? Ty dobře zpíváš. A já jsem říkal, no tak OK, tak zkusím, tak si zpívej Petra. Tak jsem si dal Petra, no a to z toho jsem zpíval, tak bych řekl rok a současně jsem hrál na basu. Já jsem byl dole na basu 15krát a pak jsem byl 15krát jako nahoře jako Petr. To znamená, že to nezažil nikdo z toho muzikálu. Buď byl někdo dole v kapele, nebo byli nahoře. Já jsem byl tam, já jsem byl nahoře i dole. No a pak mi řekl, hele, mám tady pro tebe takovou nabídku, nechci si zaspívat Piláta Ponského. Já jsem říkal, to je Brichta, to je Aleš. Aleš je nejlepší Pilát. Říkal, no jo, ale my máme s ním trošku problém. Teďka se omlouvám Alešovi, pokud to poslouchá, Aleš ví, jak to je. Tak tenkrát jsem dostal tu šanci zpívat teda místo něj toho Piláta. A jelikož jsem na to neměl moc času, protože mi řekli, hele, musíš jít na scénu, musíš jít do 14 jdu na scénu. Hele, tak dejte mu Doležálkovi, dejte mu kostým a on to dá. A tak já jsem si naposlouchal toho Aleše. Naprosto jsem si ho najel celýho. A on tam ten Pilát toho nemá zase moc, ale má tam pár špeků, které jsou fakt náročné. Ten konec, ten soud je těžký. Mm-hmm. Na frazování a tak dále. To jsem najel, no a dal jsem to, no. A pak jsem to zpíval snad ještě 3 roky, snad. Jako výborný to bylo, výborný.
0: Já jenom posluchačům připomenu, že mluvíme o tom legendárním představení Jesus ve spirále na Pražském výstavišti. To je to představení hrané od roku 1994 s Bárou Basikovou jako Máří, Kamilem Střihavkou jako Ježíšem, Danem Bártou jako Jidášem, tak právě v něm si hrál a zpíval. Já sama jsem to viděla nejméně 3krát v tom jedinečném prostoru s tím obsazením. Vracela jsem se tam nadšeně. V tom prostoru s tím obsazením se tam dělo něco jedinečného. Co to podle tebe bylo?
2: To bylo požehnání. Tam já se nebojím říct toho slova požehnání, protože to bylo ježíšovské téma, jelikož to je tak super napsaný celý. Ta muzika, to je rocková opera vlastně, že? A taky třeba Aleš Brichta vždycky říkal všem, hele, to není muzikál, to je rocková opera. Já bych v muzikálu nikdy nespíval. Jo? Takže to bylo takhle. Tam se sešly všechny indicie dohromady a do toho Rošeho Michal Prostějovský napsal skvělý libretto, napsal to perfektně. Ten text se vlastně rovná tomu anglickému textu jako obsahu a navíc to jde úžasně do huby, jak se říká, jo. Výborně se to zpívalo a zpívá. A takže to bylo požehnání a dokud tam nezačaly nějaký ekonomický techtle zase mechtle v produkci těch prvních pár let, to bylo naprosto upřímný, všichni se těšili na to představení, bylo to pokaždý jinak. Ještě když zpíval Daníček Bárta Ježíše, on potom zkoušel samozřejmě i Jidáše a potom u toho Jidáše zůstal, protože byl výborný Jidáš. No a Kamil pak zpíval jenom Ježíše. Tak to bylo něco nezapomenutelného a něco nepopsatelného. Jo? Pokaždý, když se zpívala ta vzpomínka na konci, a ty lidi stáli všichni, že? V té round stage, v té spirále a teď ty světla na nás svítily, tak jsme si říkali, kež by to trvalo věčně. Ta atmosféra. Fantastický.
0: Zlínský rodák Ivan Doležálek, mimo jiné dlouholetý baskytarista kapely Abraxas, byl naším hostem v Hudbě do kořán. A protože kapela letos slaví už 50 let na scéně, je správný čas spustit si jejich hudební vtípek. Vy, kdo je znáte, víte, že jim nic není tak úplně svaté, natož Mein Gott, Karel Gott. Karel drogy nebere je jejich už zlidovělý hit z alba Rituál z přelomu milénia.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

To totiž vevnitř vypadá jinak v tom interpretovi, který si něco vzal, než jak to vidí publiku. Ten zpěvák si myslí, že strašně jede, ale ten sál se na něj dívá se střízlivýma očima. Slyší ho úplně jinak, než on sám sebe. Já si myslím, že opravdu čistá hlava je dobrá věc. U nás se v 60. letech pokládalo za drogu, když si někdo sehnal permetrazín, tomu dal kousek algeny a cilpirínu a teď to ještě dal dohromady s nějakými čtvrt toho, půl toho a to celé dohromady moždíři zamíchal a zapil to, stačilo deci bílého vína a už to bylo. Jenomže já jsem k tomu vztah neměl moc velký.

0: Další hudba do kořán vám v květnu pootevřela nádherný hudební vesmír. Hudbu jsme mohli vnímat úplně nejpřirozeněji, jak to vůbec jde, ušima. Mým hostem byla zpěvačka, studentka Masarykovy univerzity v Brně a ohromně aktivní a inspirativní mladá dáma Věrka Strbačková, abych nezapomněla, naše rodačka z Huslenek. Mluvili jsme o roli hudby v životě lidí se zrakovým handicapem.
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.
0: Vy se tedy, Věrko, představujete nejen na regionálních pódiích, ale i na opravdu velkých koncertech pro světlušku. To jsou přímé televizní přenosy, proto mluvím o milionovém publiku. Jak vnímáte publikum? Protože přece jenom si při vystoupení představíme spíš oční kontakt.
2: Tak publikum je důležité. Kdyby nebylo publikum, tak nemá smysl vystupovat. Ale je pravda, že možná i absencí toho očního kontaktu jsem občas na těch koncertech nebo vystoupeních, když zpívám, víc zaměřena na sebe a na nějaký svůj prožitek, protože já, když zpívám, tak chci předávat z té hudby nějaké emoce, chci, aby to nějak znělo, tak se hodně soustředím přitom na tohle, ale zároveň jakákoliv reakce publika vždycky potěší, ať už třeba, když si to publikum začne se mnou zpívat, nebo i podle toho potlesku potom, i podle těch reakcí po tom koncertě, až to skončí, když vlastně si můžeme povídat.
0: Necháváte si říct, kolik lidí tam je, nebo se tím nechcete nechat ovlivnit?
2: Vždycky si říkám, že si to nenechám říct, že mě to nezajímá, ale potom to nevydržím, protože ve výsledku jako je to zajímavá informace, chce to člověk trochu vědět, ale záleží vystoupení od vystoupení. Pokud je to koncert, který je jenom můj, kterých nebylo mnoho, ale každého, který takový byl, si vážím, tak tam mě to samozřejmě zajímá, protože ti lidi tam šli kvůli mě. A pokud je to nějaké jakoby vystoupení na nějaké akci, tak mě to taky zajímá, ale zároveň pro mě spíš zajímají ty reakce než ten počet.
0: Teď se zeptám na takovou technickou věc, záležitost, co třeba nástupy, Věrko. Běžně obstarává dirigent, právě že ty produkce v rámci těch živých koncertů jsou složité s orchestrem, se sborem. V duetu si pak zpěváci můžou pomoct očním kontaktem. Jak je to u vás?
2: No, já většinou zpívám na podklad, takže ten podklad už znám. A tím pádem vím, kdy mám nastoupit, i když ne vždycky to úplně vyjde. Je to hodně o paměti. V případě nějakých duetů tak hodně pomáhá to, že se třeba člověk s tím svým spoluzpěvákem chytí za ruku a dáme si signál nějakým stiskem ruky nebo něčím takovým. A mám zkušenost i s tím sborovým zpěvem, kdyby se dalo říct, že je to možná jako nejnáročnější, protože přesně tak, vůle dirigenta je svatá a to, co ukáže dirigent, to se musí dodržet, i kdyby to bylo jinak, než jsme to zpívali včera na zkoušce. Takže tam hodně poslouchám podle těch lidí, kteří jsou kolem mě. Občas, když jsou takové ty nástupy z ničeho nic, které se nedají spočítat, anebo prostě nejsou běžné pro tu skladbu. Pokud se tam prostě něco změní, nebo je tam něco náhlého, tak to většinou nastoupím o trošičku později. A možná paradoxně horší než nástup je závěr. Takové to, kdy píseň končí a všichni, celý sbor stichne v jednu vteřinu. A pokud já neskončím o trošičku dřív než všichni ostatní, tak budu zpívat potom sama díl. A to nechci. Takže možná konec je těžší než nástup, protože nástup většinou se dá odhadnout.
0: Když jsme se dotkli té přípravy těch velkých koncertů, těch velkých televizních přenosů samotných, vy jste popisovala, kolik je to příprav, jak dlouhé to období, kolik je to práce, tak jste taky zmínila kostým. Já si nedokážu představit, že vy byste si nevybírala. Vybíráte?
2: Vybírám a za to vděčím hodně svojí mamince, která ve mně budovala nějaký vztah k tomu vlastnímu vzhledu, k tomu, co nosím, k tomu, jak vypadám, k tomu, jestli se třeba nějak líčím, a taky zároveň je to taková moje osobní gardedáma a modní stylistka a tak.
0: Potom ta chvíle přijde, živé vystoupení. V případě koncertu Světlo pro světlušku je to přímý televizní přenos. Jak to potom prožíváte, jasně, myslím ty chvíle před tím, o kterých jste teď mluvila, neříkáte si třeba Věrko, do čeho ty jsi to zase nechala uvrtat?
2: Občas jo, ale to vystoupení jako takové, asi se spíš soustředím na ten výkon, anebo už jsem v takovém stavu, kdy už se to předtím čtyřikrát zkusilo a vím, že je všechno v pořádku, takže tam prostě přijdu, vypnu hlavu, odejdu a vlastně vůbec pomalu si nepamatuju, že už se to stalo, už to byl ten můj výstup.
0: Tak nám teď pojďte připomenout, s kým vším jste si vy ostřílený solista v rámci.

0: jedno krásne setkání bohatější. Na závěr dnes pošlu Stevie Wondra, jednoho z nevidomých hudebníků, kteří zbořili předsudky i hranice. 25 cen Grammy, stal se globální hvězdou a určitě si ho vybavíte s jeho typickými černými brýlemi a úsměvem od ucha k uchu. Pominu, že byl třikrát ženatý a má 9 dětí s 5 ženami. No, charizmatu má určitě na rozdávání a hitu stejně tak. Posílám jeho nakažlivou skladbu Part-Time Lover a slibuju další hudební poklady a zážitky zase za měsíc. Těším se, Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Těšíme.

0: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Sucho ve Zlínském kraji zasáhlo i část úrody. Autobusová doprava se v regionu od dnešního dne bude řídit podle upravených jízdních řádů. Zemřel Ivan Rektor, bývalému prorektorovi Masarykovy univerzity v Brně bylo 77 let. Zítra bude v regionu oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Dopady suchého jara negativně ovlivňují pěstování obilovin a řepky olejné v okresech Uherské Hradiště a Zlín. Důsledky jsou větší na půdách, které jsou písčitější a vysychají rychleji. Zemědělci tak letos očekávají podprůměrné výnosy. Se zlepšením situace odborníci příliš nepočítají, dodává hlavní koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
2: Nicméně to sucho tím, že se objevilo v několika vlnách a zasáhlo plodiny na polích v kritických fázích, jako bylo třeba vzcházení nebo odnožování, tak prostě napáchalo škody, které ani ty současné srážky nemusí úplně vlastně odčinit.
1: Od dnešního dne platí ve Zlínském kraji upravené jízdní řády. Drobné změny jsou v příjezdech a odjezdech vybraných spojů. Upravily se tak například ranní spoje na Zlínsku z Otrokovic do Komárova a na Kroměřížsku přidali zastávku ve Zdonkách, na lince z Kroměříži do Koryčan a Kunkovic. Dočasné spoje přibydou ve směru do Velehradu na Uhersko-Hradišťsku nebo na Pustevny v Beskydech, dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Spoje na Velehrad posílíme ve dnech 4. a 5. července. Výjíždět budou kyvadlově ze Starého Města a Uherského Hradiště. Další kyvadlová doprava bude jezdit ve dnech 5. a 6. července z prostřední Bečvy na Pustevny.
1: Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně také Motoristé.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu skoro jasno, místy oblačno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte oblačno s přeháňkami, odpoledne postupně polojasno. Nejvyšší teploty budou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Šohajku a Valčík Ladislava Prudíka Antonína Perničky s písničkou Je krásně. A já myslím, že to určitě všichni mi potvrdíte, že to tak je. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Roland, slaví své jmeniny, a na Slovensku Vasil, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit, ale předtím teď ještě budeme předávat ty polední e-maily, na které nedošel čas, takže se budu velice těšit samozřejmě na vás, na telefony i na ta přání. Tak pojďme na přání, které tady mám první a já bych ho chtěla předat, neboť dnes oslavuje krásné jubileum 60 let klarinetista a saxofonista Královopolky pan Milan Váša. Celá Královopolkou a všichni její příznivci mu přicházejí popřát pevné zdraví, pevný nátisk, rodinnou pohodu a těšíme se zase na shledání po letní přestávce v září na tanečních podvečerních v Semilase. Tak tedy živio. Tak jsem tam slovíčko jaksi jinak uletělo, ale nevadí, tak snad jsme tomu rozuměli všichni. Takže to bylo jedno přání, přátelé, ale pojďme tady na další, které tady mám. Tak, rádi bychom dali zahrát skvělému dědečkovi, manželovi a tatínkovi, panu Antonínu Hušťavovi, k včerejšímu svátku. Vše nejlepší, hlavně zdraví, přichází popřát manželka Terézia a děti s rodinami a k přání se také připojuje celá rodina Hušťavova a Šimkova. Tak, předali jsme a hrajeme písničku Roztrhaný fjartůšek, Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

a budeme pokračovat, přátelé, ve vašich e-mailech. Tak zdravíme vás všechny v rozhlase a prosíme o hudební přání pro našeho bratra a synovce Antonína Ludíka z Uhřic u Morkovic. Přejeme hlavně zdraví, moře lásky od svých nejbližších, pohodu a spokojené žití. Přeje bratr a sestra s rodinami. No a já pokračuji. Tak dobrý den, chtěli bychom zahrát paní Vlastě Ondrouškové z Kudlova k dnešním krásným narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti, vitality, božího požehnání a ti stále baví pozorovat svět kolem sebe. To vše ze srdce přejí rodiny syna Lubomíra a dcery Vlasty. Tak a pokračuji v přáních. Prosíme o písničku pro pana Antonína Slačálka ze Šumic. Toníku, přeji ti hodně zdraví, to ti přeje kamarád František Pindák ze Šumic. Tak snad to jméno pana Antonína bude správně. Takže to bylo další přání, které jsme dali a pojďme tady na další. Tak ahoj, chtěl bych touto cestou popřát všem Antonínům a zejména Tondovi Habartíkovi z Kunovic u Uherského hradiště hodně štěstí, zdraví a lásky, spokojenosti v pracovním i osobním životě. Zahrajte mu prosím nějakou pěknou písničku na přání Honza. Tak také dáme pryč a už hrajeme písničku Když jsem byla u maminky, Jarmila Šuláková a Broln.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, přátelé, a pojďme předávat e-maily. Zahrajte pěknou písničku našemu strýci, panu Toníkovi Novotnému z Dolních Dubňan a jeho synovi k jejich včerejším jmeninám. Přejeme jim hlavně hodně zdraví, štěstí a radost dětí a vnoučátek. To jim přeje Radek, Marcela a Míša Šlesovi a jeho sestra a teta Marie Mašová z Jezeřan Maršovic. S pozdravem Radek Šles, Jezeřany, Maršovice. Tak to jsme předali a pojďme pokračovat. Tak mám tady další přání. Vše nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdraví panu Josefu Stejskalovi a poděkování za vše, co pro naši rodinu udělal a také jeho manželce Božence. Tak to vinšuje švagrová Jana a celá naše rodina. Tak to bylo další přání a pojďme ještě jedno připojit. Zdravíme vás všechny v rozhlase a prosíme o hudební přání pro našeho bratra a synovce Antonína Ludíka z Uhřic u Morkovic. Přejeme hlavně zdraví, moře lásky od svých nejbližších, pohodu a spokojené žití. Přeje bratr a sestra s rodinami. Tak a já dám písničku Budu trucovat. Václav Štěrba, Miloslava Gurská a Legruti.

Tak vážení milí, polka dozněla, pojďme na další přání. Prosím, zahrajte pěknou písničku do malebné vesničky Letonice panu Antonínu Skokanovi k jeho včerejšímu svátku. Toníku, zdviháme skleničku vínečka, přejeme ti na tvůj svátek, stolek plný štamprlátek a k tomu hodně zdraví, pohody a dobré nálady a toto a ještě víc ti přejí Maruška a Pepa. A samozřejmě posíláme pozdrav a tímto i písničku tvé drahé Mirečce jen tak pro radost. Tak písnička další, Nedošel Šohájek, Zdeněk Baťka napsal i otextoval a Kumpánovi muzikanti.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, přátelé, a pojďme tady předávat vaše přání. Já tady mám přání od Jardy Wolfa, několik přání, a to první je pro Petra Houště v tomto znění. Přeji ti hodně zdraví, štěstí, radosti a mnoho dalších krásných let s muzikou. Ať se ti daří v osobním životě i v čele dechové hudby Straňanka, ať ti zpěv přináší radost a posluchačům krásné zážitky. Děkuji za vše, co pro dechovku děláš, a přeji mnoho úspěšných vystoupení a spokojených posluchačů. Tak to bylo jedno přání. No a je tady ještě jedno přání. Tak pojďme na něj. Tak tady to mám. Ano, milý Antoníne, tvým narozeninám ti přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho radosti v životě. Ať ti trumpeta stále krásně zní, ať se ti daří v čele Boršičanky a ať ti hudba přináší jen samé krásné chvíle. Děkujeme za radost, kterou rozdáváš posluchačům svou muzikou. Vše nejlepší k narozeninám a mnoho hudebních úspěchů přeje Jarda Wolf, a toto přání je pro Antonína Koníčka. Tak samozřejmě, no a já ještě musím poděkovat Jardovi, neboť mi také poslal přání krásné k narozeninám a já moc děkuji, já moc si toho vážím. Tak přátelé, dáme písničku Pod lanžhotem černý les, pánové Prajka, Marek Prajka a Lukáš Prajka a Palavanka.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak vážení a milí, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já už tady mám další přání. Budeme předávat, tak pojďme na to. Dobrý večer. Včera měla narozeniny paní Marie Šmehlíková z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Tak a je tady dobrý večer, včera měl svátek kamarád a muzikant pan Antonín Kadlček z USA. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přeje celá rodina, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Dáme písničku Pavlovické zvony a Moravěnka.

0: Tak přátelé, valčík nám dozněl, půjdeme na další přání, která tady máme. Tak se dívám, jestli nevoláte, ale ano, máme tady telefon, výborně. Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal tady? Pořád blahopřání s písničkou.
1: Dobrý podvečer.
0: Dobrý podvečer, prosím, už jste ve vysílání.
1: Děkuji moc krát. Já bych chtěla tímto pozdravit a popřát k narozeninám paní Hedvičce Jelinkové z Lipovce. Je krásným narozeninám. Hedvičko, hodně zdraví, zdraví, zdraví. Víš, že už nic jiného nepotřebujeme. Také bych chtěla pozdravit paní Boženku Suchomelovou do Medlovic a do hoty paní Martičku a Martu Hrdovou a pana Fany a Františka Gleskovým do Lhoty a do Opatovic paní Jiřinku Jelinkovou a do Blanska pana Václava Jelinka. Všem přeju hodně zdraví, zdraví, zdraví a vám paní Navrátilová taky a vaši zvukové mistryni. A všem posluchači.
0: Výborně. Tak ať se vám daří. Pěkný paní podvečer vám přeji.
1: Já to musím něčeho schovat, víte, protože já nevidím. A co tam zapomenu, tak to už nevydoluju.
0: Ne, moc pěkně jste to řekla. Tak
1: děkuju vám moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já si vezmu ještě jeden telefon. Vidím, že nám to tady bliká. Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Marie Moravec.
0: Vítejte, paní Marie.
2: Já bych chtěla...
0: Jejda, je potřeba ten...
2: Moment, já už jdu.
0: Jo.
2: Ano. Já už jdu.
0: Ano. Tak.
2: Už jdu.
0: Jejda, ono se to nějak pořád...
2: Tak, už je to.
0: Už je
2: já
0: to.
2: Já bych chtěla poslat písničku do Lanžota, Nějnice, do Miroslavy a do Odnic.
0: Ano.
2: Jsem jmenovaným, přejeme krásný podvečer.
0: Ano.
2: A krásné další dny. A písnička je paní Navrátilová také pro vás.
0: Děkuji.
2: Možná k svátku, nevím.
0: Ne, a já ho mám 8. Na... prosince. Je to slava.
2: Tak k narozeninám vám přeji všechno nejlepší a hlavně zdraví, zdraví.
0: Děkuju.
2: A zase zdraví. Nic jiného už si nemůžeme přát.
0: Máte přesně pravdu. Dobře jste to řekla. Ano. Zdraví, děkuji, zdraví, zdraví. Taky pěkný
2: někdy.
0: Večer, naschledanou. Tak přátelé, já tady ještě připojím jedno přání, které tady mám. Dobrý večer. Včera měl svátek kamarád a muzikant pan Antonín Hippis Hibler z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina. A také tento e-mail poslal pan Uher Broněk. Takže předali jsme a hrajeme další písničku. Vladimír Ondrůšek, Kapka deště a Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak vážení a milí, pojďme si předat zase e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak dobrý večer, včera měl svátek kamarád a muzikant pan Antonín Turčín z Uherského Hradiště. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina. A také muzikanti dechové hudby Boršičanka Antonína Koníčka, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak předali jsme a ještě další přání tady mám. Tak dobrý večer, včera měl svátek kamarád a muzikant pan Antonín Daníček z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak dáme písničky. Písničku Lidová, už jsem obešel Svatobořice a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Tak, vážení a milí, pojďme dál, budeme číst. Tak, ale vidím tady telefonek. Tak prosím, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, paní Navrátilová, Chrástková.
0: Vítejte, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Už můžu?
0: Ano, už jste ve vysílání, jo. Ano.
1: Včera měl krásné narozeniny Pavel Karlík z Dolních Dunajovic.
0: Ano.
1: Je to močikovný kluk, skládá krásné písničky.
0: Ano, ano.
1: Natáčí nové CDčko, tak mu přejeme, ať se mu to vydaří. Přejeme mu hodně štěstí, lásky a hlavně hodně zdraví.
0: Ano, určitě. Hrajeme jeho písničky, ano, mám je ano. Také.
1: Jo, jo.
0: Ano.
1: A za jeho celou rodinu mu to přeje Chrásková.
0: Ano, výborně. Tak paní Chrásková, děkujeme za zavolání, ať se vám daří a pěkný večer.
1: A vám
0: večer.
1: Taky přeji hodně zdraví.
0: A děkuji, ano, všichni to potřebujeme.
1: Jo, jo, všichni, jo.
0: Ano, tak naschledanou a pěkný
1: děkuji
0: večer.
1: Děkuji vám moc, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já bych tady ještě předala. Chtěla jsem jenom říct, že Jarda Wolf děkuje za pozdrav Marušce Hanákové. Moc ho to potěšilo. Ano, tak to je tady jedno přáníčko. No a pojďme tady ještě jedno tady mám. A je to pro pana Toníka Ilíka ze Starého Města k jeho včerejšímu svátku. Všechno nejlepší k svátku Toníku, hlavně zdraví, spoustu radosti, rodinné pohody, skvělých zážitků a také moře nádherných okamžiků. Posíláme tuhle gratulaci, ať si užiješ i legraci. Přejeme i štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Vše nejlepší přejí Duvkovi a Zezulovi. Tak, předali jsme a hrajeme další písničku. Krásný sen. Richard Plachý, František Kohoutek a Adam Bořanka.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Ano, přátelé, máme tady ještě prostor. Pojďme, máme tu poslední zpívanou písničku, ale já se zeptám jenom, můžeme ještě jeden telefon vzít? Ano, výborně. Tak jo, tak já tady ještě vezmu takhle napřímo telefonek. Tak, pojďme na to. Jejda. Tak, halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, paní Navrátilová, tady Bětka Svobodová z Petrova.
1: Tak, já dobrý večer. Dobrý,
2: no konečně jsem se. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát kapelníkovi Antonínovi Koníčkovi s včerejším narozeninám a také
1: no,
2: svátku. Přeji mu všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a někdy zase nashledanou. A chtěla bych ještě popřát Toníkům do Znorov Tondovi, no, já si vzpomenu, do Petrova, Tondovi Podhorskému, Tondovi Koštuříkovi, také do Petrova a do Sudoměřic Tondovi Janečkovi Bratrancovi. Všem přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví a božího požehnání a nech jich písnička potěší. Moc děkuju.
1: Ano, určitě pěkný večer.
2: A už jsem si vzpomněla do Znorov Tondovi Mirošovi.
1: Dobře, tak jste hodná, děkujeme.
2: A děkuji vám, všecko nejlepší. Nemohla jsem se dovolat spíš.
1: Ano,
2: Brně, ano, včera ano. A dneska je u Antonínka a Antonínek všech pozdravuje.
1: Ano, dobře, tak rozloučím se, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No přátelé, já tady mám e-mail, který teda je adresován na včerejší sobotu, ale já myslím, že jak se říká opakování matka moudrosti, pojďme ho přečíst ještě jednou. Písničku k svátku posílám těmto Antonínům. Antonín Pavluš, dlouholetý kapelník Mistříňanky, Antonín Ryza, zpěvák Lidečanky Antonín Šobáň, duo Morava Uherské Hradiště, Antonín Boček, Veselý nad Moravou, Antonín Čech, Chvalčov, Antonín Koníček, kapelník Boršičanky, Antonína Koníčka, Antonín Pernička, skladatel krásných písniček a 14. června mají narozeniny Petr Houšť, kapelník Straňanky, Antonín Koníček, kapelník Boršičanky a Antonína. Tak všem jmenovaným hodně štěstí, pevné zdraví, lásky, pohody, hodně úspěchu v osobním i muzikantském životě vám přeje Hanka z Hulína. Tak a posílám už písničku Hezky od podlahy Jaroslav Jankovec nebo Pánové Jankovec, Motl Melíšek, Josef Zíma, Irena Číšková a Malá česká dechovka.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku, pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. Rozloučíme se orchestrální skladbou vámi oblíbenou Václav Horák, Návrat z Francie, kterou pro nás hraje Tůfa Ranka. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Zlín. České písničky od rána do večera.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16.

0: hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve dvou obcích Zlínského kraje budou prodejny s nepřetržitým provozem. Pro střední Bečvu na Vsetínsku v letních měsících zdobí umělecká díla přímo pod čírým nebem. Etikety medu musí nově jasně ukazovat, ze které země výrobek pochází. Zítra bude v regionu oblačno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Zlínský kraj poskytne dotaci přes 6,5 milionu korun na vznik dvou venkovských maloobchodních prodejen, které budou fungovat v nepřetržitém provozu. Takzvané prodejny 24/7, které kombinují klasický prodej s obsluhou se samoobslužným režimem, vzniknou v Rudimově na Zlínsku a Vítonicích na Kroměřížsku. Pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
2: Hledáme nové způsoby, jak zajistit dlouhodobě udržitelnou obslužnost venkova. V Rudimově pro tento pilotní projekt zrekonstruují stávající budovu prodejny potravin, ve Vítonicích naopak vyroste úplně nová budova samoobslužné prodejny.
1: V prostřední Bečvě na Vsetínsku začala letní výstava kovových soch a plastik místního výtvarníka Karla Rábla. Největší plastika s názvem Padlý anděl na návsi zůstane natrvalo, říká nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
3: V letním měsíci si návštěvníci prostřední Bečvy na návsi mohou prohlédnout výstavu Karla Rába. Výstava obsahuje několik plastik, soch, také jeho reprodukce v Šindelovém domečku. Je mezi nimi i socha Padlý anděl, kterou jsme získali díky daru jednoho ze soukromých dárců.
1: Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie nebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě také čeští včelaři.
4: Je to historický moment, je to vyústění několikaletých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
1: Sport. Fotbalisty Německa čeká v Houstonu první utkání na mistrovství světa proti Curaçao. Čtyřnásobní šampionáti hrají proti nejmenší zemi na šampionátu právě teď. Ve 22 hodin se proti sobě postaví Nizozemsko a Japonsko. Zítra v 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru. O 3 hodiny později se utkají Švédsko a Tunisko. O výsledcích vás budeme informovat. Počasí. Zítra čekejte oblačnost drobnými přehánkami. Nejvyšší teploty budou 20 až 23 stupňů a vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomaerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může býti. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne, že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci leta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde.
2: Virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo. Ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní mníšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou. To bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná. Ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnil hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčli jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku. Třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To zase já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: noc.
1: Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? To je otázka, kterou si položil jeden z dnešních nejvýznamnějších židovských demografů, Sergio Della Pergola. Jeho analýza se věnuje nejen židovské demografii, ale i identitě a budoucnosti židovské komunity jako globální menšiny. Pod názvem Židovský národ v roce 2126 ji publikoval Londýnský institut pro výzkum židovské politiky. Pokračuje Leo Pavlát.
2: Autorem studie je významný židovský demograf Sergio Della Pergola a nezakrývá, že představovat si židovský svět za 100 let je trochu podezřelé. Kdo by na prvním sionistickém kongresu roku 1897 dokázal předvídat Shoah? Kdo by čekal, že pouhé 3 roky poté vznikne stát Izrael? A koho by ještě nedávno napadlo, jak silně se po masakru Hamásu v Izraeli 7. října 2023 promění pocit bezpečí židovských komunit? Della Pergola však neimprovizuje. Židovskou budoucnost posuzuje z přísně odborných východisek. Jsou jimi demografický vývoj, migrace, asimilace, předávání identity a vztah k většinovým společnostem. Dále náboženská proměna, Izrael, diaspora a také schopnost židovského světa společně rozhodovat. Před druhou světovou válkou žilo na světě asi 16,5 milionu židů, po jejím skončení přibližně 11 milionů. V loňském roce Della Pergola odhadl světovou židovskou populaci na 15 milionů 800 tisíc, tedy stále méně než před Shoah. Celkově dnes Židé tvoří méně než 2 promile lidstva a přitom se v mnoha ohledech často těší jeho zvláštní pozornosti. Židovská diaspora je podle studie kulturně tvořivá, společensky často vlivná, ale zároveň zranitelná. V mnoha komunitách populace stárne, rodí se méně dětí, stále četnější jsou manželství s nežidovskými partnery. Židovství tak stále častěji vyžaduje volbu, vzdělání, komunitu a vědomé přihlášení. Současně je však patrný i opačný pohyb. Zájem mladších lidí o judaismus, návraty k židovství, vznikají skupiny, které se k němu hlásí zvenčí. Budoucí židovský svět tedy nemusí být jen menší nebo větší, ale může se stát více rozvrstveným, a to i nábožensky. Samostatnou kapitolu představuje Izrael. Jak studie dokládá, má mladší populaci, vyšší porodnost, žije v něm přibližně 46% všech židů světa. Poskytuje suverenitu, jazyk, státní instituce. Již kolem roku 2035 by se mohl stát domovem většiny světové židovské populace. Vůči diaspoře s její zkušeností menšiny, schopností pohybovat se mezi kulturami i citlivostí k tomu, jak většinová společnost židy vnímá, by to znamenalo zásadní posun. V každém případě Izrael a diaspora se navzájem potřebují, ale ne vždy si rozumějí. Do tohoto obrazu dle studie vstupuje nárůst ultraortodoxní populace, antisemitismus, možné migrační vlny i otázka vedení. Budoucnost židovského národa tak závisí na tom, jak se jednotlivým částem židovského světa podaří spojit paměť, realismus, víru, vzdělání a schopnost společně rozhodovat. Sergio Della Pergola svou studii Židovský národ v roce 2126 začíná talmudickým varováním rabiho Jochanana. Ode dne, kdy byla zničena svatyně, bylo proroctví odňato prorokům a dáno bláznům a dětem. Jeho studie však nepředstírá, že ví, co bude za 100 let. Jenom připomíná, že některé otázky je pozdě klást až za 99 let.
1: Židovský klezmer má i oslavnou píseň Skrip, klezmer, skrip. Na 80 let staré nahrávce ze Spojených států zpívá opět Aaron Lebeděv.

0: Speciální umělecká instalace německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera jmenuje se Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války. Pokračuje Lucie Hejzlová.
1: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
2: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
3: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prosty aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pojeli.
2: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
3: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly, že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou, že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
2: Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
3: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
2: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Instalace bude k vidění ve výstavních prostorách 4. dvora v Malé pevnosti do konce letošního roku.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Jeruzalémský památník obětem Šoa Yad Vashem zřídí první vzdělávací centrum mimo Izrael, a to v Mnichově. Cílem je posílit vzdělávání a připomínání holokaustu v době rostoucího antisemitismu a zkreslování historických skutečností. Instagram může zájemce o témata, jako je zdraví a fitness, rychle nasměrovat k antisemitským konspiracím a nacistické propagandě. Na základě sledování dvou testovacích účtů to uvádí nově zveřejněná studie americké nevládní organizace Hnutí proti antisemitismu. Život a dílo karlovarského rodáka Waltra Zernera připomene hudebně literární večer v pražské jeruzalémské synagoze. Program na paměť tohoto židovského spisovatele, dadaisty a světoběžníka zavražděného za nacistické okupace proběhne 16. června. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Při zásahu spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí a zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tout. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
2: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
0: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali

0: na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku 8. větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako mu to je u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
1: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly aspoň o 5 nebo 6%. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. A zítra bude polojasno, během nedopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dvě auta se srazila v Těšňovském tunelu v Praze. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří na D1 mezi 65. a 63. kilometrem ve směru Praha za sjezdem na Kutnou horu. A v Praze Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky 3 osobních aut směr k Belská z města. Kolona od Českobrodské zdržíte se 15 až 20 minut. Opačně se popojíždí od Koubenovy. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tady hitparáda Česká dvanáctka.
3: Česká dvanáctka.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou 3 novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
3: České dvanáctky.
4: Skupina Venuše teď dostane Zlatou českou dvanáctku, a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
4: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená, představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
5: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a jenom ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou, a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, hlavně u posluchačů, že?
4: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost dopředstavit to album.
5: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni. ve studiu Shopa a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
6: A teď ta písnička, jak vznikala?
5: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo, vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta láska.
6: Klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
5: Krása, moc
6: díky. Pojede vlakem, jo?
5: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuji. Děkujem.
6: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
5: Moc díky, ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká 12 roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou 12. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka, jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády skupina Botox a píseň My dva napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12, druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11 a SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12, před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo sestoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složil ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci, a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspívala Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou 12, Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. 1 vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. 1 vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě 1 vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Heidi Janku a Heidi Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Heidi Janku a Heidi Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tong. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na sedmé místo, minulý týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová. Je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne, vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět.

0: Předminulé druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám a jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit, mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit, mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku. Znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit mezera 11. A třetí novinka, léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, toulaví zpěváci, hit mezera 8. 7. poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit mezera 7. 6. místo, maják, Jana Vaculíková, hit mezera 6. 5. milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. místo, děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 3. Místo druhé, když léta běží, Josef Woltr, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMSku hit mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a Jsou dny, Nicole Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U silnice do Pece pod Sněžkou se opravuje opěrná zeď, provoz bude až do konce léta pouze kyvadlový. Dnes je světový den darců krve, v Česku jich chybí asi 80 tisíc. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem, otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. A zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 17 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na dnešek připadá Světový den darců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců

0: není takový.
1: Darcovství krve má podle JUKLA kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému darci musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kg. Zároveň by nový darce neměl být starší 60 let. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
2: Ty mýty se se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí. Sport.
1: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před dvěma týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Kniftonovou. Počasí. A zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsku do Prahy je hlášena nehoda bez podrobností, a to za sjezdem nad Veselí nad Lužnicí na 103. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 a 63 vepředu silničáři zavřeli pravý pruh a má tam stát poruchané auto, zdržení 15 minut. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už je tady pochoutkový rok.
3: Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne. Ano. A malinko skořice. No. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu.
1: No, měli jsme rodinu, kdy se živit, jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do tečka, jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vypájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vařili týhle v té době. Ale byli všichni překvapeni, obdivní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, něco, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, nelítal, aby byl spocený, jo, ale byl hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo?
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játr taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, aby jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě by to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové by to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude. Ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A bezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, že na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštiku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno v sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
3: Ideál.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný. Tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě, donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoly, ten zhraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana, vegoše.
0: Jak říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je
1: něco takového.
2: No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
0: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, my několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako?
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky tři kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto tři výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dva 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumprsku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
3: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíce zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v

0: příštím roce vzroste alespoň o 5 nebo 6 %. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1, aby bojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajakros na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 mezi kilometry 17 a 19 směr na Prahu jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen. Na silnici číslo 47 na 65. kilometru v okrese Přerov se provádí údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. A uzavřený je i úsek v Olivové v Babicích u Rosic v okrese Brno-Venkov. Je to uzavřeno po dobu výstavby chodníku. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A už jsou tady hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
3: Guten Abend, Herr.
2: Počkejte, jsme v rozhlase.
3: Good evening, sir.
2: V Českém rozhlase.
3: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
2: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
3: Víte, někteří herci by se měli fackou.
2: Nebojte se. Já ho dneska ukočíruju.
3: To už mě nepotká nic takového v životě.
2: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
3: Přátelé, vás nebudu napínat.
2: Tak prozraďte už své jméno.
3: Bohužel, je mi to.
2: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
2: Já se legro ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
4: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a tehdy se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději 6 vstávat. Pak ho odvezli na Barandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolik já všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pane, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane? Hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
5: Co je s elixírem?
6: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
5: Je, ale pít se nedá.
6: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
5: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
6: Krač.
5: A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
4: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká. asi metr a Werich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlápne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Werich lez, zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Werich ho poslal někam do patřičných míst. Pak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat. Jo? Mladej, mladej, nehodí se, všechno to srval. Má mladý oči. Jo? Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo? A nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídala, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čan pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Ist für jeden Tschechen, je pro každého Čecha, sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Richardek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Nechte si ty vaše švejkoviny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, jak tabuli. Tady tady bezecný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejste legenda velká. A k maturitě vás nepustím.
6: Pranto, jdi za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: A jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový zrzavý skvrnky tady a
1: takový pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pána. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku,
1: prostě.
2: Trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá. Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha. Já. A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové. Hrál Essenbacha a pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal, on jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. Ohromně říkal tak, co?
2: Ano,
3: to tam vzniklo.
2: To tam v tom filmu hodně používali.
3: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té Svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel proučný, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře. Tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem. Hodina H. Asi 4x. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jemnějc. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, podívejte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
4: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
5: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
4: No, vám se přitom nestalo nic.
5: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni s Dolly a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
4: No tak ta se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě, k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
5: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
6: Já se bez kabelky nehnu.
7: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel. Já potom ráno, až se vrátíme, víš, já to budu...
6: Z čeho budu živa?
7: Ale to já nevím. To si musíš na sebe nějak dívat.
6: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
7: Co? V té kabelce jsi měla?
6: Ano, v té kabelce.
7: Já takhle. Já tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jsem dělal nezlost, ale to je tedy. To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
6: Kolik? 15 liber.
7: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
6: Jo, nějaký drobný nut.
7: Drobný, no.
6: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
7: Rtěnku.
6: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
7: Z holotryska,
6: samozřejmě. Ne, z holotryskem ne, ale byly zlaté.
7: Ne, to je škoda.
6: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
7: Alžbětě. Po babičce 5, 6, no. A jo, prosím tě, to se tam všechno nemohlo ani vejít.
6: Co nemohlo? Člověče, ty jsi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
8: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta, no tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík.
3: A ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. A teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No jak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy, až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové, poroučím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
7: Já ho budu sežrat.
5: Ne, já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
8: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak, Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
9: Ne, paní Vilma, ne.
8: Ale tak, pane profesore.
9: Tak je vysoký, to nedoporučuji.
8: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader? Pane profesore, musíte nasát.
10: Já jsem bolestá! Já!
11: Já je točím pokud blížky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře.
9: Lékaře. Byl to naprostý debil. Ten lékař.
11: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak to... Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
9: No jsme se vsadili.
11: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
9: Strašný. Jo,
11: a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to

0: nikomu nic a donutil by polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
1: Nebylo, ale
0: nebylo.
1: Je to krásný, je to krásný, já se bavím.
2: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: No a jako vždy úderem 23. hodiny otevíráme náš pravidelný pořad jménem Noční linka. Krásný pozdní nedělní stále ještě večer vám všem, kteří ještě nespíte, ale naopak jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. No a samozřejmě vy víte, že před námi jsou celé dvě hodiny společného povídání a také se potkávání v našem vysílání. A i dnes nebudou chybět, myslím, velmi příjemné písničky. No a co nás čeká? Právě co se týče povídání v Noční lince, tak je závěr neděle, tak si odpočineme, co říkáte. Odpočinek, to bude to správné téma. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dát takzvaně 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? Museli jste se naučit myslet na svůj odpočinek a jak pak těžké to bylo? Nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas odpočívat se naučit, nebo to může špatně skončit třeba v pracovním procesu i s syndromem vyhoření nebo nějakou jinou nemocí. Asi si mnozí uvědomujeme, jak moc důležité je pro nás a pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. Někteří to zjistili, až když se jim přílišná upracovanost třeba vymstila, dejme tomu i nemocí, a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom vy a odpočinek? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě připomínám i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Helena Vondráčková a její známý to hitno a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je spod Krkonoší, konkrétně z Hostinného, Milan. Milane, hezký nedělní večer vám přeju.
1: Hezký nedělní večer přeju já vám, paní moderátorko.
0: Děkuju.
1: Pěkně přeju všem posluchačům noční linky a začal bych, odpočinek je velice důležitý. Já odpočívám tím, že si pustím rádio a zdřímu si přes den, nebo si zajdu na dobrou kávu do cukrárny, tam posedím a odpočívám. Dám si k tomu chlebíček nebo zákusek.
0: No, to je hezký odpočinek náhodou, takhle si dát nějakou dobrotu a vypnout a jen tak se koukat a pochutnávat si, že jo?
1: Ano, ano, ano. A příjemná procházka po malou chůzi taky odpočije, taky přinese odpočinek.
0: Tak kolikrát třeba za den nebo v týdnu si uděláte takovýhle odpočinek, takovouhle chvilku pro sebe, jenom abyste si ji hezky užil, abyste se zrelaxoval a tak?
1: Na tu kávu se snažím zajít každý den a to dřímnutí asi tak dvakrát týdně.
0: No jak jste si vymýšlel tuto formu odpočinku pro sebe? Přišlo to tak jakoby samo, nebo vás to třeba naučili přátelé chodit do té konkrétní kavárny, kde to máte rád?
1: To jsem se naučil, to mě řeklo samo, to jsem se naučil sám od sebe. Tam zajdu, je tam klid, ticho. Člověk si dá o samotě kávu a je mu dobře.
0: No tak to je nádhera. Samozřejmě krásná procházka potom v přírodě pod čirým nebem na čerstvém vzduchu. Ta splní taky určitě svůj účel. A co spánek? Kolik potřebujete hodin spánku pro to, abyste byl odpočatý?
1: Takových 8-9 hodin.
0: A to zvládnete, aby to tak vyšlo? Každý
1: ano,
0: den.
1: To zvládnu.
0: No tak to je dobře. Tak to
1: a
0: vám moc přeju.
1: Třeba hodinku, dvě, no, dvakrát týdně.
0: Jo. Takže takové to po obědě, třeba na chviličku nohy nahoru, jak se říká, jo?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. Tak moc vám to přeju, abyste si užil třeba i teď nedělní odpočinek s naším večerním vysíláním a jinak samozřejmě, abyste vždycky našel pro sebe tu správnou chvilku a tělo se zrelaxovalo a bylo vám prostě na světě dobře.
1: Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Milané, naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vašo Batejdl v Noční lince se svojí písničkou Mal som rád býtníkou. Tolik písnička. No a teď pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu.
0: No.
1: No já odpočívám. Dneska jsem si odpočinul, že si jdu zaplavat, tím pádem všecko, co je v těle, je zablokované, tak jedno za dva týdny jdu plavat, to pomáhá.
0: No to je krása.
1: Protože mám v háji záda. Doktor mě to doporučil.
0: Ano,
1: tak
0: ano.
1: S klukem skládáme pucle se synem, to nás oba baví.
0: Jo, tak to je taky příjemný relax, to je pravda.
1: Tak jdu na bohoslužby jako každou sobotu, protože tam přijdu na jiné myšlenky, že vlastně vypadnu z toho pracovního kolotoče.
0: Takže no, pravidelně tak, každou sobotu chodíte, jo, do kostela na bohoslužbu.
1: No a hodně mě pomáhá, že třeba, jako samozřejmě, že v práci to nejde, ale doma, jo, tak jak říkal neboš ti děda, že po dobrým obědě je dobrý se natáhnout a po špatném ani nestávat.
0: Jo, jo, to,
1: to je... To je děda, jako to už nežije, no.
0: To je hezké úsloví, děda měl pravdu.
1: Tak jsme vůbec moudrý muž, no. A mě, když mě to zprávoval, tak všechno zprávil, no, zase jako hodně jsem se od něho naučil. No.
0: Tak na něj rád vzpomínáte a naučil vás, jak pěkně odpočívat, že jo?
1: Jo, jo. Akorát to smutné, že mě chybí, tak to víte, už není na světě.
0: No jo, tak to věřím, samozřejmě.
1: Že na mě taky chybí, a tak musím žít dál, no co jiný, ono, vdova vdovců je spousta, a to už by bylo jiný téma, no. Akorát jsem si odpočinul nejvíc. Třeba u manželky v náruči večer, to bylo tak krásný, strašně mě to chybí, no, tak, ale to už jako, no, to už je asi jedno, to už nezměním, no. A jinak ještě se chci zeptat, jestli bych tam nemohl nechat, jako potom mimo eter svoje číslo, někdo třeba se našel, že by si se mnou chtěl zahrát Čobrdo, mě to strašně chybí. My jsme s manželkou hráli Čobrdo a to byla strašná sranda. No.
0: Jo, dobře, tak pak se domluvíme. Jinak pojďme ještě k tomu tématu. Jinak třeba, co se týče procházek a takových výletů do přírody a teď budou léto, prázdniny, hezké počasí, dlouhé dny, tak odpočíváte třeba i aktivně, Roberte?
1: No, já jsem Olomoučák a jedno za čas mě se líbí třeba určitý místo. Já nevím, třeba, jestli to znáte v Olomouci.
0: Trošku.
1: Ale já chodím podél řeky. Mně se třeba líbí takové hnízdě víc, třeba, jak jsou to Moravy s Trusovkou, nebo prostě za městem na Novosadech, jak teče řeka. Já chodím k řece. Někdy, když je teplo, tak se v té řece i vykoupu, ale
0: to
1: se mě žena utopila, tak už jsou takové jako opatrné. Jo?
0: Rozumím,
1: tak,
0: rozumím.
1: Radši jenom do malé vody, že? Protože ne, že bych teda nebyl plavec, jenom, že tam je jedno riziko, když jdu na bazén, tak tam je paní plavčice, paní učitelka, což je dobře. Když to v té řece tam nikdo není, tam je člověk odkázaný sám na sebe. No, když se něco zvencne, tak to může být docela malé. Jako.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže radši jenom v malé vodě, když jsou v řece.
0: No. Dobře, no tak jo, tak vám každopádně přeju.
1: Já jsem si vás chtěl zeptat, jak odpočíváte vy? Jedete třeba se někde projet na kole, vidíte, na to jsem se chtěl zeptat.
0: No, tak jezdím na kole, ano, to je pravda.
1: Je perfektně, já taky občas jedu.
0: Teď jsem to v těch deštivých dnech trochu vynechala, ale jinak velmi ráda, když mám volný den nebo odpoledne, alespoň to zcela určitě.
1: No a na závěr,
0: no,
1: teď nezdržuju.
0: Nezdržujete.
1: Pozdravuji tu i paní Vodmilu.
0: Ano.
1: Je právě nechat to číslo do Brna. Paní Vlastínku, voláme si, ona na mě číslo má. Pak Oldu včelaře, no všechny linkaře zkrátka.
0: Dobře.
1: A držte mě palce v žebykách, vůbec mě to nejde. Vždycky jednu tak těžkou otázku, že mě vyhrkla slzy, ale stanu a jdu dál.
0: Tak to je dobře.
1: Takže potom mimo eter vám nechám číslo pro paní Ludmilu.
0: Dobře, tak jo, mějte se hezky, Roberte, přeju hezký večer a hezký závěr neděle, jo?
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička Kapradí a s ní tady byla, jak jste určitě mnozí poznali, skupina Činasky. Jinak máme 23 hodin a k tomu 20 minut přesně a na telefonu Aničku zo Sološnice. Krásný večer, Aničko.
1: Aj vám krásný, aj všetkým poslucháčom, ktorí ešte teda začali počúvať.
0: Jo, děkuju.
1: Televízia to je 0 bodov.
0: Mm-hmm.
1: Užívame si takto, jak sa dá rádio. Ja proste od rána do večera.
0: Jasne.
1: Aj radšej mám k rádio. No, a čo je moje oddychovanie?
0: No, povieste, jak to umíte.
1: Cez deň vôbec, absolútne, ale si lahnem na ojdačku.
0: Jo.
1: Dobrem si knižku, prečítam si, jak je tak, nezaspím ja absolútne. No a už ten výstražný prs ostal hore, že aby si dávala pozor, že není všetko len robiť, ale treba odpočívať. No. Takže,
0: no, někdo je opravdu celý den pořád, jak se říká, jak na baterky, nezastaví se, že jo, jede.
1: Já jsem přesně, mi dneska kamarádka vynadala, hovorí, nauč se odpočívat, děvča.
0: No, vlastně, vidíte no, to.
1: Ano, naučím se odpočívat, hovorím, ještě dost, keď bojím tam. Ale ještě se nechystám, doufám, že jsem
0: no, to je. Takže no, s tím máte taky problém vypnout aktivity zkrátka.
1: Áno, ja som strašne, viete čo, hyperaktívna, ja musím mať všetko, ňuňo.
0: Jo, no. rozumiem.
1: Mi povedal, že na čo sadíš toľko kvetov, musíš okolo toho robiť, ale ja milujem kvety. Nech sú, jaké chcú, ale mám okolo celej chalupy, lebo ja nesadím zeleninu, absolútne nič. Jedine rajčiny, to teda áno. No a v druhom kute mám zas maliny, no nádherné, už začali rodiť konečne, že sa dočkám aj toho.
0: Mm-hmm.
1: No, takže stále mám aktivitu 100%.
0: Jo. No. A kdy přijde takový ten signál, že už byste si měla jít třeba lehnout k té knížce nebo sednout pod strom?
1: S chrbticou, viete čo, s chrbticou a sú problémy, takže jak som spadla, som mala ten úraz.
0: Jo, jo.
1: Od tej doby si, ale robím, sadnem si chvíľu a zase robím a zase si sadnem, takže no.
0: Takže je to dôležité, víte jak na sebe zkrátka, řekla bych.
1: Áno, švagrina mi prišla včera a donesla mi plný košík čerešní.
0: Aha.
1: A hovorím, no čo mám s tým teraz robiť, dievča zlaté? No zavar si ich však, ty vieš. No tak zavarila som, polovicu som zavarila, niečo som dala susedom, lebo nemajú čerešne.
0: Jasne.
1: No tak hotovo. A napiekla som kysnuté koláče s čerešňom, tak jedným som dala druhým.
0: Yeah.
1: Ale ty si nesadneš ani na chvíľu.
0: No, no to
1: ale
0: musela
1: ja
0: byť dobrota.
1: Mm-hmm. No, takže Jituska, pozdravte toho nášho rybára.
0: Dobře, až ho uslyším, určitě ráda vyřídím, samozřejmě.
1: No, už sa dlho neozval.
0: Áno, áno.
1: Takže aj Noriku poznám, však aj jej zavolám.
0: Dobře,
1: takže,
0: dobře.
1: Skrátka ešte, kto si na mňa pamätá, nech si spomenie. A život je krásny, ideme ďalej.
0: Áno, áno,
1: čo
0: áno.
1: Čo bude, tak to nám ukáže.
0: Tak jo. No.
1: A viete čo, ešte jednu takú perličku smutnú. Donesla mi kamarátka vedľa ďateľa. Malého, mladého, krásneho, vyfarbeného. A ja hovorím, no čo mám s ním robiť? Že mačky mu chytili ich krídlo, niečo sa stalo, ale ja som nevidela. Tak som ho dala do skleníka.
0: Ano.
1: A viete čo, tam mi behal hore dole, lebo tam už nemám nič. A predstavte si, ešte ja som mu dáždelky vyťahovala z uvene, som mu dala aj spa na papkal. A ráno idem a on už bol vystretý. Takže mi bol aj doplač, čo som si ho tam pochovala.
0: No jo.
1: A hotovo. A ja hovorím, musím strašne striehnuť, lebo pak až na stromy vyletela hore, tam majú zase, jak sa volajú, tie kominariky majú tam hniezdo. Taký pozor dávam, hovorím, tak toto je hrozné.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže prajem všetko dobré, všetkých pozdravujem a dúfam, že sa na budúce dovolám ešte.
0: Dobre, no, tak ja ďakujem moc za návštevu. Mějte sa moc hezky, Aničko, přeju krásne dny.
1: Všetko dobré.
0: Budu sa tešiť. Naslyšenou, dobrou noc. Tak zdravíme na Slovensko a teď už přichází Marta Kubišová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Magdaléna a Marta Kubišová, tolik písnička. No a na telefonu máme Olina z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny ostatní.
0: Děkuju moc krát.
1: Takže, jestli můžu začít.
0: Můžete určitě, prostor je váš.
1: Dneska jsem se zapřesáhl, že volat nebudu, ale jak jsem slyšel Robert, tak mě vyprovokoval.
0: To je dobře.
1: Tady paní, teď jsem mluvila předtím chvilečku, mm-hmm. jak se učí, máme se učit odpočívat. No já s tím odpočíváním opravdu mám problém.
0: Taky problém.
1: Pořád mám takový pocit, že něco musím ještě dělat a tak
0: dále. Jo, něco stihnout, dodělat a tak dále. Rozumím.
1: A jak signálem je to, že jsem unavený, je to, že při obědě, že mi spadne hlava do polívky, tak to je špatné. To trochu přiháním, ale je to tak, manželka mi říká, prosím tě, běž si lehnout.
0: Jo.
1: Tak jdu si směrem lehnout a teď uvidím tamto, ještě to udělám. A potom je večer, potom přijde 23. hodina.
0: No jo, vy chodíte pozdě spát, to je pravda, to už jsme se tady říkali.
1: No, no tady už na mě čeká Korinka, takže...
0: Půjdete na výlet.
1: Udělat kolečko takový malý.
0: Ano, ano.
1: A tak to je takový pohodov, to je takové pohodové. Takže spím takových, no, kolem těch 5 hodin.
0: To je málo, vy stačíte s 5 hodinami stále.
1: No tak asi nevystačím, ale... Když poslouchám do jedné hodiny noční linku,
0: jo.
1: Automaticky se budím 6:30. Nevím proč.
0: A už to pak nejde dotáhnout dál.
1: Já možná bych lehl, tak jo, ale tak já už zase veznu noťas nebo mobil a už tam něco lupkám a,
0: už to fakt
1: pustím si rádio a už přemýšlím, co budu dělat a to je takový... Jak vám začne štortovat v hlavě, tak to už je konec.
0: Já vím, to je pravda, člověk začne přemýšlet moc.
1: No, přesně tak. Ale opravdu se musím snažit, musím se, slibuji vám to tak za celým národem.
0: Jo, přidejte k těm 5 hodinám ještě něco málo, to je fakt.
1: Určitě něco tam přidám. Takže tak, takže to, nebudu jako to prodlužovat, to svoje povídání. Ale jak říkám, budu vás poslouchat teď, já budu ještě chodit po venku.
0: Dobře.
1: Po Kopřivnici. Zdravím Roberta.
0: Děkuju.
1: Zdravím paní Jirinku tam z divadelnici, teda jak já ji říkám. Milana z Nového Čina.
0: Ano.
1: To se zkrátka všechny.
0: Dobře.
1: To člověk tak poslouchá, tak ty podle toho hlasu už pozná, kde kdo je, odkud je. František Židlochovice, za toho jsem neslyšel, myslím, 2 dny, nebo 3 dny.
0: Třeba se ozve, uvidíme.
1: Třeba se ozve.
0: Děkuji,
1: mějte se moc krásně. Těším se na další povídání s vámi.
0: Nápodobně. Někdy. Užijte si pozdně večerní procházku, určitě pod hvězdami, doufám, že neprší u vás.
1: No, je zataženo tady.
0: Zataženo,
1: Celkem se ochladilo trošku, ale...
0: Slibují nám oteplování meteorologové, tak uvidíme. Jestli už to dostane takový ten letní švih.
1: Ještě dodělávám teď, já jsem dneska točil med.
0: Aha.
1: Takže ještě tady mám v nádobách, tak to musím nějak trošku pochránit, aby mě to nentálo vlhkost, takže
0: zavřu
1: chvíličku. Ale je vynikající, takový tmavý.
0: Takže první květový do tmava. No tak to je krásné.
1: No ono, jako spousta včelařů říkalo, že mají jako medovicový ten tmavý. Ale měl by to být květ, takže nevím, kde to ty holky natahali. Někomu vyloupili nějakou cukrárnu s karamelem možná, nevím. Je opravdu dobrý, takže těším se.
0: Moc přeju, moc si ho užijte a samozřejmě ať slouží hlavně na zdraví a vůbec i pro chuť. Děkuju za návštěvu, mějte se hezky taky. Naslyšenou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Čechomor a jejich proměny. No a na telefonu máme ze středních Čech paní Ivetu. Krásný večer, Iveto.
1: Vám taky všem městovcům.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem byla donucená se naučit odpočívat jedním rázem.
0: No.
1: Prostě mě k tomu donutilo zdraví.
0: Jo,
1: hlavně záda. Milovala jsem zahrádku, tak mám jeden takový malý zvýšený závonec.
0: Jasně.
1: Tam se chvíli vrtám a pak mám pergolu, tam mám starý křeslo a stoleček.
0: Ano.
1: A stolečí papíčko. A okolo sebe mnou čata. No a abych byla trošku užitečná, tak se jim snažím trošku jako uložit a tak. Pohlídat vnoučátka. No, mal bych okolo sebe 10, takže jako se nenudím.
0: To teda vám řeknu. To máte přímo mateřskou školu teda doma.
1: Tam jsem já mám samý život.
0: To teda jo.
1: Takže a už po večerech mě chytla teď to neřeknu, prostě starý rodokmeny. Takže se sednu k počítači a my začne noční linka, tak se hledám ve starých matrikách, teď oni to trošku překopali, tak to bylo takový složitější, ale prostě mě to chytlo a dostala jsem se do takového půlky 18. století. Takže jako je to takový zajímavý, je to někdy jako detektivka.
0: Jo, a vlastně je to takový váš relax, odpočinek, že se tím bavíte a tak.
1: A tam zapomenu na všechno, u toho zapomenu na všechno.
0: Jo.
1: A nebo se tam pletení a nějaký ty rukavice a zpravování, protože děti toho roztrhají strašně moc, takže mi to vždycky dcera přinese, jedna, druhá, třetí. No a tohle jsem se o sobě dozvěděla úžasnou věc.
0: No.
1: Jedna z těch dcer má trošku problémy se sluchem a neslyšela zvonek. A malý 2,5letý synek mi říká, mám to zvoní. A ona říká, no tak šla otevřít a to a pak mu vysvětlila, říká, ale když někdo zvoní, tak ty to musí říct, já mám rozbitý ouško, tak mi to řekni a já půjdu otevřít.
0: Ano, ano.
1: On se zamyslel, vzal mámu za ruku a říká, pojď, babička opalí. Protože když má nějakou díru na punčeše, tak
0: jo, jo, babička opraví všechno.
1: Tak babička opraví uši.
0: Tak to vidíte, jak jste doceněna svými potomky, svýma vnoučatama.
1: Takže to nevidím. Prostě myslím si, že nuda je asi pro nás tady lidi to nejhorší, co by mohlo.
0: Tak to asi jo, ale ten odpočinek je velmi důležitý samozřejmě, abyste měla chvilku fakt jenom třeba pro sebe, nemusí být třeba dlouhá, ale prostě chvilku, no.
1: No, obědě si sednu s tím kafem, pokud je hezky, tak pod pergolou a tam tak
0: to jsou ty vaše takové chvilky hezké, tak to je fajn.
1: A potom říkám, potom u toho počítače, u toho zapomenu na všechno. Když se do něčeho dostanu, do nějakého, a teď si s tím nějaký ty vztahy správný, a to, tak, to mám vždycky z toho obrovskou radost.
0: A děláte tak pro svoji rodinu nebo i pro přátele třeba nebo na zakázku?
1: Ne, jenom pro svoji rodinu.
0: Jenom pro svoji rodinu, zkrátka, pro zábavu a tak.
1: Taková rozvětvená, taková chujerovská hrdinka trošku.
0: Jo.
1: Tak
0: máte co dělat stále.
1: Je stále co hledat. No, děda byl ze 13 dětí.
0: No tak to jo, tak tam máte po čem pátrat.
1: Babička byla ze 6 dětí. Jako tam je opravdu po čem pátrat.
0: To je pravda, to je pravda.
1: A je to, říkám, je to už občas ty matrikáři a páni faráři to byly škrabalové a používali latinu, němčinu.
0: Jo, že to nejde rozluštit.
1: Patlají to dohromady. A někdy sedím nad jedním nápisem, co to je, jak se ten předek jmenoval, třeba taky 300 hodiny, než to slovo rozluštím. No. A nebo čím byl, jo, protože v těch starých matrikách je napsáno dokonce, v kolik hodin se narodil, čím byl jeho rodiče a tak dále. V dnešních matrikách není, tam se už naši potomci, naši budoucí jaksi, děti a vnuci, tam se už nedozvědí nic.
0: Ano, až budou pátrat po svých potomcích, po svých předcích. No tak ať vám tahle ta práce jde dobře od ruky, ať vás těší a moc děkuju za návštěvu, paní Iveto.
1: Chce to najít si ten správný koníček a pak to je takový to ten relax daleko, daleko příjemnější.
0: Daleko příjemnější a člověka těší. Mějte se moc hezky, ať vám to dobře jde. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla jedna dokonce filmová písnička Mít svůj kout s Jitkou Zelenkovou. No a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko, já vám taky přeju krásný večer na všem posluchačům a pánovi chci poděkovat za pozdrav a tím ho taky zdravím.
0: Dobře, ráda vyřizuju. Dobře, ráda moc vyřizuju samozřejmě a už se vás ptám, Františku, jak pak vy taky velmi aktivní a akční a neustále činný zapomínáte nebo nezapomínáte na svůj odpočinek?
1: No, paní Jitučko, já to řeknu tak, já v současné době si moc teda jako neodpočinu, ale taky musím říct, že se moc fyzicky nenadělám, jo? No, maximálně tak jsem tam někdy zaskočím, někdy něco nastroju, nebo doma poseču trávu, jo? A jinak, víte, člověk potřebuje ten v těch letech, jak jsou já, protože víte, z Jedničina, no, na dřívější éry se stavěly domy své pomoci všechno a když jste se do toho nechala vtáhnout, jo, a prostě když se všechno naslibovalo lidem, že jim postavil, že jim budeme stavět, no tak to byl teda záhul, jak se říká, fyzické, jo, protože to skoro toho sobotu, nedělu se někde stavěli domky po práci, jo, takže tak si myslím, že mám nárok, taky si jsem tam trošku odpočinul a taky to využívám. Soboty, neděle jsou rád, že mám volno, že můžu manželce to slíbit, že ju někam zavezu, že někam pojedeme, jo, no. Tak takhle je to se mnou, jako jo, no, taky to rád odpočívám, víte, když, a když, takhle, včera sobota, tak se ne jedná ani stavební, aspoň 3 hodiny.
0: No vidíte, jo, tak ani o víkendu jste vlastně se z toho nevyvlík, z těch povinností.
1: No, musíte k zákazníkovi, jo, paní byla ze Švýcarska a máte v Židlochovicích domek, no, tak 3 hodiny jsme jednali, já říkám, ať něco namaluju na plánek, ať já, když tam nebude, tak ať můžu podle tom plánku nějak reagovat, jo, stavět a tak, no.
0: Jo.
1: No a říkám, zase na to, jo, no takže a i když nic nedělám, tak on to někdy umoruje. Taky, jo, sedu k obědu s tím oběd a najednou usnu za chvíli v té křesle, jo.
0: Ano.
1: Proberu se za hodinu, bolí mě zadek, jo, víte, protože usnu v křesle, nebo, že, takže, ale víte, ale je mi litovat, že jaký ta pracuje furt, ta musí vařit, plánovat, co udělá, no, takže litovat, to
0: pořád tam, obskakuje
1: pěkně. Horší, jak chlapi, jiní chlapi, dokážeme hledat, co využít, neužít, no a tak. Víte, taky v té hospůdce jsem tam, ale teď už málo, jako, jo, protože když nemáte pravýho zedníka kovanýho a musí o to dělat pomocnici, tu zednickou opravdu, tak musíte s nima spurt být na té stavbě, jo?
0: Ano.
1: No. A oni teda všechny práce nemůžu s nima dělat, nějaké omítky a to ne, jo, ale takový nějaký zámkový dlažby a zateplování, to oni kluci zvládnou, ale musím být s nima celý den, jako jo.
0: Jo.
1: Protože oni by potom taky rádi odpočívali, ale v práci, jako jo.
0: Tak je musíte trošku ohlídat taky, jasně.
1: No samozřejmě, to je takový můj úkol, jo, když chci, aby ta firma prostě trošku klapala, tak musím hlídat, no.
0: No je, to tak je.
1: Jo.
0: Dobře, Františku, no.
1: Tady v novém zákazníku, víte, a tak vlastně tam musím být s nima celý den, no.
0: Jo, tak si potom, až večer přijde ten správný odpočinek, dobře.
1: Ano, taky rád lidoštím, samozřejmě, víte. Zajedneme si s manželkou třeba tady do cukrády, tam, a i když mám cukr, jako trošičku, když mám, tak mám taky rád sladky.
0: Tak na chvilku, tak rád, na dobroty.
1: No, tak, a říkám, taky si rád odpočnu, no, asi samozřejmě, jak jsou svátky, ne, jak když 104 dní svátky, to beru teda, víte, no.
0: Jo, to si užijete, tak to je dobře. Tak Františku, nezapomínejte na sebe taky, na svůj odpočinek a jinak přeju hezký večer a moc děkuju taky za návštěvu, ano?
1: Ano, děkuju, paní Tuško.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, starý dobrý olympik a slzy tvý mámy. No a těsně před půlnocí pozdravíme paní Ivetu do Teplic. Krásný pozdní večer, Iveto.
2: Vám také, paní Jitko, i všem posluchačům noční linky.
1: Děkuju za všechny.
2: Tak já třeba odpočívám tak, že ráda tečtu knihy. Třeba i historické, nebo tečtu zajímavou knihu Trůn bohyně Isis, je to o životě Kleopatry.
1: Aha.
2: Nebo ráda čtu i o životopisné knihy umělců, zpěváků, herců. Tak ráda chodím na procházky do přírody, kde poslouchám zase zpěv ptactva.
1: No je, jak krása.
2: Nebo koukám, jestli někde po stromě se nešplhá nějaká veverka. No, pak ráda poslouchám hudbu, mám hodně LP desek, ještě z mladších let, takže mám gramorádio, tak si pouštím jak české interprety, tak zahraniční. Pak ráda chodím třeba na nějaký pěkný film do kina, teď jsem byla naposledy na filmu Michael o Michaelovi Jacksonovi.
1: Ano, líbil se vám.
2: Mě upoutal, že jsem byla dvakrát na něm.
1: Jo, dokonce už to stihla.
2: Ano, i ten jeho synovec ho tak krásně stvárnil, prostě se mi to líbilo.
1: Líbilo.
2: Opravdu, to bylo krásně natočeno, takže všem doporučuji, že...
1: Zavzpomínala jste si na legendu.
2: No. I na české filmy taky zajdu, a takže i tak, když jsou tyhle ty různé ty hudební filmy, tak taky ráda na to zajdu.
1: Ano, ano.
2: No a tak teď jsou taky v módě ty omalovánky pro dospělé, že to jsou ty různé mandaly, ornamenty a přírodní různé, tak to si taky...
1: Takže si koupíte a ráda si zamalujete takhle pěkně, jo? Vidíte to?
2: To mě prostě bavilo i v dětství prostě, že mám člověk omalovánky, takže...
1: To je dobrý nápad, jak ráda, relaxovat, no. Vidíte to, hezké doporučení.
2: To pak třeba něco uháčkuju, že... Říkám, že až budu v důchodu, tak budu háčkovat zvířátka dětem do nemocnice. No, že?
1: Jo.
2: takže jsou všelijaké způsoby. Takže...
1: Víte, jak na sebe a jak si odpočinout zkrátka sama ano, se sebou, ano. Tak to je fajn. To je fajn. No a co se týče spánku třeba?
2: No tak to taky to. Třeba v sobotě neděli, když třeba je špatné počasí, tak se uvaří, poklidí a pak třeba se taky odpoledne třeba dám hodinku spánku. No a přes tím jako to chodím třeba tak kolem 11. a když zrovna neposlouchám linku, tak do té 12. hodiny taky spám.
1: Aby to bylo těch 7-8 hodin aspoň.
2: No, aspoň těch 7 hodin.
1: 7 hodin pro tělo.
2: Dobře regenerovalo. No.
1: Umíte takové to, že si jdete přes den lehnout na chvíli?
2: No říkám někdy, třeba o víkendu.
1: O víkendu,
2: jo,
1: ano,
2: když,
1: ano.
2: Když je špatné počasí, tak třeba v sobotu, že jo.
1: Na chviličku, jo.
2: Po obědě potom, no, že si člověk trošku takhle taky, no, dříve.
1: Tak to je dobře, protože to tělo si vlastně řekne a proč to nevyužít, že jo.
2: Ano, ano, ano. No potom právě to je takový ta spací nálada, že jo, když venku prší. A
1: ano, na výlet to nejde, nebo jde, ale tak jako
2: tak,
1: divně.
2: Tak. Tak potom je tak, si dá takhle ten doušek spánku taky, no.
1: Tak to potěší.
2: Nebo mám hodně těch to hrnečků, že jo, porcelánový šlaký, tak když si do toho pak jdu, že to jdu utřít prach z toho, no, tak to je taky takový menší relax.
1: Jo, utírání prachu.
2: No.
1: Tak konec konců je to
2: potřeba. Mám tam ty náměty na tom hrnečku, kytičky nebo nějaký ornamenty, že jo, jo. Tak se tak na to podívám od toho a...
1: Prohlídnete, zjistíte, co tam chybí, nechybí, co je potřeba opravit a tak a je to.
2: Ne, to já mám všechny jako dobrý, jo, nemám nějaký poškozený, no. Já se prostě prohlídnu, nějaký vlastně ty hrnečky, všaký motivy mám, no.
1: Připomenete, co to tam vlastně máte. Dobře, no tak paní Iveto, taky přeju příjemné chvilky, které si takhle pěkně naplánujete pro sebe, abyste se hezky zrelaxovala a odpočinula.
2: Tak relaxovat nebo prostě něco dělat, nějaký koníčky, že jo, aby se nenudil.
1: Jasně.
2: Aby prostě ten život měl nějaký prostě...
1: A člověk měl z toho radost.
2: No, nějakou radost, no. Prostě ho prožíval hezky ten život. No.
1: Přesně tak. Mějte se hezky a děkuju moc krát.
2: Také, ano.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Tak se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne. No a ať už chceme, nechceme, tak je tu pondělí s datem už 15. června. Jsme přesně v polovině červnového měsíce. No a na prahu nového dne nám všem přeju krásný vydařený pondělní den, ať se nám povede i co se týče počasí, ať sluníčko na nás nezapomene. No a pokud máte před sebou takové ty pondělní nějaké pracovní povinnosti, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky a jak vždycky dodávám, hlavně s radostí, úsměvem a ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat a budeme povídat na téma odpočinek. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem? Nebo naopak preferujete odpočinek pasivní? Třeba si dáte 20? Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? A museli jste se naučit na svůj odpočinek myslet a jak pak těžké to třeba pro vás konkrétně bylo, nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas naučit se odpočívat. Mnozí si uvědomujeme, že je moc důležité pro nás, pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. No a někteří to třeba zjistili, jak když se jim přílišná upracovanost vymstila třeba i nějakou chorobou a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom s odpočinkem právě vy? Telefon i teď po půlnoci 731 800 900. Můžete využívat také náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, tak dospívali jsme, vy jste doposlouchali a na telefonu máme z Vysočiny paní Jarmilu. Krásnou noc, Jarmilo.
1: Dobrý večer všem z noční linky a zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A strašně vám děkuju za tento pořad, protože to je úplně super.
0: No, děkujeme moc za přízeň.
1: Takže dlouho jsem měla docela pauzu, protože jsem byla v nemocnici a teď jsem se vrátila nedávno. Takže je mi to tady všechno takový vzácný, protože jsem už od podzima neviděla pomaly chalupu a sebe. Takže já to mám tak daný, že prostě taky neumím odpočívat.
0: Neumíte,
1: ale vzhledem teďka k nemoci.
0: Ano.
1: Se to učím, protože, jak mi řekl pan docent, naučte se poslouchat svoje tělo. A je to pravda.
0: Ano, ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože když přijde nějaká nemoc, tak fakt přehodnotíte všechno, ano. Celý ten žebříček a prostě tím takový ty problémy, co se zdají nevím, tak jsou úplně hloupostí a prostě se na tím musíte mávnout rukou nebo prostě pustit jedním uchem tam, druhým ven. A já ještě, abych teda řekla, narodila jsem se v lednu 63, kdy byla velká zima a naši se chodili na mě dívat, jestli dejchám, takže jsem asi byla takový otužilec. A teďka, jako mám hodně zájmu, hodně koníčků už ve školy a všechno, takže mě baví, jak se říká, vlastně celý svět, jo. Ale tím, že teda právě jedno pro druhý, prostě si naplňuju ten den a ale když už mě bolí zádech nebo tak, tak už vím, že musím brzdit a že už prostě si musím sednout nebo lehnout, protože mám taky problémy se zádama. A Navíc teda se mi stala taková nepříjemná, jako jak to někdo má, ten osud je docela nevyzpytatelný nebo nám nadělí. Přišla jsem do týdne o 7 lidí.
0: Jejejej.
1: Z toho 3 z rodiny a z toho 4 známí plus jako spolužačka. Takže ten osud fakt byl krutej a zachoval se tak, že prostě jsem se z toho složila s tím, že teda jsem skolabovala a takže teďka prostě mě dávají páni doktoři dohromady a já se snažím se, opravdu se snažím jako tak nějak to své tělo poslouchat s tím, že bych radila taky všem, aby jim se nevzdávali. A brali to, jak to je, když je někdo obézní nebo silnější, ať je, oni jsou ty lidi veselí, mají dobrou náladu.
0: Jo.
1: A když prostě, že jo, do přírody ráda chodím, nebo na houby, já jsem vášnivá houbařka.
0: No to je krásný tak, relax tohle, ano.
1: To je nádherný.
0: Ano,
1: a dala
0: ano.
1: jsem si taky za to, že když si něco z lesa odnesu, kousek mechu nebo něco, tak zase sbírám odpadky, takže mám igelitku. A zase ty takový
0: pomáháte
1: ty
0: lesu.
1: Tak to zase beru doma. Mám toho kolikrát až.
0: Jo, jo, já vím, to asi všichni, když se podíváme kolem sebe, tak bohužel tohleto, no.
1: A jinak ráda mám zvířata, prostě psy, kočky, mám Míňu, teďka jí říkám Aleška, protože můj přítel si vzal život, tak jsem ji přejmenovala na Alešku. A ona je tak věrná a prostě, když mě je špatně, tak prostě za mnou přijde a úplně mě tak prostě vycítí tu bolest a je se mnou jak
0: jo,
1: prostě
0: pomáhá. Kamará. Tak to je
1: no
0: dobře.
1: A jinak, když jdu na procházku, tak prostě jdu s tím stylem, že teďka jak nemám posečenou zahradu a zahrádku, tak obejdu zahrádku, natrhám nějaký trávy, kytky, co vykvetlo, protože jsem od podzimu ani nezrabala lupení, protože jsem byla v nemocnici, že?
0: Jo, jo.
1: Takže dělám kytky s tím, že teda potom, když to taky někomu dám a prostě udělám někomu radost, nebo tak nějak sousedka se mi tady starala o kočičku, tak zítra teda si snad dovezu už auto
0: ano.
1: A mám tam věci pro ní a to taky chci dělat radost. A tak mám z toho taky takový dobrý pocit, protože udělám radost dalším a ráda dělám radost druhým a ráda peču, prostě všechno možný. Takže ty malůvky a takový to taky, mám strašně ráda kamínky a to, prostě všechno, já mám ráda a když i nějaký kamínek najdu na zemi, tak si ho vemu, protože ten jak vypadne do voka,
0: dělám
1: tak
0: vám radost, ano.
1: Takže zase použiju do nějaký vazby nebo nějaký šišku nebo něco, že jo, takže
0: ano.
1: Já chodím na procházku tak, že kolikrát jdu s půlkou kabelou kamení, takže jsem udřená, ale tak jako spokojená, šťastná, jo. Protože zase budu moc tvořit.
0: Že si něco přinesete nový.
1: Ale rodina mi tak nevěří, protože teďka mám tady problémy, nejde mi ani voda. Provodu tady, alebo mi syn doveze nebo děti, ale jakože jo, tak člověk potřebuje, ta voda, to je základ.
0: No je, no. Tak paní Jarmilo, držte se, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, opatrujte se a nezapomínejte na sebe, na svůj klid a na svůj relax, protože je velmi důležitý určitě pro vás. I zrovna teď třeba, když máte tohle těžké období. Jinak moc děkuju za návštěvu a přeju vám hezkou noc a děkuju moc krát, jo?
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Všechny zdravím a ať jsou hodně silní. A
0: taky, nápodobně. Budu se
1: to pomoc, nebo prostě ať se to jako daří všem.
0: Dobře, tak já budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jane Kladecký, skupina Žentour a písnička Proklínám. No a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás ještě jednou zdravím, Libuška, všechny posluchače.
0: Děkuju moc, i na podobně vás
1: já
0: taky.
1: Já bych řekla, že já už jsem nějak buď na to zvyklá, nebo jako se najím a jsem taková, tak se chvilku jdu lehnout, protože to člověk nějak vyžaduje.
0: Jo.
1: A no jo, já taky usnu na 2 hodiny.
0: No tak zase, když si to tělo řekne, tak co by ne.
1: A pak je mi ale víte lepší, jako jo, cítím se dobře.
0: No tak vidíte to, jak to pomáhá krásně, jak to funguje, no, že jo?
1: Unavě, ano, ano. No tak to jako to, a pak stanu, uděláme si zase s tou kafu, abych se trošku, jak se řekne, zpružila, abych se probudila. No, takže jako... No, asi je to zvyklý to tělo, no, že si, no, přijde i únava, jo, i únava taková.
0: No je, je, ano, ano.
1: No, no, no.
0: Takže klidně během dne, proč, si ne, proč se nenatáhnout a nedat si chvilku, že jo, odpočinek, spací
1: no,
0: a tak.
1: No, jistě, no, tak to snad nic nestojí. Takže to, no, ale jako nejlepší věček se může projít, že, aby to člověk to, no, ale já teda... Tu, no já si říkám, chvilku, a jsou to 2 hodiny jako nic. Takže je to tak, no.
0: No a přes den, kromě toho spánku, třeba máte ráda takové to posezení nebo nějaká procházka tam u vás třeba po okolí v přírodě, no, aby tak člověk...
1: No posezení, jo, to si třeba to... No já nějak, já nemůžu jít někam na procházku, to jako musím se z toho teď tak maskuji, až opatně... Takže já bych ráda šla, mě to láká, nejde to ještě, no.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no, no, takže to, ale jako sice tak nějak doma, že, nebo venku si tak nějak odpočine taky, no.
0: Tak to je dobře.
1: No, no, nebo když někdo přijde, tak jsem taky ráda si popovídat, no, tak jako, tak nějak je to krátka, když jsou hodní lidi, tak jo, jsou zlí, tak ne. Takže dneska se najdou více, no, zklamala jsem se. Bohužel, no, a známe se od školy, no. On se mnou nechce mluvit, no. Nevím proč.
0: No jo, no, ale... tak stane se někdy, no. To člověk nevymyslí tyhle věci, to je pravda. Bohužel.
1: No. No to čeká mrzí, víte, protože je takový nepříjemný pro vás.
0: No, ano, ano, ano, to je pravda.
1: No, tak co se dá dělat, no. Tím se nic nedělá, jestli se umoudří, nevím. No, takže to, taky trošku, já vám přeju hezkou dobrou, hezký
0: nápodobně.
1: Návrat domů.
0: Děkuju.
1: Domů návrat. A jak je v Praze? Prší?
0: Pršelo chvilku odpoledne a jinak teď zatím nic uvidíme, jak se vyklube pondělí po ránu.
1: No, tady tak nějak, no, tady tak nějak nepršelo. No předtím ano. No, taky přehánky byly, no. Ale oni hlásí, že už pak příští týden má být teplo.
0: Že už přijdou konečně takové skoro letní chvilky, to je pravda.
1: No. Tak se mějte hezky a máme vás rádi obě.
0: Děkuju nápodobně. No. Hezkou noc přeju, Libušku, a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Naslyšenou. Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová, Slunečné pobřeží, to vše v noční lince, kterou právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu pozdravíme až na Valašsko Pepína. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak teď vás zdravím a i posluchače, kteří ještě nespí.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak se vede a jak umíte odpočívat? Prozraďte na sebe.
1: Tak odpočívat. My tady na té polosamotě, co neuděláte, nemáte, že? Takže musíte se jako hýbat, nutit jako se, že? Máme jako koně, že? Takže ráno už po té půl čtvrté, čtyři hodiny už ho krmení, že? A dostal šrot nebo obez. A potom s ním už zase jedu do Hůstka, že pro dřevo a s ním musíte...
0: No to jsou ty aktivity, tomu já rozumím, ale já se dneska spíš ptám na ten odpočinek. Jestli umíte odpočívat a tak, zkrátka udělat si třeba po obědě chvilku.
1: Jo, po obědě, jak je pěkně, tak venku pod lípu. Nebo na berandě, že na takže tak volnější. Teď jsme měli sena, takže to byl takový relax. Už máme nasušené seno.
0: Už jste to všechno zvládli takhle, no vy jste tady akční.
1: Jo, to je. Tak musíte, dokud je počasí. Tady vám nic nedá, nikdo zadarmo, že?
0: Takže to je pravda, ano.
1: To pěkně sušilo, takže... Dneska se trošku ochladilo, tak aj trochu přitápíme v těch kachlákoch, kde tam náhle. Tak...
0: Jo, aby se příjemně odpočívalo a potom spalo, že jo, dobře.
1: Přesně tak. Takže to je. No a bylinky jsme sbírali, protože teď do toho konca května, aby byly, teď se sušá, takže je to pěkně v tínku.
0: No je, tak tam máte voňavo teď krásně.
1: Jo, to je parádička. A tu je jako pěkně za každou počasí. A i když prší, tak sledujete zvěř, jak zapase a takže ptáky, ptáci, že to nám až do brandy léce, takže to je veselé. No a včelky, že a tak to.
0: Takže užíváte zkrátka teď toho krásného období dlouhých dnů a tak, jo?
1: Jo, je to pěkné, no.
0: No a kolik potřebujete spánku pro to, abyste byl dobře odpočatý, Pepíno?
1: Kolik tak? Syn mi povídá, že spím málo, ale tak těch 6,5 do 7 hodin, ale jako to je v pohodě.
0: Stačí vám to?
1: No, jo, stačí. Takže my chodíme večer brzo spať.
0: Aha.
1: My tak kolem 7:30, 8 hodin už spíme. Už klid.
0: A to už jako teď vstáváte, že je 12:30, už jste vyspaný?
1: No, teď už tak přemýšlám, co budu ráno dělat. To už ve 3 hodiny už komut, kokrá a to už víte, že už máte za chvíli vstávat.
0: Máte čas na rána.
1: To už je také veselé. Už kukačky začnu kukat, že? Takže počítáte, kolikrát zakuká a už to je takové veselé.
0: Jo, rozumím.
1: No a drůbež, co máme, že a tak ten...
0: Takže zkrátka, pořád je co dělat u vás a mezi tím nějaký ten relax, abyste na sebe nezapomněl. Dobře.
1: Tak se opatrujte.
0: Nápodobně, Pepíno, moc vám děkuju, přeju krásné dny.
1: Prosím. Sluce v duši.
0: Ano, nápodobně taky. Tak a krásné dny na Valašsko. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Pavel Bobek, jak jste určitě všichni poznali. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Olomouce paní Ivetu.
1: Ano, děkuji.
0: Krásnou noc, Iveto.
1: Nádhera písnička, krásnou noc.
0: To je dobře.
1: Já volám z Radíkova, Iveta.
0: Ano.
1: A Olomouc z Radíkov.
0: Ano, ano.
1: A teď chci říct, to je krásné téma.
0: Mm-hmm.
1: Já mám 3 pejsky, jo?
0: Jo.
1: Tak chci povídat o tom, jak říkáte, odpočinek, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže já spím ráno 5.00 nebo 5.30. Ten malinký, já mám 3 pejsky, malinký ho mám, takový štěnátko.
0: Ano.
1: Tak v 5.30 on tady začne skákat na posteli,
0: mm-hmm.
1: on je u mě. Jo, tak on mě zbudí, tak ho dám na terasu, jo, on se vykaká, vyčurá, jo, tak probíhá den,
0: mm-hmm.
1: začíná den, teď třeba musím jít do obchodu, po doktorech přes den, pak se vracím, jo.
0: No, ano, ano.
1: A teď ještě mám tady Belgičáka krásnýho, velikýho, jo. Fenečku, to mi dala kámoška, to jsem nechtěla. A je už u mě 3 roky, tak ta fenečka, tak se vracím třeba z obchodu nebo po těch doktorech.
0: Mm-hmm.
1: A teď chci říct k tomu odpočinku. Já se vracím a teď oni mě vítají, jo, je vypustím. A teď jsem tak unavená už po těch opuskách,
0: mm-hmm.
1: tak se tady posadím na terasu, dám si tady něco dobrýho. Oni se mnou samozřejmě papají, že?
0: Mm-hmm.
1: Dám si tam nějaký rohlík s nějakým salámem, pomazánkou. Oni se mnou papají a potom ten odpočinek, jo? Pak už jsem tak utahána,
0: jo,
1: že potom si umyju ruce, jo, do domu, umyju si ruce a říkám, a už mě dejte pokoj, jo? Tak se tady natáhnu a teďka zaberu a spím. To je můj odpočinek.
0: Krása.
1: Relaxace.
0: Ano, ano.
1: Pustím si rádio.
0: Ano.
1: Jo, rozhlas Brno. Já vás ráda poslouchám.
0: No, děkujeme.
1: Tak
0: no,
1: si tak, to pustím.
0: Tak
1: no.
0: To umíte krásně si odpočinout, no, vyspat se, dospat
1: no,
0: se.
1: No, no. Pustím, umiju si ruce, to je hlavní. Potom se tady natáhnu. Na gauč, oni kolem mě, jo, teď se tady složilo kolem mě, teď hraje ta hudba, rádio, rozhlas, Brno, jo, bude kapitánčík a tak dále.
0: Jo, ano, ano.
1: A relax.
0: Ano, ano.
1: A teď se natáhnu a sutuha, usnu, třeba ve dvě hodiny a jsem mrtvá,
0: tak,
1: jo.
0: To je dobře,
1: nebo
0: si to takhle
1: Alexandra,
0: užijete.
1: Ta Alex, jo,
0: mm-hmm.
1: Alexa host. To mám ráda.
0: Mm-hmm.
1: No a tak dále.
0: Dobře.
1: A prostě se natáhnu a jsou tvrdá a spíme všichni.
0: Ano.
1: Všichni oni a to je dobrý.
0: Tak to je dobře. Doufám, že jaký s pejskama no. Děláte nějaké hezké vycházky, abyste se podíval po okolí.
1: Jo. Už jako bolí mě páteř, ale s tím malinkým chodím.
0: Chodíte.
1: Mm-hmm. Jo, tady mám štěňátko taky malinký,
0: mm-hmm.
1: takovou šeltinku malinkou. A to je darebáček. A vždycky kamarád mě volá, co dělá ten malej? A říkám, zlobí bábu.
0: Jo.
1: Já mu říkám, zlobí bábu.
0: Mm-hmm.
1: My se tomu řechtáme. No, on má rok a půl, no.
0: Tak
1: je malý šeltináček, no.
0: Jo, tak
1: pak
0: máte.
1: Mám tady Belgičáka velikýho,
0: mm-hmm.
1: Belgičák, ale on je hrozně hodnej.
0: Tak to je
1: on
0: dobře.
1: Bude mi teď 8, ale to je miláček.
0: Mm-hmm.
1: Černý, velký, lidi se ho bojí, ale on je hrozně hodnej. On by neublížil.
0: Mm-hmm.
1: Jo, krásný. Pak mi tady kámoška dotáhla fenečku. Mně bylo líto, musela být do útulku.
0: Mm-hmm.
1: Mně bylo líto, tak jsem si ji vzala. No.
0: Jo, rozumím.
1: Už mám tady 3 roky. Ona je vděčná holčička.
0: No je, tak
1: taková
0: tam máte
1: černá
0: takhle
1: fenečka, no.
0: Mm-hmm.
1: Taková středně velká. No, takže tak.
0: Dobře.
1: Takže to je můj relax, jo.
0: Tak.
1: Já přijdu z toho obchodu třeba, se vrátím z toho Lidlu, přijedu, oni je vítají a je miluju.
0: No je, jo? Tak to tam máte krásný takhle.
1: A potom si umiju si ruce hlavně.
0: Mm-hmm.
1: A potom je vypustím na tu zahrádku.
0: A
1: tady
0: můžete
1: mám.
0: Si lehnout, dobře.
1: No.
0: Tak paní Iveko.
1: A pak se natáhnu.
0: Ano, už jsme říkali takhle, aby jsme to neopakovali. Paní...
1: Jo, zdravím všechny.
0: Moc vám děkuju, přeju krásnou noc a budu se těšit
1: ano,
0: zase příště.
1: Ano, já taky,
0: jo?
1: Zdravím všechny.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Zradíková.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Věra Martinová a její písnička Dál jen vejdi. No a teď se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, tak se pojďme podívat také do pošty, protože píšete k našemu tématu odpočinek. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu, jak mohu, hned ležím, ale ještě píše dál. Odpočinutí je zdravé a tak zajdu na kafe za přítelem. Po obědě si velmi rád dám šlofíka a nebo se zajdu podívat třeba, co kolem roste na procházku. No ale měl jsem za to, že jak budu v důchodu, budu mít času habaděj a řeknu vám, že opak je pravdou, ale vem to čert. Tak to byl pan Bohumír. Já děkuju moc, pane Bohumíre, a přeju krásné odpočinkové důchodové dny a užívejte si je hezky podle svých představ samozřejmě a přeju také hodně radosti a především pevné zdraví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aneta Langerová a Voda živá, tak pomalu půjdeme do finále té nedělně pondělní noční linky, ale pojďme se opět podívat ještě do pošty, než si dáme třeba další muziku, protože to vypadá, že už jste mi pomalu usnuli při tom povídání o odpočinku a o spánku a o tom, kolik třeba hodin spánku potřebujeme. Ale Milan z Valašska třeba dodává k tématu. Moc zdravím všechny a děkuju za milý pořad, který je součástí mého odpočinku. A to dost často odkudkoliv. Milá Jitko, zdravím všechny. Děkuji také za výbornou muziku a jinak přeju hezké dny a hodně štěstí a z Valašska zdraví všechny Milan. Tak Milane, to jsme moc rádi, že noční linka slouží právě k vašemu večernímu relaxu a odpočinku. Také vás moc zdravím, také přeju hezké dny. No a na řadě je teď s písničkou Iveta Bartošová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Iveta Bartošová a písnička Dej mi ruku. No a než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pošty. Tentokrát do e-mailu, kam se dopsal také pan Mojmír Kříž ze Světa, který tématu vlastně na závěr našeho povídání dodává. Odpočívat mě učí moje krásná společnice Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. No a když si jdu lehnout, přesvědčí se čenichem, že jsem to já, přitiskne se koží a hřeje a přede. Jinak všem přeju krásný večer. Zdraví Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, také vás moc zdravím. Přeju také krásné dny a tentokrát už nebo teď zrovna krásnou noc. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, krásné sny a úspěšný, krásný celý červnový týden. No a jinak samozřejmě, pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme přichystánu spoustu nočních pořadů, takže si určitě u nás vyberete. Tak děkuju moc krát, dobrou noc a zase příště brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Říšskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou silou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich hloupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem. A pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusati několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stal a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natahnouti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegerlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad 2 léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem. Jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásným květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně. Jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice a můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout a nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli, třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím. A přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůzehodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, za či je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta mádovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostával laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
1: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.